0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Чудо-шипи-сничку, ты дусан.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

tématech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina raní, Kabeušek, Caracas, no a taky dnešní první zprávy, které nám přináší Barča Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. No, podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Při střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník, uvedl to starosta města Zamboanga, kde se střelba stala. Střelec podle něj po útoku spáchal sebevraždu. Po incidentu jsou také dva lidé zranění. Podle záběru z místa měl útočník dvě střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a poté v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal na internetu. Jednotliví ministři budou na rezortu financí jednat o rozpočtu na příští rok. Scházet by se měli během dnešního dopoledne a zítřejšího odpoledne. Šéfka ministerstva financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale už dřív řekla, že nebude možné uspokojit všechny požadavky a ministerstva budou muset v některých oblastech hledat úspory. V Kuksu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kuks. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle 23. srpna a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury.
1: Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Bedricha na pro Davis Cupový duel mezi Spojenými státy.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách pak kolem 13. A to byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Radio Wave už začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Jamen!

0: 8 hodin 9 minut k tomu a vaše oblíbené duo Jakub a Sára opět pro skleném studiu Rádia Wave.
1: Fanfáry,
0: Další ráno prostě, no. Další ráno, další my, takzvaně.
1: Přesně tak, další Rádio Wave, no úterý svátek slaví Helena, Helenka.
0: Opravdu, Helenka, sladké mámení.
1: A říkala jsem si, že kdo jiný by tě napadl než tahle Helenka. Jinou znáš, neznáš?
0: Znám asi taky, já znám spoustu
1: Helenek.
0: Já
1: vlastně znám taky jednu a ta je teď na Tenerife, tak zdravím tam.
0: Tak zdravíme na Tenerife.
1: A mimochodem jsem ti hned ráno při cestě do rozhlasu chtěla říct jednu skvělou zprávu,
0: Ježiš,
1: protože
0: no,
1: nakonec
0: se.
1: Obchod, který byl původně plánovaný, že se uzavře naplno, tak není.
0: Opravdu.
1: Ten jo, tady nad rozhlasem.
0: Sára tady právě mluví o našem oblíbeném obchůdku nad rozhlasem, který samozřejmě jmenovat nebudeme, ale tam si kupujeme všelijaké dobrutky, pochutiny.
1: Takže abychom si to znovu ráno, otevřeno.
0: Přesně, abychom si to ráno vlastně zpříjemnili a tím pádem, když my budeme příjemní, tak i vy to ráno budete mít příjemnější. No a vlastně to ráno je příjemnější, řekl bych, pro skoro celou Evropu, protože do Evropy, Sáro, konečně po dlouhém období veder a sucha přišly deště.
1: Studená fronta.
0: Je to tak. Hmm. A studená fronta přináší samozřejmě vláhu do té vyprahlé pustiny, už bych to nazval, je to úžasná zpráva prostě.
1: No skvělý, no tak my se budeme těšit, co dnešní den přinese, možná trošku deštíku by ještě mohlo, přestože to vypadá, že sluníčko se nám klube za mráčky. No a nás dnes čeká jeden rozhovor, to v 9.40.
0: Je to tak, potom nás čeká také spoustu samozřejmě hudebních stálic, novinek, kulturních typů, začíná nám a končí zase mnoho festivalů, prostě léto je stále v plném proudu.
1: No ale Kubo, buďme upřímný, už jako se nám taky blíží, chýlí ke konci.
0: Je to tak.
1: V září zasednou děti do lavic, školních lavic, nejenom děti. No, vysoké školy začínají až v říjnu. To už se ti taky netýká. Mně možná, jo.
0: No, dobře, tebe možná ano. Třeba i o tom se budeme bavit, kdo ví.
1: O tom radši ne.
0: Nicméně, pokud by si potřebovala nějakou jistou finanční dotaci na tyto tvé aktivity, měla by si jet na Sicílii. Tam totiž moře vyplavilo na sicilské pláži stovky tisíc eur, no a návštěvníci ty je sbírali jako o závod. Tak tam vyraž a třeba ještě Vyborně. Nějakou tu stovečku, tisícovečku najdeš.
1: No tak já jenom do té Vltavy, tak možná, že tam to taky doplave.
0: Tam najdeš také spoustu věcí. Po vzoru Dunaje, že jo, ten teď vysychá. Co všechno zajímavého se tam objevilo. No nic, o tom zase někdy přijde, teď už do Strokes, potom Anna Vaverková nebo GC, no a potom se vám zase ozveme od mikrofonu.
1: Hezké ráno.

0: ohnivý kůň.
1: Čakry se rozprášily po větru.
0: Fénix
1: padá a zase odlétá.
0: Bílá hlubina.
1: Ano, přátelé,
0: kyanitová opona.
1: Kyanidová opona? Tu ne, prosím, ne.
0: Kyanitová opona, přechod mezi světy.
1: Aha.
0: Ale našla jsem si random ezoterické výrazy. Tomuhle sama nerozumím, ale přišlo mi to jako
1: přátelé,
0: dobrý nápad.
1: Milí posluchači, máme tady druhý dnešní vstup, který již tradičně opět po vzoru Bořka Joury připadá na jakési pranostické a lehce ezoterické okénko.
0: Rozhodně. A dnešní den nebo konec vlastně srpna, polovina srpna, se nese ve znamení uzavírání toho lvího období.
1: A co je lví období, Sáro?
0: No tak v horoskopu mají narozeniny všichni lvi a lvice. Víš, takže lví období se uzavírá a přechází do období Panny.
1: Aha, a to je tvoje období
0: a
1: přece.
0: A to je moje období.
1: Takže ty seš jak ryba ve vodě.
0: No já právě už čekám, už se úplně klepu, třesu,
1: co přijde
0: to právě v tom mém období. Lví sezóna totiž podporuje mimochodem sebevědomí, kreativitu a odvahu ukázat své schopnosti. Současně působí citlivý Mars v raku, jenž otevírá témata domova, rodiny a hlubších emocí, což může přinášet občasnou náladovost nebo přecitlivělost.
1: Tak tím pádem já ti dodám, co tě čeká v podstatě na den 18. srpna, tedy na dnešek, dle našich slavných pranostik. A dnešek je velice vydařený, co se pranostik týče, protože říká, přinese-li déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená.
0: Aha.
1: No a déšť bude, takže Otava bude dlouho zelená. No,
0: a možná to metaforicky znamená to, že nějaké věci taky jako porostou.
1: Je to tak.
0: Víš, že nějaké se ti podaří a musím ti říct, že já mám dneska celkem zásadní den v jednom rozhodnutí, co udělám, nebo čeká mě odeslání takové věci, takže možná, že dnešní den je právě nejpříznivější pro toto rozhodnutí.
1: Mimo k téhle Heleny, tak dnešek je právě ideální, protože dneska je den šťastné náhody.
0: No ale tak.
1: No. A kromě toho teda také Národní den fachitas, Národní den zmrzlinového koláče a také Národní den Pinot Noir. No takže tohle všechno si můžeš zkombinovat, den šťastné náhody ti samozřejmě svědčí v jakékoliv
0: rozhodnutí. Tak to bude den jako
1: rozhodnutí.
0: Korálek.
1: To bude den jako korálek, už proto, protože
0: fachita,
1: také
0: zmrzlinový dort a ještě tady tohle šťastná náhoda.
1: No a pro milovníky samozřejmě nejrůznějšího náboženství, v tomto případě jednoho, tak svatá Helena byla známá také proto, že v křesťanské tradici je uctívána jako svatá a je jí přisuzováno nalezení pravého kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Takže dnešek je opravdu zajímavým dnem, Sáro.
0: No a já tady mám ještě zprávu pro milovníky a milovnice houbaření.
1: No.
0: Jseš mezi nimi i ty?
1: Samozřejmě.
0: Já teda jo.
1: Já taky.
0: A musím ti říct, že mi to fakt jde. Jako
1: opravdu,
0: to bych se napsala celkem do CVčka.
1: V životě nenašel ani hřib ti.
0: No tak,
1: ne, vůbec.
0: tak to bychom měli jít spolu, protože bych vyhrála.
1: No to
0: já miluju.
1: Ráda,
0: soutěžit s Kubou a vyhrát, to miluju. No tak mnoho hřibů v srpnu, málo chleba v zimě. Ale já doufám, že houby budou. Ještě jsem teda žádnou nenašla. Nerostly, protože bylo velké sucho. Ale teď, jak jsi ty naznačil, přichází studená fronta a deště.
1: Ale zase ten chleba by ti pak v té zimě chyběl.
0: No.
1: No tak zase, hele, proč si nedat takovou detox
0: prostě
1: túru?
0: Něco za něco, tak to v životě chodí.
1: Tak to v životě chodí a především na tu svatou Helenu. Tak hezký den.

0: 8 hodin 32 minut. Už nám tady kolem studia prochází spoustu ranních ptáčat, jak já říkám. A musím ohodnotit, že obecně česká móda se velice, velice rychle zlepšuje. Je to ale dostatečně rychle. Třeba když se podívám do zrcadla na sebe, tak rozhodně ne, protože já už nosím, prosím, do rozhlasu.
1: Jenom černou barvu.
0: No, pořád to stejné.
1: No, prostě pořád to stejné, ale Kuba opravdu má v šatníku možná, mám pocit, že fakt jednu barvu, což ale je ta černá.
0: U mě v šatníku,
1: ale já jsem dneska taky celá v černé.
0: U mě, no, ale to by to moc sluší. Na rozdíl ode mě, nicméně u mě v šatníku by se Veronice Rupert asi nelíbilo.
1: Veronice Rupert a také Veronice Duškové, a.k.a. Vedu, která od roku 2026 od tohohle února společně s Veronikou Rupert moderuje šatníky.
0: Ano, a vlastně dnes na Wave od 18 hodin si budete moct pustit reprízu letního puntíkového speciálu šatníků, kde se dozvíte, proč Vedu miluje polka doc, takzvané polka doc, a co je jejich top 7 kousků.
1: No a proč je naopak Veru vůbec nenosí? Taky se dozvíte, jaký je původ názvu polka dot, odkud vlastně puntíky do evropské módy připluly, a spousta dalších fun facts.
0: No tak dneska od 6 hodin, pokud se chcete trošku módně inspirovat od Veroniky Ruperta a Veroniky Duškové, tak poslouchejte reprízu.
1: A to je pro tebe, to je pro tebe připomínka, to, je, no. To říkáš sám sobě.
0: Je to tak, já už to mám i v diáři, čověče.
1: 18 hodin.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: 8 hodin 42 minut se od našich spirituálních promluv se Sárou posouváme k písni Espiral, což je novinka na rádiu Wave od Eli Minus a Nika Leona.
1: Jedná se o kolumbijskou zpěvačku a producentku a taky brooklynského producenta původem z Miami. Společně se poprvé potkali v Mexico City v roce 2024.
0: No a každý tehdy vydával své vlastní album, nicméně si padli do oka něco jako my, Sáro. A do spolu...
1: Třeba taky vydáme nějaký single nebo album a to by bylo dobrý.
0: A to by byla novinka tady po dobu 10 let normálně. No a do spolupráce se pustili zcela spontánně, opět jako my, Sáro. No a Espiral bylo první ochutnávkou jejich společného EP. A teď ty jsi měla španělštinu, čili pomoc mi, ale je to Quele Paso a Mis Amigos?
1: A je docela vtipný, že já teď rewatchuju seriál The Office, asi znáš, a připomínáš mi hlavního hrdinu Michaela Scotta, který přesně takhle mluví španělsky.
0: Já miluju
1: Quele
0: Office.
1: Quele Paso a Mis Amigos.
0: No, ty jsi perfektní. No a to vyšlo 7. srpna. Co dál povědět o této skvělosti?
1: Nad jemným rozvlněným elektronickým beatem Ella Minus zpívá se svou typickou lehkostí citlivý indie pop, tu ale předchází i do klenutějších poloh.
0: Na dvojice se už předtím představila ve spolupráci na různých remixech, EP by ale mohlo být předzvěstí další autorské kreativní spolupráce. No tak to je dobrá zpráva.
1: Tak skoro jako u nás.
0: Skoro jako u nás, hele, ale s tím Michaelem Scottem si mě potěšila, já ho miluju.
1: Já si teď totiž tak pouštím ty díly náhodně,
0: ano,
1: protože už
0: nejlepší.
1: Jsem to celé viděla několikrát. A hele, já si fakt tak upřímně od srdce zasměju. Ty postavy jsou geniální.
0: Je to nepřekonaný formát. Prostě.
1: A mimochodem doporučuji seriál Kohout, The Rooster z HBO Max, protože Michael Scott, Steve Carell je nominovaný na cenu Emmy.
0: Oh,
1: a právě je to taková dost podobná postava, je to komedie, je to strašně vtipné, dobré, doporučuju.
0: Tak od Michaela Scotta k Joyce Rice, Bad Bunny a potom taky Rico Nasty.

0: Posloucháte Radio Wave, ráno se Saracha Jakubem, právě zaznívá Rico Nasty a jeho Pepper, nebo její Pepper, a co nás čeká dál, Sáro?
1: No do konce hodiny taky Charlie XCX, Amelie Seba nebo Snow Strippers, no a pak už zprávy od Barči Zajíčkové.
0: Tak příjemný poslech.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátá hodina raní, doznívají Snow Strippers, Just a Hint, no a nějaký malý hint nebo tip, co se děje dnes, nám dá právě teď Barča Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předávání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo podle komise, ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. V americkém státu Kalifornie začne soud s americkou technologickou společností Meta. Ta čelí obvinění, že své platformy navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Soudní řízení vychází ze žaloby, kterou před 3 lety podalo 30 amerických států. Pokud by Meta u soudu prohrála, mohlo by to znamenat zásadní změny ve způsobu, jaký mladí lidé používají sociální sítě. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují desítky tisíc korun, například do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat 5 roku. Potom podle odhadu ministerstva práce až 10% z nich mění místo třeba kvůli lepšímu platu. V Česku nyní pracuje téměř 15 tisíc Filipínců. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem pod širým nebem. Do pražských Riedgrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
1: Sport.
2: Rychlostní kánoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějmi na medaili kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kánoista Martin Fuxa.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 13. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na rádiu Wave už pokračuje Ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu nám dohrává Cringe Prince Who Did.
1: No a to si mi udělal radost, protože Cringe Prince je původně z Ústí nad Labem.
0: Opravdu, jo. A ty máš z Ústí něco společného, Sáro? Ty fejková severačko.
1: Teď sice působí v Praze
0: stejně
1: jako já, ale je původně z Ústí.
0: Opravdu.
1: No a pod záštitou Bedroom Rapu vytváří vlastní digitální artefakty. Jeho rapové show pak bývají plné improvizace. A to máme společně.
0: A to my máme
1: to je ten
0: No a kdybyste
1: mustek.
0: Chtěli cringe, cringe prince, prince cringe vlastně by se dalo říct, jo? Ne, prostě.
1: Já myslím, že s tím ale pracuje, to je
0: no
1: jako
0: určitě,
1: pro něj
0: to musí být.
1: To je záměr.
0: Takže každopádně, Cringe Prince, nejbližší show, velká show, která vás čeká, je samozřejmě věc, kterou jsme tady už mnohonásobně, řekněme, zmiňovali, a to je Fouse 2 Live Open Air z koncertní série UGOT, ta se představí už 21. srpna a kromě Cringe Prince tam můžete očekávat například Dušana Vlka, Bearded Legend anebo Roo Worried.
1: A právě toho Cringe Prince. Koncert se odehraje na venkovní stage před Bike Jesus, no a o Full House After Party se postará pak Edův syn, Native James, Mateášovi kamarádi, JB Clifford, Byl Dítě, Aldo Laš, Chryzotyl 270 na Miss Universe, Exu a Gosha Gray.
0: Sára, si v pořádku? Jak ti padá koutek, holka? Ne, každopádně tohle není jediná.
1: Ale je to prostě awesome line-up, promiň.
0: Samozřejmě, a není to také jediná z těch Fouse 2 Live Open Air akcí, která nás čeká ještě předtím, a to 20. čili ve čtvrtek, nás čeká Fouse 2 Live Open Air Warm Up, tam můžete těšit se například na Ida the Young, na Duklu, Media Service a tak dále. No a potom tuhle koncertní sérii Fuchsu zakončíme právě kdy? V sobotu 22. je to tak, ano?
1: V tom případě tady to jsou 3 dny v kuse. Čtvrtek, pátek, sobota.
0: Přesně tak, řekl jsem to tak jako divně přeskáčkově, nicméně v sobotu nás čeká Fouse 2 Live Open Air, kdy zahrají Shimmy, Gufrau, Shimmy Win Life, no a mnoho dalších. Takže prostě je toho hodně co očekávat.
1: Takže lokace je jasná, čtvrtek až sobota, Fuchs.
0: Ano, a prostě ostrov Štvanice, tak.

0: 9 hodin 18 minut, no a nebojte, milí posluchači, my jsme stále zde, Jakub a Sára ráno s námi.
1: Myslíš, že už se někdo bál?
0: Myslím, že ne, ale já, tak jako, myslím, já se tak sám sebe jakoby utěšuju.
1: Nebojte, budem tady až do 11. hodiny a pak nás vystřídá náš kolega Krištof Šimek.
0: Na toho se samozřejmě moc těšíme a možná i jeho se zeptáme, jestli náhodou, mě by to k němu docela sedělo, nesleduje seriál Rod Draka, prequel Hry o trůny.
1: Ale jo, možná, že Krištof bude. No my jsme velcí fanoušci, ano, s Kubou a dáme si teď trošku takovej recap, takovou recenzičku toho, jak se nám líbila třetí série.
0: Krátkou jenom. Jako
1: opravdu krátkou.
0: Jak
1: se nám líbila třetí série, protože ta skončila minulý týden, bylo grand finále, které má teda nejvyšší hodnocení z, vlastně z těch uplynulých sérií.
0: Ano.
1: A tak dobře, tak jenom pojďme tak celkově, jak to hodnotíš? Hele,
0: celkově prostě osm dílů, poslední díl, jak jsi zmínila, prostě nejlepší hodnocení. Každopádně za mě, třeba tomu prequelu, jak se ten rytíř jmenuje?
1: No, rytíř ze sedmi království.
0: Tak tomu
1: no
0: to, se to nemůže rovnat.
1: Absolutně
0: bohužel.
1: Ne, o tom chci mluvit potom. Tak. Takže co Hele, jenom tahle ta série?
0: Dobrý poslední díl má 86% na československé filmové data. Bázi, ale to samozřejmě není určující. Mě
1: kolik
0: to přišlo,
1: má 86?
0: 86. Mě
1: a
0: to přišlo,
1: první díl má 87 no, z téhle série. A to, jestli se vzpomínáš, to je ta bitva na moři, ano, kde se stane i jeden velký zvrat s jednou postavou a ten mi přišel teda mnohem lepší.
0: No mně to vlastně přijde tak, Sáro, že přesně jak říkáš a přesně jak říká i to hodnocení, prostě začátek dobrý, konec dobrý, ale vlastně ten prostředek tak hrozně natahovaný, že to je rozbytečný. Ale nechci si hrát na Aleše Stuchlého nebo Víta Šmarce.
1: Já myslím, že nakonec o tom se budou i bavit v čelist. Takže určitě možný. Poslouchejte ve čtvrtek večer čelisti Rod Draka, recenzi. No já bych řekla asi to samé. Mně se to na začátku hrozně bavilo. Střed byl takový natahovaný, konec úplně a pardon, ale ten poslední díl mě to taky přišlo dost underwhelming teda. No.
0: Ale Sára je vystudovaná filmařka, prostě perla české kinematografie, takže
1: tak
0: ona má ty nároky.
1: A tohle to berte hodně s nadsázkou samozřejmě, ale doporučujeme Rytíř sedmi království, který má mimochodem 9 nominací na Emmys a to se dozvíme, myslím, na podzim, které nominace promění.
0: Tak, jsem zvědavej.
1: Caraxes.
0: Hele, už někdo volá.
1: Dracarys.
2: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Český rozhlas.
1: Kolem a kolem je všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná,

0: 9 hodin 32 minut, no a nás se Sárou za malou chvíli poctí svojí přítomností naše dnešní hostka, to už v 9 hodin 40 minut, nebo kolem 40 minut, nás totiž čeká rozhovor s Barborou Šubrtovou, organizátorkou největší připomínkové akce roku 68, okupace.
1: Letos si připomínáme totiž už 58 let, takže v pátek můžete dorazit na výstaviště, akce se jmenuje Nevermore 68 a ten program je opravdu nabitý. Je tam velmi spousta diskuzí, promítání, také tam bude spousta institucí a organizací, jako třeba Díky, že můžeme, Post Bellum, Dárek pro Putina, mnoho dalších. Určitě se podívejte na web této akce, takže Nevermore 68, ještě jednou opakujeme.
0: Chybět nebude samozřejmě ani Český rozhlas, protože pro nás je toto téma historicky samozřejmě velmi důležité. Tuším, že na místě bude za Radiožurnál také Jan Pokorný, ale to všechno nám třeba právě Barbora Šubrtová řekne už za pár minut.
1: Pro letošní rok je téma příběhy těch, kteří tu chyběli, takže Barbora nám určitě pohovoří i o tom, jak tohle téma se vlastně promítá v programu a jak si to máme úplně přesně vykládat, jak to pojímají organizátoři a organizátorky.
0: No tak jsem zvědavej, doufám samozřejmě také, takže si laďte vlny Českého rozhlasu, konkrétně Rádia Wave, no a v 9 hodin 40 minut už rozhovor s Barborou Šubrtovou o Nevermore 68, tak příjemný poslech.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

Jsme s vámi, buďte s námi. Věta, která z Českého rozhlasu zazněla roku 1968 a právě letos si připomínáme již 58 let od těchto pohnutých událostí 21. srpna 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy vtrhla na území Československa. Při této příležitosti se koná na výstavišti akce Nevermore 68, která nám dává možnost ohlédnout se za touto temnou kapitolou našich dějin. No a o této největší občanské připomínce okupace nám přišla popovídat nejenom organizátorka, ale zároveň zakladatelka celého, skoro už by se to dalo nazvat festivalem, Barbora

0: Šubrtová, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Báro, já začnu první otázkou, protože nás zaujalo téma, který jste pro tenhle rok zvolili, to zní příběhy těch, kteří tu chyběli. Tak jak se tohle téma promítá do programu a jak si ho máme přesně vykládat?
2: Tak to téma, nebo ten claim naráží na téma emigrace a exilu, které byly velmi silným, bych řekla, jedním ze silných jako doprovodných takových jakoby momentů celé téhle nešťastné historie naší. A vzhledem k tomu, že imigrace je téma ve veřejném prostoru dnes možná ještě více jako než před pár lety a je hrozně upravováno tak, aby vyhovovalo tomu, kdo zrovna ho uchopuje a není to, není, v dnešní debatě se vůbec jako neotvírá téma, jako jaké my máme s tím zkušenosti jako národ. A tehdy po roce 68 odcházely statisíce lidí, kdybychom to měli vzít od roku 48 do 89, tak některé údaje mluví až o 500 000. A to nás poznamenalo jednak jako společnost a nějaký její vývoj socioekonomicko jako společenský, protože prostě odešly velmi výrazné osobnosti, které by...
0: odliv mozku.
1: Přesně experti, expertky.
2: Přesně tak, kteří by tady zanechali tu svoji stopu. A navíc jako dneska máme pocit, že máme právo na to říct Ukrajincům, jděte domů, jako v zásadě se u vás skoro nic jako neděje. A zkusme si jako připomenout, jak asi na nás se museli koukat Rakušani, Němci, Švýcaři, kteří možná měli taky pocit, že se u nás toho zas tak moc neděje. No, přijeli Rusové, ale moc vás nezemřelo, tak proč jako chcete jít tady sem k nám, kde my se máme dobře, jo? Je to vlastně strašně silná paralela, kterou ale nikdo nechce zmiňovat, nikdo si ji moc nepřipouští, tak bych jako ráda nejenom připomněla osudy a životy těch, kteří odešli, ale i tu paralelu s dnešní situací a Ukrajinci, kteří přišli k nám.
0: Nejenom tyto doprovodné efekty budou tématem Nevermore 68, ten program je opravdu nabitý, čekají vás, nebo nás, my všechny, já tam teda bohužel nebudu, protože nemůžu, ale chtěl bych všem to doporučuji, protože to opravdu skvělá záslužná činnost. Tak všechny návštěvníky čekají diskuze, výstavy, videoprojekce, filmy, živé podcasty, samotná podcastová stage v podstatě, tak jak ten samotný program byl vybírán, musí mít vše nějaký přesah právě do tématu okupace v roce 68?
2: Ne všechno, některé debaty se věnují obecně okupaci 68, ale třeba na video stage jsme tomu věnovali opravdu jako většinu toho prostoru, protože vlastně hodně těch obecných dokumentů, archivních záběrů už jsme opakovali poslední 4 roky a k tady tomu tématu je spoustu materiálů i právě ve spolupráci třeba s Českou televizí, která na to udělá spoustu dokumentů, tak máme tu příležitost to promítnout, takže tam se tomu věnujeme hodně v debatách, tak bych řekla napůl. A výstavy taky nejsou zaměřené jenom na tohle téma. Jedna z nejvýraznějších výstav se jmenuje Ruské bratrství a je to běloruská výstava od Artura Vakarova, který vlastně s grafickými plakáty znázorňuje okupaci neboli bratrskou pomoc Rusku různým zemím a národům za posledních 100 let a jsou tam zobrazeny opravdu velmi silnými motivy, takže to doporučuju, to je premiéra u nás a bude putovat dál po Evropě tahle výstava.
0: Super.
2: Tak a potom druhá velká část, která není ještě napojená tolik jako na 68. je vlastně spolupráce s Dárkem pro Putina, kteří mají v Pavilonu B svůj vlastní stream, který se hodně zaměřuje samozřejmě na současnou situaci, ale i na ty historické jako paralely a zkušenosti a je tam obrovská výstava různých artefaktů spojených právě s Dárkem pod Putina od státního vyznamenání od prezidenta Zelenského až po obrněné vozy a historický tank T-55, který byl přímo součástí okupačních vojsk.
1: No, jak jsi zmiňovala, tak do programu jsou právě zapojené instituce, jako je Díky, že můžeme, Postbellum, Dárek pro Putina. Tak mají tyto organizace třeba připravený nějaký edukační program, třeba pro mladé lidi, nebo možná můžeš i se dostat k tomu, jak si lidé na tuhle tu akci chodí, protože už jsi zmiňovala, že je to pátý ročník, tak jsou to spíš starší, mladší, jak to je?
2: Musím říct, že se to docela proměnilo. První rok vlastně byl takový hodně reakční, reagovalo to jako na okupaci Ukrajiny nebo pokus o okupaci Ukrajiny, zatím neúspěšný, ale hodně tam přišli lidi starší, kteří byli zvyklí jakoby chodit právě k rozhlasu, třeba na připomínku, ale chyběla tady jako větší akce. Postupem času už se nám hodně proměnilo to publikum a myslím si, že právě i díky zapojení organizací, které se věnují vzdělávání a práci s mladšími lidmi, jako je třeba Díky, že můžem, nebo nově i Univerzita Karlova, tak se nám rozrůstá počet mladých návštěvníků, kteří podle mě už tvoří minimálně větší třetinu, ne-li jako skoro půlku, což je pro mě jako naplňování jednoho z hlavních cílů, aby jsme prostě tady tu historii udržovali živou i pro mladou generaci.
0: Já mám dotaz týkající se této budovy, ve které se právě nacházíme. Samozřejmě události roku 68 jsou naprosto zásadní pro Český rozhlas, protože právě Český rozhlas tehdy prokázal mimořádnou odolnost proti okupačním vojskům a znázorněno to například bylo velice dle mého pěkně ve filmu Vlny od Jiřího Mádla, že jo, předminulý rok už možná. Tak bude tedy i Český rozhlas a jeho historické propojení s rokem 68 nějakým způsobem zapojeno do programu?
2: Určitě Český rozhlas je vlastně od prvního ročníku téhle akce partnerem a já si toho nesmírně vážím a zároveň si i vážím toho, co rozhlas tehdy dělal, ta neuvěřitelná jako odvaha, kterou projevili jeho pracovníci nejenom v Čechách, jako v Praze, ale prostě i v regionálních studiích. To je opravdu úctyhodné a velký respekt já mám pro to. Takže ano, má Český rozhlas tam má vlastní živé vysílání od 18.10. A letos to téma bude nakombinované, jednak samozřejmě budou reflektovány události přímo před rozhlasem srpnové, ale bude se mluvit i o redaktorech, kteří buď odešli do emigrace nebo byli v zahraničních redakcích a už se nikdy nevrátilo, jaké to pro ně bylo třeba vysílat z rádia Svobodná Evropa, kam se mnozí uchýlili. Takže bude to určitě hrozně zajímavé.
1: Zmiňovali jsme tedy, že už se jedná o pátý ročník, tak kam jste se za ta léta posunuli? Možná v rámci teda toho programu, už jsme se bavili trochu o tom, že to pořád jako bobtná, možná i ten program přitahuje více a více lidí. Máš třeba i nějaký statistiky, jak to téma vlastně politické, historické právě lidi zajímá v dnešní době?
2: Musím zaklapat, že ten zájem roste a chodí čím dál tím víc lidí na Nevermore. V loni jsme měli dokonce naměřených neuvěřitelných 8 tisíc v průběhu celého dne, což je úplně neuvěřitelný. Opravdu se nám to daří od nějakých 1500 v prvním roce budovat. A určitě je to i díky všem institucím a organizacím do toho zapojených, protože se podařilo místo x maličkých rozdrobených akcích všechno vlastně koncentrovat na výstavišti, kde i každý má prostor na svoje aktivity právě, které může představit jako všem návštěvníkům, takže ty organizace tam mají svoje stánky, u kterých třeba mají ty svoje aktivity nebo svoji výstavu, kterou připravili, takže ten program je docela opravdu široký. Jediný, co jsme trošičku jakoby zredukovali, byl počet hudebních vystoupení, protože ono se totiž ukázalo, že tam na ty koncerty lidi úplně nechodí a že víc zajímají mají třeba ty debaty nebo prostě výstavy, workshopy, ale jedno vystoupení bude mít a to bude přímo pan Jaroslav Hudka, který bude jednak v debatě mluvit o tom, jak ho vyštvala STB v rámci operace a sanace a následně tam potom bude mít kratší hudební vystoupení.
0: Tak Báro, moc krát děkujeme, přejeme hodně zdaru, hodně úspěchu na Nevermore 68, ať se ten rekordní počet ještě minimálně zdvojnásobí.
1: Já věřím, už tento pátek dopadne. Výstaviště.
0: Přesně.
1: Podívejte
0: tak.
1: Se na webové stránky.
0: Jo, děkujeme, Báro.
2: Já vám moc děkuji a děkuji Českému rozhlasu a i Nevermore vyjadřuje podporu veřejnoprávním médiím a jejich nezávislosti, takže těším se na vás, na všechny, na Nevermore.
0: Výborně, to byla Barbora Šubrtová, zakladatelka a organizátorka Nevermore 68, které proběhne už 21. srpna na výstavišti.

0: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbíjí právě teď Iggy Majerov, no ale taky Barča Zajíčková. Závěrečné třetí dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Tresty za znásilnění by se v Česku mohly zpřísnit. Podle předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se na tom shodla koaliční rada. Návrh má začít připravovat ministerstvo spravedlnosti. Koalice podle Okamury řešila taky zákon umožňující vyhoštění cizinců. Předseda SPD navrhuje, aby u některých trestných činů bylo automatické. Hekři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům. Po zátěžovém testu aplikace e-doklad je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Digitální a informační agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody.
1: Sport.
2: Po zápase na stadionu Bohemianci fotbalisté Jablonce nechali odložit i nedělní utkání šance ligy proti Ostravě, a to kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Informovala o tom ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 13. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Paka Punch.
1: Říkal, co se děje, jestli nechytáme vlny z nějakého jiného rádia. Punkového možná, že ano, Sára bys tam výjimečně výjímala.
0: Nicméně, no to je spíš takový rap hip-hop, ne?
1: Jo, to každopádně, ale jak si říká to tak já furt říkal, že jsem čekal ten punk. Nicméně, co punk rozhodně není, když možná by to tak někdo nezařadil. My prostě tady celý den vychvalujeme Adélu, slovenskou zpěvačku Adélu Jergovou, která opravdu vypadá, že si propracovává svoji cestu úplně, ale úplně na ten nejvyšší vrchol. Mě například včera Sáry překvapilo, potom co vlastně před pár měsíci zahrála v Chicagu na tom obrovském hudebním festivalu, kde jsou prostě samé velké už světové hvězdy, včetně jí tedy, této slovenské divy. Takže včera jsem viděl video, jak si normálně telefonuje, facetimeuje s Eltonem Johnem.
0: No,
1: a
0: vidíš.
1: Elton John jí tam úplně vychvaloval do nebes.
0: A já si teď nespomenu, jaká velká hvězda si jí objednala, vyloženě vyžádala jí, aby jí předskakovala na show.
1: Demi Lovato. No.
0: Teprve 23letá slovenská zpěvačka a skvělá tanečnice Adéla.
1: Ano, vystupující pod svým tedy křestním jménem, jak už bylo zmíněno, tak rozhodně bude jedním z definujícím příběhů letošního léta.
0: Před 3 roky zazářila jako účastnice reality show Dream Academy a ačkoliv se do vítězné sestavy sformované do podoby skupiny Kecaj nedostala, podařilo se jí podepsat nahrávací smlouvu s velkým labelem, kde loni vydala EPčko The Provocateur.
1: No a v září vydá debutovou desku Prima a bude to určitě velmi prima.
0: Na níž, a to je takový mezinárodní slovo, ne?
1: No to každopádně. Na níž bude i skladba Ain't in LA, což je novinka
0: kterou
1: na rádiu
0: za chvíli uslyšíte.
1: Přesně tak.
0: No a ta už se podívala, to je velký úspěch, do první 40 britské hitparády. Wow, což se zatím žádnému interpretovi, pozor, interpretce, hlavně pojmenovávejme to správně, ze Slovenska nepovedlo. No, to je hvězda, to je královna, Slay Queen Slay.
1: Je to tak, no a za chytlavou synthpopovou skladbou, která by mohla být jedním z letních hitů letoška, stojí třeba Dylan Brady z 100 Gags nebo Blake Sletkin, který natáčel hity s Justinem Bieberem nebo...
0: SZA.
1: Ano, děkuji.
0: No a nejkrásnější na tom možná je to, že Adele na píseň Ain't LA, kterou za chvíli uslyšíte, je podstou její rodné Bratislavě, kde se natáčel i klip a ty klipy moc doporučujeme, protože
1: tam
0: ona tam
1: najíždí.
0: Tak skvěle tančí, skvělý choreografie, skvělá kamera, miluju a už to tam najíždí. Ain't LA.
1: Adele.

0: Dohrává nám Baltazar. No a Baltazar si skoro říkám, Sáro, že by bylo ideální jméno pro nějakou drag queen, že to takový je opravdu krásný jméno.
1: Jo.
0: Miss Baltazar třeba, ne, nezní ti to super?
1: To by mohlo být, to by mohlo.
0: Baltazaris, nebo něco takového.
1: Ale ono většinou líbí, v tom hrozně. Jménu máš nějakou slovní hříčku, nebo ještě je to nějaký metaforický, tak Baltazar, teď mě vůbec k tomu nic nenapadá. Ty by si mohl mít, o tom jsme se tu dneska bavili, třeba spojení začátečních písmen svého jména, příjmení, že by si byla jakoby Javi.
0: Javi, Miss Javi.
1: Hele, a to je super.
0: Upřímně jsem, byly časy a není tomu tak dávno, možná stále to někde ta myšlenka v zárodku je, že jsem chtěl jako spojit svůj pěvecký a taneční který už samozřejmě je otázka, jak moc jsou to úmy, ale že bych si udělal drag show nějakou, no.
1: Jo?
0: No, docela by mě to lákalo, musím říct.
1: Ty jo.
0: Přišla bys, ne?
1: No, tak já bych určitě přišla, ale hrozně by mě zajímala právě tvoje persona, to tvoje alter ego, jako v čem by to spočívalo, jestli by si byla taková bydlenka.
0: Že bych pořád chodil zalévat ty rajčata, což
1: no,
0: já dělám.
1: No jasně, víš, že by si přišel prostě na pódium s nějakýma...
0: S rajčátkama
1: a ano, s košíčkem, přesně tak, že by si byla taková pečující žena.
0: Javi do pěstitelka.
1: No tak, ale to je perfektní. Každopádně my tu teď máme ukázku s, ne Miss Javi, ale Miss Petty, protože do živého vydání podcastu Pod dorazila právě Miss Petty a podcast byl na Prague Prideu, kde jinde.
0: Ano, no a řeč byla o flopech, které ke kariéře i životu nevyhnutelně patří a pak i moderátorská dvojice Eliška a Kas stočila také na randění a vztahy.
1: No, tak to by zajímalo mě. Každopádně teď už si poslechněte krátkou ukázku. Celý Pod pak najdete na webu Rádia Wave a ve všech vašich podcastových aplikacích. Teď Miss Petty, Miss Javi, Miss
2: Potom
1: Sára.
2: Potom samozřejmě v jeden moment se na sebe člověk jako podívá do toho zrcadla a říká si, tak já si možná ten grinder zase stáhnu, zkusíme to. A vlastně jako jsem zjistil, že ten struggle, který jsem měl předtím, vlastně pravděpodobně nebyl zase tak spojený s mým tělem, že pravděpodobně je to moje personality, protože jako vlastně to dejtování je pro mě pořád vlastně něco, co mi tak nějak jako nejde, nebo já nevím, to asi není něco, co ti má jít, jo, ale prostě...
3: Já mám pocit, že jako by nikomu, ale skoro.
4: Je tady někdo, kdo má pocit, že mu randění jde? Zvedněte ruku.
3: Crickets.
4: Dobrý, asi
3: svrčci.
4: V tom nejsi sama, zlato. Mě zajímá. Vždycky jsem hrozně chtěla dejtit nějakou rockstar. A představa, že dejtím někoho, jako seš ty, jako Miss Petty, někoho, kdo prostě vyletí na stage v tom bodíčku, má tam ty dancers, má ty vlasy, je prostě trošku mokrá, ale glitrovaná, ale zároveň se leskne jenom na místech, kde chceš. Chápeš? Pak, jo, pak zaběhne do té backstage, já mám husinu, pak zaběhne do té backstage a je prostě...
2: Se zhroutí.
4: Ne, ale to já nevidím, já jako si tě představuju, víš? A teď jako dělá jenom, tady mi to zatáhněte, jo, a změňte mi barvu hrtěnky rychle, mám ještě 5, 4, 3, 2 a jiná písnička, jo, jako úplně to cítím. Tak a představím si, že ty seš jako prostě moje, jako prostě moje, jo? Tak hrozně jako mám nějaký představy o tobě. Tak mě zajímá, jestli ty lidi, se kterýma randíš, jestli to mají stejně jako já, jestli si říkají, já dejtím rockstar, já dejtím Miss Petty. Ona určitě i v posteli mi bude říkat, chceš vidět moje mega kozy?
3: Takže basically jako chasers.
4: Bude prostě se lesknout jen na správných místech a tak dále. Jako, nebo máš to štěstí a potkáváš neosvícené muže, kteří neznají tvou hudební kariéru?
2: Zaprvé musím říct, že teď si mi nějakým způsobem, jakoby... mě prodala mě. Jakože ty jsi to popisovala a já úplně I need her.
4: Tak vidím, no.
2: Ale tak každopádně je to moc hezká představa, úplně to takhle není i ani teda v té realitě už vůbec ne právě to, že by se člověk lesknul jenom na těch místech, kde je to žádoucí, že jo? Ale no, já nevím, jakože určitě už se stalo, že jsem byl párkrát na rande s nějakým klukem, který jako třeba i znal moji tvorbu a když je to někdo, kdo třeba právě tě má rád skrz tu tvoji hudbu a je to v úzovkách teda, nemám rád to slovo, ale teda fanoušek, tak samozřejmě ta energie na tom rande prostě většinou nemůže být jako úplně správná. Prostě je to...
4: Že to není rovnocenný.
2: No, vlastně, no.
4: Ta diskuze. Takže vlastně, kdybys to jako shrnula, tak raději randíš s lidma, který třeba neznají tvoji tvorbu, jo?
2: A to, já nevím, no prostě...
4: Jako, dá se aby prostě jakoby
2: ale,
4: gay...
2: Ale ježišmarja, okej.
3: Okay. Tak neznat Helču.
4: Ne, jako sorry, aby gay v Praze neznal Miss Petty.
2: Jo, určitě se to dá.
4: A už to zažila někdy?
2: Jakože jsem byla na rande s někým, kdo mě nezná?
4: Ano.
2: No.
4: OK.
3: tak to je občas randa najít ven s takovým nekulturním člověkem, takový sexy dřevorubec, že jo, co nic neposlouchá, jenom prostě zvuky lesa, tak...
4: Say no more, to je můj kluk zase, takže... No,
3: why not?
5: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: G-code card. Drop this shit.

0: 10 hodin, 31 minut nám dohrávají Empress of Dance for You, no a Dance for You, ten pro tebe zrovna nemám, Sáro, žádný taneček, bohužel.
1: Nemáš, a já jsem měla jeden taneček pro tebe na Povalči, o kterém jsme tu už samozřejmě pěli, ódy, byla tam snad celá Praha, spousta lidí z redakce.
0: A nejenom Praha, pozor.
1: Nejenom Praha,
0: ale... A jsme tak pragocentričtí.
1: Máš pravdu, ale jako hodně lidí
0: hodně
1: z Prahy,
0: lidí z Prahy. No, tak,
1: tam jezdí.
0: To je prostě.
1: No a my máme teď takovou krátkou připomínku Povalče.
0: To je pravda, k Povalči se vracíme opakovaně, nejenom protože je to náš oblíbený, oblíbený festival, ale také protože je tam hojně zastoupen program Radia Wave. Letos to bylo například v podobě Podhoubí, podcastu Podhoubí naživo, ekologický podcast Magdaleny Kořenové a Prokopa Pitharta. Tam totiž přivítal investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N.
1: Tak to byl takový prostě cross Podhoubí s deníkem N, podle mě skvělá kombinace. No a společně samozřejmě probírali Zdíšinu novou podcastovou sérii Tykačův svět, která nabízí velice unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životu obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu a nakonec všech občanů Česka.
0: No a premiéru tohoto nového dílu právě z Povalče máte příležitost slyšet už dnes od 17.30 na Radio Wave, tak určitě poslouchejte, bude to stát za to.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Radio Wave.

0: Tahle písnička se jmenuje Darkness Inside, je od kapely Curtains Please. Kubo, to je písnička o tobě. Ty máš totiž spousta temnoty uvnitř sebe.
1: Je to pravda a na to bych rád zapomenul. Obecně zapomenout se dá na ledascos, například i na to, jak se chodí do kopce, že ano.
0: Děkuju.
1: A nicméně nedá se zapomenout rozhodně Curtains Please na alternativní, aspoň oni se tak nazývají, rockovou kapelu z Prahy, která vyhrála letošní Starter, prosím tě, dokonce.
0: No přesně tak a tenhle ten single, který jste mohli slyšet, se opravdu jmenuje Darkness Inside a tematizuje pocity úzkosti, tlaku okolí a neupřímnosti kolem nás. Hlavně je ale o hledání cesty ven.
1: Fakt jo. A to no? Oni ti říkali, nebo to víš já?
0: Jo, to mi říkali, no.
1: No tak to je hezký, jestli jsi měla taková kámoška.
0: Já jsem s nima kámoška na rozdíl od tebe.
1: No tak dobře, já jsem takový přihlížeč známý a vím, že Curtains Please letos na podzim chystají vítězný videosingl za finanční podpory Českého rozhlasu a díky výhře už vystoupili třeba na Colors of Ostrava nebo na festivalu Kamenice.
0: A nebo na Povalči.
1: A nebo na Povalči. Hmm? Tam si byla ty, to tam já nevím.
0: Tahle ten zní skladba zahrnuje i akustické outro, které symbolizuje konečný stav nirvány. No tak to je pro tebe možná pozitivní.
1: Či tak nirvána nebo Curtains Please, tak já už nevím. Teda, to je. No každopádně naše vysílání na rádiu Wave, co se teda týče tohoto složení Jakub Sára, se chýlí pomalu ke konci. Za malou chvíli už nás přijde vystřídat.
0: Boys.
1: Ano, Boys. Krištof Šimek, samozřejmě toho jsem dlouho neviděl, čili těším se na něj, co nám zase krásného poví. Sára se na něj taky těší a to už třeba i v tento pátek, kdy s ním má tuším ráno.
0: My spolu máme ano, premiérové ráno. Takže Krištofe, doufám, že dorazíš, já se na tebe moc těším. Uvidíme, protože Bořek si na mě minule připravil docela záludné otázky. Četl celý můj medailonek, který mám na rozhlasovém webu, tak uvidíme, co Krištof.
1: Uvidíme.
0: Tak za malou chvíli už.
1: Za malou chvíli, hezký poslech.

0: Mic check, ano, blow the speaker.
1: V 10 hodin 50 minut zazvonil zvonec a pohádky jménem Ráno se Sarah a Jakubem je tak trochu konec.
0: To je ale krásný, kež by si tohle říkal i někdo jiný než my dva.
1: Hele, i dva stačí. Já jsem dokonce někde četl, Sáro, že...
0: I dva jsou skupina, ne? I tři jsou skupina.
1: Že aby si založil církev, normálně jako je křesťanství nebo něco dalšího, jakékoliv křesťanství, tak prostě stačí, aby si měl...
0: Náboženství.
1: Tak stačí
0: dva
1: vlastně...
0: Lidé.
1: No ne dva lidé, je to nějak omezené. Nás to učili, tuším ještě na střední během zase, že vlastně není tak složité, komplikované založit si vlastní církev. Ono pak otázka, aby to nesklouzlo k těm sektám, že jo, to také často jasně. Tak bývá, ale není to tak těžké.
0: Tím chceš naznačit, že my dva bychom si něco spolu mohli založit a šířit jako taky nějaké oficiální myšlenky, stanovisko, to radši ne.
1: S Jakubem a Sarah.
0: No tak.
1: To asi ne.
0: To asi ne.
1: Zůstaňme u čerte, drž se svého kopita, jak říká klasik, čili my se držme tady rozhlasových vysílačů a přijímačů, no a těch se bude snad držet i po nás Krištof Šimek, který tedy v tuto chvíli tady s náma ještě není, ale za pár minut určitě už si přijde přebrat studio. Ano.
0: A Kubo, mně se strašně líbilo, co jsi mi dnes říkal za moudro. Mě opravdu se to dotklo, už jsi mi ho říkal několikrát, tak možná tím bychom to vysílání mohli zakončit.
1: Já nevím vůbec, který myslíš.
0: No s tou dobrosrdečností.
1: Ano. Každý dobrý skutek, milí posluchači, je po zásluze potrestán.
0: Tak.
1: A tím bych to
0: hezké
1: ukončil.
0: Úterý.
1: Prostě krásné úterý, to velice pozitivní.
0: Mic drop,
1: ať tam ještě zaprší. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
3: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Letos s Monikou a skladba Zastav dohrává přesně v 11 hodin. Příjemný poslech Rádia Wave. Už vám přeje Krištof Šimek z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze. Posloucháte stále ještě dopolední on air. Spousta zajímavostí dneska ve vysílání. Další hodinu otevře Venturing a Igloo Ghost.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

dohrála nám novinka od Igloo Ghosta a teďka pokračujeme ve vysílání Rádia Wave, samozřejmě v 11 hodin a 8 minut, kdy už vás zdraví Krištof Šimek. Ranní vysílání je za námi, Sára Slavíčková a také Jakub Vinařický zase příště, teď už tedy standardní taková takzvaná hladovka, tedy od 11 do 15 hodin směna ve vysílání Rádia Wave, která tedy nám překloní se do toho odpoledne za nějakých 53 minut. To všechno v úterý 18. srpna, kdy samozřejmě Rádio Wave má pro vás připravené spoustu věcí. Například už za chvilku ukázka z aktuálního Hergotu. Dneska si vůbec dáme pozvánky na spoustu nových epizod, třeba Casablanky cestovatelského magazínu Pavla Sladkého. Taky dostane prostor Quest, tedy herní pořad Rádia Wave, který se ve své letní sérii věnuje kultovním českým hrám. Už jsme probrali Mafii, už jsme probrali Euro Truck Simulator. Uvidíme, kam nás to znovu zavede. No a dáme si taky fasády, takže řeč bude i o architektuře. To samozřejmě všechno zabalíme do hudebního playlistu, obalíme to spoustou nové muziky a zároveň taky vás pozveme na spoustu zajímavých akcí, protože už přesně za týden nás čeká například poslední Riviera, tedy akce, kterou Radio Wave pořádá společně s Galerií hlavního města Prahy v krásných kulisách Trojského zámku v Praze v Troji, takže určitě si řekneme i o tom programu, co na vás příští úterý zcela zdarma čeká právě za Vltavou, pokud tedy jste na té straně, že musíte řeku překonat od třeba například Holešovic. Teď už tedy ale pojďme k té hudbě, Reggie Snow, taky Blood Orange, no a teď už si dáváme Tinashe a taky skladbu Crash Out.

0: Reggie Snow a skladba Blackest Skin na vlnách Radia Wave v 11 hodin 19 minut. Hostem Hergotu byl tentokrát básník a taky slamer Sofian Masalema, autor sbírky Možnosti přehlíženého, nominované na cenu Jiřího Ortena. Mluvili s ním autoři v pořadu, jak se v jeho poezii potkává víra, taky rodinné kořeny na Blízkém východě, taky jeho česká zkušenost a vlastně i takové hledání vlastní identity. Samozřejmě Hergot poslouchejte v plném znění na našem webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. My si dáme ve vysílání Rádia Wave právě teď krátkou ukázku.
1: My už se k tomu možná docela blížíme. V Hergotu nás vždycky zajímá duchovní cesta toho člověka, se kterým mluvíme. Tak jakou roli hrála víra v rodině, ve které si vyrůstal ty? Byl třeba islám součástí každodenního rodinného života, nebo jsi k němu musel taky nacházet nějakou postupnou cestu, třeba vlivem těch úplně vnějších okolností?
2: Myslím si, že většina členů naší rodiny jsou věřící, jakkoliv to nikdy nebylo hlavním tématem naší domácnosti. My jsme vlastně nedodržovali náboženský svátky a nikdo nás do víry ani do náboženství nenutil. Tudíž pro mě i pro mýho bratra to byly naše osobní cesty a to, že jsme oba k té víře našli svoji cestu, je výsledek našeho vlastního hledání a bádání spíš než toho, že by nás do toho dotlačili ať už rodič nebo třeba ty vnější aspekty. Takže bych řekl, že pro většinu členů naší rodiny do nějaký míry víra důležitá je, ale vždycky to bylo v rovině jen toho osobního, toho, jak to prožívá ten jednotlivec, a ne to, že bychom to prožívali nějak komunitně.
3: Ty máš maminku z Česka.
2: Ano.
3: Takže to znamená, že islám byl tvůj vlastně v uvozovkách výběr. Mohl si vybrat i jiné náboženství, třeba křesťanství. Mm-hmm. A co tě, proč islám, co tě oslovilo?
2: To, co mě oslovilo, byla ta synkretická rovina toho, že navazuje jak na judaismus, tak i na křesťanství. To, že můžu být muslimem, ale není to na úkor toho, že bych třeba přišel o Ježíše, nebo o Bibli, nebo o Toru. Protože ve všech těch božích knihách jsem viděl nějakou hloubku a viděl jsem něco, co mi na nich bylo blízký a s čím jsem se dokázal stotožnit. A u toho islámu právě ta synkretická rovina, která to propojuje a nějakým způsobem uzavírá, bylo něco, co mě oslovilo na první dobrou nebo primárně, ale zároveň to byla i rovina toho, jak jsem rozuměl Bohu. Já myslím, že dřív jsem byl věřící, než jsem se stal muslimem. A moje chápání toho, kým je Bůh, nebo co je ta esence boží, je asi bližší tomu, jak ji formuluje islám, než jaký formuloval třeba křesťanství, judaismus nebo třeba hinduismus. Takže to podle mě byly tyhle ty dva nejdůležitější aspekty, to, že to navazovalo na judaismus, na křesťanství, že jsem ze všech těch zdrojů mohl čerpat a zároveň, že to moje chápání Boha bylo nejbližší právě tomu, jak ji formuloval právě islámská víra.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 11 hodin 29 minut posloucháte Radio Wave a poslouchat ho můžete taky klidně za volantem i třeba díky digitálnímu vysílání DAB+, anebo máte třeba připojenou aplikaci Můj rozhlas. No ale pozor, protože pokud jste aktivní hudební fanoušci a třeba posloucháte nové desky, které vycházejí od vašich oblíbených interpretů, tak zamysleli jste se někdy nad tím, že v den vydání té desky může být třeba více dopravních nehod, protože mohou být řidiči více nepozorní. I tímto směrem uvažování se vydává aktuální studie vědců z Harvardu, kterou zveřejnil Guardian a kterou si velmi dobře nastudovala Bára Zajíčková, zprávařka, redaktorka Rádia Wave. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já ti tamto mikrofon, je to lepší, viď?
1: Je to lepší.
0: No tak ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, pověz nám, co to je za nápad, respektive co ty vědce přivedlo k tomu se tímto směrem jako zajímat.
1: Tak podle té nové studie to může souviset s počtem smrtelných dopravních nehod, to vydání té desky. Což znamená, že kde v den, kdy se vydá nějaké velké album, vzrostává, nebo automaticky vzroste streamování té hudby až o 43%, a to vede k nějakému většímu rozptylování řidičů, kteří používají chytrý telefon během jízdy. Což znamená, že ti někdo pošle třeba SMS-kou, čau hele, teďkon to vydala Taylor Swift tady novou desku, mm-hmm. A ty si řekneš, jo, tak se to musím hned pustit a už ztratíš pozornost při řízení.
0: Jasně, jasně. No, o kolik se podle té studie zvýšil počet úmrtí při těch dopravních nehodách?
1: Tak studie zjistila, že ve dnech těch vydání těch velkých alb byl počet úmrtí při dopravních nehodách přibližně až o 15% vyšší než v těch jiných dnech.
0: Mm-hmm. No a jsou nějaká alba konkrétní, které třeba právě vědci v té studii sledovali?
1: Tak sledovali 10 významných alb vydaných v letech 2017 až 2022 a mezi ty vlastně s nejvyšším počtem jednodenních streamů na Spotify byly konkrétně alba Midnights od Taylor Swift nebo Scorpion od Drakea nebo Harry's House od Harry Styles.
0: No tak přátelé, dávejte hlavně pozor, kdykoliv nějaké velké, ale klidně i menší, střední, jakékoliv jméno vaše oblíbené vydává novou hudbu, tak samozřejmě poslech hudby za volantem je úplně v pohodě, ale potřeba věnovat veškerou pozornost řízení a zůstat v té obezřetnosti. Baro, jaké třeba album se blíží v rámci tvého hudebního vkusu k vydání, které by teoreticky tebe mohlo někdy rozptylovat? Čekáš teďka na něco?
1: Teďko přemýšlím, se na něco čekám. Teď asi zrovna aktuálně ne, ale hodně jsem měla radost, když vyšlo od samozřejmě teď vypadne název té kapely, to
0: je trapas, co? Já jsem si říkal, že se třeba čekáš na novou Rihannu, že se furt spekuluje, ale ono se to furt jako oddaluje a tak dále. No nic, tak hlavně, ať prostě kdykoliv ta deska vyjde, tak ať se všichni vrátíte ve zdraví a v pořádku domů. Bára Zajíčková přišla s aktualitami, které můžete už brzo číst na našem webu wave.cz. Díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury.
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
1: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoolky.cz.
2: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

Nahrávají nám Market, kapela původem spjatá s Ostravou, no a taky kapela spjatá s rádiem Wave, protože jsme velcí přátelé. Například Market vystoupili na právě poslední Riviéře, kterou jsem zmiňoval na začátku mého dnešního vysílání. No a my právě za Riviérou teďka míříme, protože nás čeká třetí edice společné letní série Galerie hlavního města Prahy a rádia Wave, respektive třetí edice se děje tím, že už je to po třetí, co jsme tedy v Trojském zámku, myšleno v letech 2024, 25 a 26. No a nás čeká právě poslední, tentokrát tedy třetí letošní závěrečná Riviéra, kdy se můžete těšit třeba na performativní odhalení sochy Claude od Tomáše Roubala a Viktora Černického. Tak

i třeba na debatu naší moderátorky Terezy Havlínkové. No a zároveň také nabídneme spoustu hudby, protože bude to nejprve rapové Dirty Depressa a taky Arty, které si můžete připomenout třeba i jejich vystoupení v pořadu, který tedy pro vás připravovalo Radio Wave pod názvem Scéna s opakem disu, který se dnes proměnil v Excalibur, ale tam si právě můžete tyhle ty vystupující připomenout. No a potom na vás čeká velmi dobrá elektronika v podání Candy Pumps, takže skutečně velmi nabitý den a večer. Pokud by vás zajímalo, o čem bude ta debata Terezy Havlínkové, tak je to o tom, kdo tahá za nitky současné kulturní relevance, jestli se nechají algoritmy ochočit a taky jak se proměňuje pozice dramaturgie a které platformy určují náš vkus. Tohle všechno se bude dít přesně za týden 25. srpna na zámku v Troje, spolupráce Rádia Wave a Galerie hlavního města Praha, další letos poslední Riviera. Těšíme se na vás, akce je zdarma.

0: Hrávají nám Vetleka, skladba Wet Dream, za chvilku 12 hodin, do té doby třeba ještě Pušatý, taky Taša nebo Gleb, no a potom už odpolední vysílání Rádia Wave.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady
3: Bibione.
2: Posloucháte Rádio Wave.

Chelsea Wolf a skladba Cold na vlnách Radia Wave, 12 hodin 10 minut, krásný den, pokud třeba právě obědváte, tak dobrou chuť. V úterý 18. srpna jsme se dostali do druhé poloviny dnešního dne a taky tedy pokračuje vysílání Radia Wave, které vás už za chvilku vezme do Austrálie za Češkou Nikolou Ducovou, která propadla ultramaratonům, no a přišla si o tom popovídat k Pavlu Sladkému do našeho cestovatelského magazínu Casablanca. Taky vás v téhle hodině vezmu do Strakonic za Dudákem, respektive za Dudáky, bude jich mnohem více. Čeká tam na vás velmi hezká regionální akce, tak pozvánka k ní už za chvíli. No a teď třeba Tamara Kramar se skladbou Tongue Tied, potom taky Bird a Bocoyut.

0: pokoju na skladbě All My Life. 12 hodin 18 minut posloucháte Radio Wave a teď míříme za Češkou Nikolou Ducovou, která žije v Austrálii a propadla ultramaratonskému trailovému běhání. Jaké to je uběhnout více než 100 kilometrů v australských horách nebo v pouštním outbacku v centrální Austrálii? A jak souvisí traily s jejím osobním rozvojem? O tom všem se přišla pobavit s Pavlem Sladkým v nové epizodě našeho cestovatelského magazínu Casablanca, který posloucháte samozřejmě na našem webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. No a my si dáme teď ve vysílání Rádia Wave krátkou ukázku.
1: My jsme startovali v 7 ráno.
2: Ráno se startuje, takže jako vybíháš za ještě chladného rána.
1: Jo, za chladného rána. My když jsme stáli před startem, tak jsme měli rukavice na sobě, čepice, aby jsme vůbec se udrželi nějak v teple. Takže vybíháš za chladného rána.
2: A ta čepice jde dolů třeba do hodiny?
1: No, zhruba. Zhruba do hodiny, možná i malinko dřív. Záleží, jak rychle se jakoby pohybuješ, jak se dokážeš zahřívat. A pak vlastně nastupuje místo čepice síťka, protože to, čím je australské, centrální Austrálie specifická, jsou mouchy, které hledají jakýkoliv vlhký prostor. Což jsou samozřejmě...
2: Ocený běžec je ideální.
1: Jo, a oči, nosní dírky, uši. Jo. Takže vyměníš čepici za síťku, aby ses schránil. No a ta teplota začne stoupat. My ten rok, co jsme to běželi, tak to nebylo tak strašný. Já myslím, že přes ten den ta nejvyšší teplota byla zhruba kolem 30, možná něco málo přes 30. Ale zase si musíš představit, že to je úplně jiný teplo. A že ta centrální Austrálie... je jakoby horká, je tam suchý teplo. A pak zase, jakmile začne zapadat slunce, jak to začne klesat a my zrovna přes ty největší hřebeny, kde v noci nejvíc foukalo, jsme šli právě v noci a tam si myslím, že opravdu bylo kolem nuly a my jsme na sebe dávali jako vrstvy merína a všeho a bundu proti větru, aby jsme se udrželi v teple. No. Musím říct, že tam je strašně přísná povinná výbava, zrovna na tenhle závod, že nejenom, že máš seznam věcí, které musíš sebou nést, a myslím si, že ta moje vesta vážila s tím všem, co jsem musela nést, asi 8 nebo 9 kilo, že to bylo fakt jako docela dost. A nejenom, že je ten seznam teda, ale i ty organizátoři, než tě pustějí na ten start, tak projdou, procházejí s tebou položku po položce a opravdu to jako kontrolujou. A jsou to specifické věci, že oni ti neřeknou, jako musíš mít jenom jako termosvršek s dlouhým rukávem, ale oni říkají, musí to být 100% merino, kontrolují to, protože zase kdyby začal hořet, tak to, ten polyester, třeba když by tam byl nějaký podíl polyesteru, tak a ty by si se popálil, tak by se na tebe přilepil, takže oni opravdu se tě snaží ochránit jakýmkoliv možným způsobem a zvažují jakoby každý riziko, protože jak jsem říkala, že tam není ten signál a ty občerstvovačky, ty stanice jsou tam daleko od sebe, tak když se tam pak něco stane, tak ty sice máš tracker, můžeš zavolat SOS, ale nikdy nevíš, jak dlouho to bude trvat, než se k tobě někdo dostane.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: West Phoebe Lou dohrává na vlnách Radia Wave, skladba Better, 12 hodin 34 minut. Proč se bojíme, že budeme cringe? A co to vlastně znamená? Jak cringe souvisí se sociálními normami? A v jakých situacích se bojíme, že budeme trapní? Proč trapnost a stud cítíme a co s námi tyto pocity dělají? A jak s obavou z toho, že budeme cringe pracovat? No tak přesně o tomhle tématu se baví Lucie Zajda v novém dílu pořadu Nádech s psycholožkou Janou Krejzovou. No a vy tu epizodu uslyšíte dneska v 19 hodin v úplné premiéře, potom samozřejmě na všech streamovacích platformách, včetně našeho webu. Takže pozvánka k dnešní 19. hodině. No a taky pozvánka k poslechu Rádia Wave v příštích minutách, protože si dáme Mata 213 a skladbu 216, taky Wileyho a nebo Weird Sky a Toyotu Vangelise.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na Rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

Weird Sky, taky Toyota Vangelis, taky Silence a taky iPhone na skladbě Den D. Teď vás na Radio Wave zveme do Strakonic za strakonickým dudákem, respektive mezinárodním dudáckým festivalem Strakonice, který letos přivítá přes 60 souborů z 18 zemí. Dudáci od čtvrtka do neděle zahrají na několika scénách ve městě od folkloru přes rock po středověkou hudbu. Tradiční průvod bude letos taky, akorát půjde pozměněnou trasou kvůli právě probíhající rekonstrukci velkého náměstí ve Strakonicích. No a v neděli se hudebníci pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. Festival, který patří mezi nejvýznamnější folklorní akce na světě, se koná každé 2 roky a navštíví ho na 60 tisíc lidí. Mezinárodní dudácký festival Strakonice. Pokud by vás zajímalo veškeré dění ohledně tohoto festivalu, tak najděte to na stránkách dudackyfestival.cz a jak říkám, další ročník, tedy 26. začne ve čtvrtek ve 20 hodin na Hradním nádvoří takovou mezinárodní dudáckou kasací, která patří mezi nejvyhledávanější akce festivalu. Tak si to moc užijte, pokud do Strakonic vyrazíte. My vám na Waveu nabízíme Beatu, taky Bloody Shield a teď novinku od Dive, americké čtveřice, která už existuje 15 let, no stihla vydat 4 desky, které se pohybují mezi shoegazem a psychedelickým rockem. No a 5. dlouhohrající nahrávku do své diskografie připojí na konci října, bude se jmenovat Zirp a trochu nečekaně ji produkoval A.G. Cook, známý třeba ze spolupráce s Charlie XCX, anebo taky jako člověk, bez kterého by nebyl nikdy label PC Music. Takže teď ochutnávka nové tvorby kapely Dive, skladba The Found

neděláš nic, nevíš. Možná kdybys to věděl,

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla.
2: Něžné zastavení na domácí hudební scéně, Beata, skladba Ticho dohrává 8 minut před 13. hodinou, posloucháte Radio Wave. Než nám odbije celá, tak ještě byly No Mates, nebo taky legendární David Byrne a skladba Everybody's Coming to My House. Příjemný poslech Radio Wave.
3: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
4: Na konci světa.
3: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
4: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
3: Program a vstupenky na fifeli.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Co je na konci světa?
5: Špína.
6: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína.
9: Špína.
10: Pořad, který se vám zarije za nehty.
8: Špína.
11: Každý čtvrtek od 8 večer na Radio Wave.
12: Radio Wave. Děláme vlny.
13: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Skvělým koncertem v pražském O2 Univerzu, ještě aby ne, legendární britský zpěvák David Byrne na skladba Everybody's Coming to My House. Je přesně 13 hodin, posloucháte Radio Wave, my další hodinu otevřeme s Shark Tank anebo s D8 a Vernon.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

Vernon na skladbě Sing a Song, 13 hodin, skoro 6 minut, posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave, stále vám příjemný poslech ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze přeje Krištof Šimek. Jsme v polovině mojí dnešní vysílací relace, odpoledne už samozřejmě od 15 hodin Anna Mikolandová, ale to znamená, že máme spolu ještě dost času, a tak vás vezmu na třeba velmi zajímavá místa, například do kanalizačního prostoru přímo pod staroměstskou radnicí v Praze. Tak si počkejte na to, co tím vám budu chtít říct a na co vás pozvu. Zároveň už teď vás můžu pozvat na poslech za zhruba 10 minut, protože přijde na řadu aktuální ukázka z Questu. Už jsem to naznačoval na začátku. Quest v létě dělá sérii o kultovních českých hrách, i třeba dávno vydaných. Už jsme si povídali o Mafii a teď v aktuální epizodě Eurotrack Simulator, takže něco pro fanoušky simulátorových her, respektive pokud jste třeba stejně jako já v pubertě snili o tom, že byste se stali řidičem kamionu, respektive řidičem úplně čehokoliv, protože já jsem tehdy chtěl řídit úplně cokoliv a už jsem se nemohl dočkat na svůj řidičský průkaz, tak jsem právě já třeba konkrétně trávil hodiny a hodiny a hodiny a hodiny hraním právě simulátoru řidiče kamionu a brázdil jsem tak Evropu. Možná to dělali i tvůrci pořadu Quest, takže za chvilku zjistíte, co si o Eurotracku Simulator 2, o této legendární dneska už hře, myslí. Do té doby nabídnu třeba Futura, rapera, taky Lil Wayna, Margo, domácí hudební zastavení, a nebo The Strokes, kapela, která po delším čase vydává dlouho očekávanou sedmou desku Reality Awaits. Právě z ní je skladba The Fruits of Conquest.

0: spolupráce dvou rapových velikánů, Future, taky Lil Wayne na skladbě Karate Chop. No a my už teď míříme za slíbeným Eurotrackem, protože videoherní podcast Quest letos uvádí speciální letní sérii Side Quest, no a v ní rozebírá ty nejdůležitější a nejzajímavější české hry za posledních více než 20 let. No a nahlíží na ně z dnešního úhlu pohledu, zároveň vás bere do dob, kdy se vytvářely, no a všechno to zasazují do historického kontextu. První díl o mafii je za námi, aktuální druhá epizoda rozebírá Eurotrack Simulator 2, hru, která vás vzala do kokpitu, kamionu, chcete-li do kabiny, a díky tomu jste mohli křížem krážem cestovat po celém světě. Tak teď si dáme krátkou ukázku, samozřejmě v plném znění, na webwave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Spousta lidí podle mě doteď vlastně neví, že to jako vychází z České republiky, jako ty tvůrci, a že vlastně to máme na svědomí, řeknu my, ale nemyslím nás tři samozřejmě.
4: Přitom je to dneska už nejúspěšnější, nevím, jestli vyloženě česká hra, protože tam by se dalo polemizovat s různýma Kingdom Come a mafiema, ale rozhodně SC Software jsou vlastně nejdražší česká herní firma. Už předběhli i Bohemku.
3: Ano, a jsou zároveň jedni z těch, kteří jako kontinuálně se starají o vývoj své vlastní hry už v podstatě 14 let. A zároveň jako myslím si, že třeba i bude dotahovat, jako kdybychom to převedli na nějaký procenta, dejme tomu, tak by možná dotahoval nějaký Factorio. Dejme tomu, tak je velmi úspěšný jako příběh, ale je pravda, že jako co se týče toho fanouškovského konstantního fanouškovského zájmu a těch neustále vydávaných DLCček, ať už to jsou jako mapy nebo nový auta, nový náklady, nový scénáře vlastně pro tu hru, tak jako tam skutečně jako se ty autoři starají příkladně, teda musím říct, o tu komunitu, a zároveň ta komunita jim to velmi vrací. Nevím, jestli jste někdy zavítali na Reddit jako v rámci Eurotrack Simulatoru. To je skutečně jako to jsou jako kamionáci si vyměňují příběh jako z té hry, ale...
5: Mě tam na tom fascinuje, že vlastně se jim podařilo trefit s tou komunitou něco asi dost specifického, protože kdybys mi řekl, nebo kdybys mi si tady povídali o tom, že tady je nějaká hra a teď tomu pořád vychází nějaké rozšíření a tohle a tohle.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rád.

0: Let Me Love You, 13 hodin 29 minut posloucháte Radio Wave a teď pozvánka do pražského podzemí. Pražské vodovody a kanalizace připravili na září prohlídky kanalizačního prostoru přímo pod staroměstskou radnicí, takzvaného cizineckého vstupu. V předchozích letech o ně byl veliký zájem a tak firma proto rozšířila počet dní, kdy mohou lidé do podzemí vyrazit. Ta prohlídka je bezplatná, ale je potřeba si rezervovat konkrétní datum a čas. No a jinak tedy vám můžu říct, že se do cizineckého vstupu můžete podívat o víkendu 19. 20. září, taky v úterý 22. září. No a pokud nevíte nic o cizineckém vstupu, tak je tedy pod staroměstskou radnicí, je takzvanou spojnou komorou, ve které začíná stoka A, no a vede pod Pařížskou ulicí až k Čechovu mostu. Potom pokračuje pod Korunovační ulicí, Stromovkou a končí v ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči, právě třeba nedaleko prostoru čistírny, kde vás často zveme třeba i na zajímavé koncerty, hezký venkovní prostor. Celková délka té stoky je tak přes 3 kilometry, odvádí odpadní vody z Prahy 1, 2, 3 a taky části Prahy 5. No a vzniká soutokem právě těch sběrných cest z Malého náměstí, taky Melantrichovy, Železné a Celetné ulice. Takže skutečně velmi zajímavá příležitost podívat se do pražského podzemí, a to tedy konkrétně v září 19. 20. taky 22. září. Všechno najdete na stránkách pražských vodovodů a kanalizací, tak vám budu držet palce, abyste se dokázali dostat, protože opravdu ten zájem je vždycky veliký, takže neváhejte a běžte se rezervovat. Teď na rádiu Wave Marina, taky Elefant, anebo Síček.
1: Čau, já jsem Libor Stanek, druhý z kapely Síček, posloucháte rádiu Wave.

0: I právě úplnému zatmění slunce neosvětloval noční oblohu, proto právě byly i ty Perseidy takhle hezky vidět. No, je to krásná zpráva, protože právě autor fotky si původně myslel, že to bude úspěšná třeba fotografie na sociálních sítích, a nakonec ji právě americká NASA vydává. Prozradil, že každý večer postavil dva foťáky, jeden snímal celou oblohu naraz a druhý snímal jen část. No a každou noc od 8. do 13. srpna tak vzniklo odhadem asi 2000 fotek na jednom foťáku, celkem tedy 20 000 fotografií spojených dohromady v jednu krásnou, opravdu krásnou fotografii. No a vy ji samozřejmě můžete vidět, nechtěl bych o ní mluvit jen tak, abyste si ji nemohli představit, takže vyražte na náš zpravodajský server Českého rozhlasu, tedy irozhlas.cz, no a hnedka na té domovské stránce uvidíte právě tuhle tu krásnou fotografii. Ještě jednou, astronomický snímek dnes vydala americká NASA a je to fotka z České republiky. Teď pozvánka k Impactu a taky potom jedna z novinek s Radikas a skladba V mojich snoch.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: 6 hodin posloucháte Radio Wave, po 14. se třeba budeme bavit o koupání v pražské části Vltavy. Teď tedy Anna of the North, Brankous Bridge a taky Saul.
1: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Na natáčení pořadů poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

11 hodin 7 minut dohrává nám Little Sims a skladba Mood Swings. Posloucháte Radio Wave, stále vám příjemný poslech přeje Krištof Šimek. V té poslední hodině, která nás společně čeká, než přijde Anna Mikolandová, vás pozvu hned na pár zajímavých akcí, třeba na Davidské divadelní léto, krásnou akci v pražské klubovně, taky se podíváme do regionu za vámi. No a za chvilku taky dostanou prostor fasády a téma koupání pro někoho možná špinavé Vltavě v Praze, tak i to dělá právě kolegyně Alena Harciníková, která moderuje fasády. No a já vás teď taky zvuk poslechu následující skladby, protože míříme za australskou hudebnicí Nina Jirachi, která za loňský albový debut I Love My Computer dostala nespočet ocenění. No a rok od jeho vydání se připomíná novým singlem Wanna Cry, který natočila s americkým hudebníkem Porterem Robinsonem. Ten duet je inspirovaný kyberútokem viru Wanna Cry z roku 2017 a píseň se podle Nina Jirachi soustředí na jeho pocity, jaké to bylo množit se a zároveň bojovat se skutečností, že to je konec jeho života. Robinson, tedy Porter Robinson, byl zároveň prvním hudebníkem, kterého Nina Jirachi viděla naživo, a tak volba spolupracovníka na tomhle tracku není vůbec náhodná. Dokonce tuhle skladbu už společně zahráli poprvé letos v dubnu na americkém festivalu Coachella. Teď tedy další novinka v playlistu Rádia Wave, Nina Jirachi a Porter Robinson, skladba Wanna Cry.

0: Roy Sivan, taky Casey Musgraves a Mark Ronson, společná práce na skladbě Easy, dohrává ve vysílání Radia Wave ve 14 hodin skoro 20 minut, posloucháte odpolední On Air a teď je na téma koupání se ve špinavé řece pro někoho, protože nový díl podcastu Fasády Alena Harciníková do něj nese právě tohle téma, protože se celé léto koupe ve Vltavě a většina lidí na ní kouká jako na blázna. No a tak si do právě nejnovější epizody pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štenberovou, taky milovnici divokého koupání, která jí konečně dala za pravdu. No a co ta pravda je, kde se našla a jak to vlastně s koupáním v řece, která pro někoho může být hodně špinavá, je, to si poslechněte třeba na webu wave.cz ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, tam všude v plném znění. Já vám teď můžu ve vysílání Rádia Wave nabídnout krátkou ukázku.
1: Vlastně, když to město nemá tuhle vrstvu, tak to znamená, že vlastně za přístup do vody si všude platíte. A jako to, že můžou všichni opravdu normálně se během léta koupat, to prostě by mělo být jako naprostá samozřejmost. Takže to si myslím, že vlastně by to město mělo být jako pro všechny a mělo by to samozřejmě pro všechny organismy, ale i pro lidi, jo? Jako teda to koupání.
2: Myslíte si, že se někdy dostaneme k tomu vztahu, který má třeba Curych nebo teď nově buduje Paříž, tak my tady v Česku?
1: No, já jsem jako pořád optimista, ale myslím, že teďko za současného stavu prostě přístupu vlády to bude teda obtížnější, to zase bych jako ráda řekla, že to vidím jako, že vlastně pokud odcházejí lidi, kteří jsou jako vzdělaní z toho oboru, z rozhodujících pozic, tak nás jako nevím, tak ta podpora z hora je prostě strašně důležitá.
2: A když se koukneme ještě na jedince, tak co byste poradila lidem, kteří se teď třeba rozhodnou, že po tomhle inspirujícím poslechu, že se chtějí teda koupat víc v řece, nebo že se s ní aspoň chtějí třeba víc zblížit, protože to koupání není jediným způsobem, tak co byste jim poradila?
1: No já bych jim asi poradila, pokud můžou, tak ať si zajdou do Mnichova, podívej se na Isaru, což je sice taky taková už jako hodně známá věc, ale zase znova jako fascinující. Ne osobně, jako já myslím, že osobně prostě jděte plavat s někým, koho to baví, to prostě si myslím, že funguje nejlíp. Ale pokud vlastně někdo je spíš jako skeptický, že ta řeka se nedá proměnit, tak bych doporučovala opravdu ten Mnichov a vidět to naživo, protože to, co jako se stalo úplně ze standardního koryta řeky se silnou jako protipovodňovou ochranou a teď vidíte vlastně neuvěřitelný jako ekologický prostě zelený prostor, kde ta řeka kolísá, vytváří si prostě náplavy písku a štěrku a vlastně v tom si hrajou děti. Je to prostě přírodní hřiště, přírodní koupaliště, nádherné místo, úplně neuvěřitelně živý. Tak to chce vidět.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Cirilo. Formace úzce spjatá s hlavou 58G, Humla, Doktor a taky TK27, tady skladba Všude kam jdem dohrává ve 14 hodin a 34 minut. No a to je samozřejmě skladba z poměrně nedávné doby, teď se ale na rádiu Wave podíváme hluboko do minulosti, protože přesně 18. srpna 1986 spatřila světlo světa třetí studiová deska americké kapely Bon Jovi, Slippery When Wet, která byla obrovským, ale opravdu obrovským, jak se říká, kasovním trhákem, velmi úspěšná. Ono, když se dneska člověk podívá na ty hity, které z ní jsou, jako je třeba skladba Living on a Prayer nebo You Give Love a Bad Name, tak se ani na ničemu divit. A já vlastně se přiznám, že když třeba občas vyrazím do pražské Lucerny na hity 80. a 90. v rámci nějaké takové jako přátelské recese, když jdeme s partou, tak Bon Jovi a legendární hity právě tohohle hudebního projektu, tak tam nikdy nechybí. A velmi často se Bon Jovi dostává i do prostředí, kde byste ho nečekali, už jsem několikrát slyšel, i třeba v rámci elektronické technomuziky, upravené právě ty největší hity. No a když teda mluvíme o tady téhleté době, o přesně 40 letech, které uběhly od 18. srpna 1986, kdy Bon Jovi vydali svoji třetí desku, no tak samozřejmě proč bychom si ji nemohli dát. Takže taková malá, krátká hudební odbočka z playlistu Rádia Wave a připomenutí toho, co bylo před 40 lety naprosto zásadní hudbou tehdejší společnosti a co několik týdnů za sebou vládlo všem svězovým hudebním žebříčkům. Takže Bon Jovi na Rádiu Wave.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Hrávají nám prázdniny a skladba Exiled 14 hodin 45 minut, no a teď dvě slíbené kulturní pozvánky. S tou první míříme do Velkých Karlovic na Vsetínsku, kde ve středu začne charitativní týden kultury na Valašsku. Desátý ročník tohohle festivalu nabídne 9 divadelních představení v šapito, taky večery s živou hudbou nebo rodinný den, no a atmosféru doplní partyzóna pod širým nebem, taky street food speciality, drinky, no prostě krásná rodina, ale i pro všechny ostatní příjemná akce právě ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku už od této středy. No a potom, když jsem zmiňoval cirkusové šapito, tak to postaví také v pražské klubovně, protože od 29. srpna tam začne už čtvrtý ročník Davidského divadelního léta. Těšit se můžete každý den na několik divadelních představení, no a tím highlightem je 31. srpna v pondělí vystoupení Davidského divadla, které představí svoji hru Obludov, respektive hru, která je z repertoáru Davidského divadla, no a v ní se představují Jan Plouhar, taky Lukáš Příkazský a Pavel Šimčík, takže bohatý kulturní program na vás čeká právě před klubovnou, vždy spojený i s nějakým hudebním programem vevnitř v klubovně. Davidské divadelní léto začne od soboty 29. srpna. Teď se pojďme vrátit k hudbě, protože za chviličku už tady budem mluvit a na

0: Ej chuchu, juchuchu, 14 hodin 53 minut, můžete všichni slavit a bouchat šampaňské, protože Anička Mikulandová je ve vysílání Rádia Wave. Ahoj.
1: Ahoj Kristofe.
0: Prosím tě, takový jednoduchý oslý můstek, ale tady ten podkres, který hraje pod námi, se jmenuje Trojan Horses, takže když už asi logicky víš, kam mířím, za Trojou a vůbec teďka za poblázněním nejen České republiky, vším děním vlastně ze starých řeckých bájí a pověstí a samozřejmě míříme za příběhem Odysea, který se vrací domů a ty už si totiž viděla film a shodli jsme se na tom, že oba nás čeká, nebo respektive tebe už, tobě se to už stalo, návštěva obrovského kinosálu, kam normálně prostě do kina ani jeden z nás jako nechodíme, máme radši takové ty malé kinové zašívárny po Praze, tak by mě zajímalo, s jakou zkušeností právě z tohohle obřího multiplexu přicházíš ty jako zarytá faninka malých romantických kin. Vlastně čím menší sál, tím lepší. A kdyby někdo z vás měl třeba ve svém telefonu fotografii Anny Mikulandové, jaký popcorn v kině, tak já se nebojím říct, že za tu fotografii jsem ochoten zaplatit třeba 50 milionů korun.
1: Já ti rovnou řeknu, byla by to fotomontáž, protože taková fotka neexistuje.
0: Nemůže existovat, viď?
1: Přesně jak říkáš, já nejsem úplně velká příznivkyně velkých kinosálů typu multiplexu, ale prostě na tu Odysseu jsem se rozhodla, že to za to určitě bude stát. Vracím se s pozitivní zkušeností. I když, jak jsem ti už nastínila, získat lístky do IMAXu není vůbec jednoduchý, musela jsem se o ně trošku poprat, ale povedlo se, film jsem si opravdu užila, ty 3 hodiny uběhly krásně, je to podle mě výborně vystavěný příběh, vlastně nemám moc, co bych k tomu vytkla, nějakou hvězdičku bych k tomu asi ubrala, ale spíš z nějaký jako osobní preference a v porovnání s jinými filmy tohoto režiséra Nolana, kdy třeba Oppenheimer, to je prostě pro mě číslo 1, ale rozhodně pokud máte tu možnost na Odysseu do IMAXu vyrazit, jako třeba Krištof, kterýmu to vlastně i trošku závidím, že to uvidíš takhle poprvé.
0: No ale já to uvidím a to jsme se taky vlastně o tom bavili. My jdeme na projekci, která je ve 12 hodin 50 minut, což není úplně pro mě čas jít do kina. A ty jsi na to šla v 9 ráno.
1: Já jsem šla v 9 ráno.
0: A jako máš pocit, že si, že třeba i tvoje jako rozlišovací schopnosti a vnímat ten film nejsou jiný, když na ten film jdeš takhle čerstvá hned po probuzení, než jako normálně chodíváme v těch 8-9 do kina po celém dnu.
1: Já jsem byla naopak nadšená, když ti do toho takhle skočím, protože vlastně jsem se opravdu už od rána soustředila jenom na ten film, byla jsem vlastně hezky odpočatá, už jsem stala s tím, na co jdu, to nadšení se mě krásně drželo vlastně až do té 9. hodiny ranní, což tam samozřejmě nebylo zas tak velký okno od toho mýho probuzení, ale opravdu jsem vlastně byla nadšená po celou dobu, co jsem do toho kina jela, co jsem v tom kinosále seděla. Už když se posadíš do těch sedaček v tom velkém sále, máš před sebou tu velikánský plátno, tak už to v tobě začíná budovat zase další očekávání a myslím si, že jedno, jestli je 9 ráno, 12:50. A nebo třeba 12:30, což je vlastně poslední projekce v ten daný den, pokud se nemýlím.
0: No, to, co je moje noční mura z těch velkých kin, tak to jsou většinou načosky se sírovou omáčkou, popcorny a všudy přítomný zvuk srkajících brček těch velkých kolových nápojů. Tak se chci zeptat ještě poslední věc na tuhletu zkušenost, jestli ti tam nějaké takovéhle momenty trošku otravovaly ten film, anebo jestli vlastně třeba do těch velkých sálů teďka nechodí přesně z tohohle důvodu všichni ti z těch malých.
1: Myslím si, že i ty se tam sejdeš jako s moc příjemnou partičkou lidí, třeba, který třeba ten názor na IMAXy mají stejný jako ty, a takže se vůbec nemusíš bát, že by tě tam něco takhle rušilo. Naopak, je to podle mě super, si takhle zajít do velkého kina a přidám tip, pokud právě na Odysseu půjdete a budete mít trošku víc času, tak můžete zamířit i nahoru do promítací kabiny, kam vás pustí a můžete se podívat, jak se tam právě tahle velká Odyssea z těch obrovských kinopásů přímo promítá.
0: Vyčerpávající recenze 3hodinového filmu, vystřídá to 3hodinový tvůj nejen monolog, ale zároveň samozřejmě dlouhé, krásné, hezké povídání, spousta určitě kulturních typů, dalších ukázek z vysílání Rádia Wave a z aktuálních epizod všech pořadů. Předávám ti trůn, měj se krásně, no a my se uslyšíme zase ve čtvrtek ve stejný čas. Ahoj!
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

kde dnes začíná, nebo kde právě teď začíná dnešní další On Air. A u něj vás už teď vítá Anna Mikolandová. Dnes máme úterý 18. srpna, které je alespoň tady v Praze takové pošmourné a deštivé. Odpolední On Air ale dále pojede na vlně takzvané dobré nálady, takže se určitě nemusíte bát, že by vás ta deštivá letargie, co panuje venku, taky stáhla. Před sebou máme ukázky z tvorby redakce Waveu, dnes to budou ukázky z pořadu Chudáčci a Studovna, chybět nebudou ani různé tipy, novinky a samozřejmě playlist Rádia Wave. A do toho se teď hned taky vrhneme, před námi třeba slovenská zpěvačka a tanečnice Adéla Jergová, vystupující pod svým křestním jménem, tedy jako Adéla. Velký jméno, teď aktuální nejenom domácí hudební scény, před námi její nový single Ain't in LA, který jste pravděpodobně už asi slyšeli, ale co jste možná neslyšeli, tak je to, že tenhle single bude taky součástí její debutové desky, která se bude jmenovat Prima a která vyjde už na už příští měsíc, tedy v září. Takže taková malá ochutnávka na to, na co se můžeme právě od Adély těšit.

0: Steve Lacy v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi teď slíbená ukázka z podcastu Chudáčci. Jako cestovatelé a letní milovníci se chudáčci poprvé představili na živém nahrávání epizody na letní podcastové scéně. Za přítomnosti svých manželek i maminek sbírali jednoho bludišťáka za druhým a řekli na sebe i to, co není pravda. Tady je Adam Trnka Ernest a Petr Uhlík a jejich postřehy z letišť a exotických destinací. Krátká ukázka právě teď.
1: Co letní lásky, Petře?
2: A je. Mám. Nebo tak, ne, to...
1: Tak se zeptáš mě?
2: Ne. Máš?
1: Samozřejmě.
2: Jo. Já si pamatuju na, jako takhle, celkově tábory, jo. Já nevím, jestli jste to měl stejně. Na každém táboru se musí, podle mě zákonitě, vzniknout táborová láska.
1: Já jsem jezdil na skautsky a byli jsme tam jenom kluci. Což nic samozřejmě nevylučuje, vůbec ne, ale jasně, mě to nepotkávalo.
2: Rozumím, tak já jsem to měl vždycky a vždycky to bylo naprostý fiasko. Vždycky. Bylo to až jako, už jsem si říkal, kde je chyba. Jo? Já jsem dělal všechno, já jsem dělal první, poslední, já jsem byl tak hodnej kluk. Možná to bylo tím, že jsem...
1: To byla kuchařka.
2: Ne! Možná, já nevím, čím to fakt bylo, já si myslím, že jsem byl až moc hodnej. To jsem vždycky záviděl, jo, těm jako takovým těm outsiderům, to byl určitě ty, viď?
1: No to byl spíš ty.
2: Nebyl právě.
1: Jestli
2: já byl
1: ten
2: outsider naopak, ale.
1: Ty jsi chtěl říct badass, spíš
2: no,
1: než badass. Outsider.
2: No já neumím ještě vyjadřovat se v tomhle smyslu. Děkuju. No a prostě nikdy to nebyl, jakoby prostě nikdy to ničemu, nebo vždycky jo, třeba to i vypadalo chvilku, že to vypadá, že vznikla láska, a pak nastupte do autobusu, jedem a tam si odsedla ode mě. Takže jsem chtěl jenom tohle říct na úvod. Ale pamatuju si jednu lásku, bylo to v mých 10 letech. My jsme jezdili s prarodičema do Chorvatska, i s bráchou a bratrancem a s babičkou. A jeli jsme tam vždycky do nějakého kempu a tam vždycky vznikly nějaké lásky. Můj brácha s bratrancem, wow. Jo, bude to šílený. Připravte se, opravdu. A můj brácha si tam našel nějakou Chorvatku, můj bratranec taky. A oni byli tři sestry, prý. Nebo takhle, ne, ty jsem... No, tam jde o to právě, ono to bylo takový zvláštní, takový. Oni řekli, že mají třetí sestru a že by mě ráda poznala. Jo.
1: Aha.
2: A bylo to samozřejmě takový úplně, že si říkáš, no tak to je magie.
1: Co jinýho, Petře?
2: Prostě... Tři kluci z Čech, tři holky z Chorvatska a potkají se, chápeš, v jednom kempu, u dědy s babičkou. A já prostě jsem jí chtěl poznat, ale ona se v jednou furt schovávala. A já jsem si říkal, co jsem udělal. A oni to mě využili na to, abych potom dělal nějaký věci, kterým oni prý jí řeknou, jo?
1: Ano.
2: A ona prý potom za mnou přijde, když se mi něco povede, nějaká lumpárna.
1: Furt pochybuješ o tom, jestli jsi byl ten outsider.
2: No právě. A my jsme potom odjížděli. A já jsem zjistil, že tý holce je 32.
3: Chudáček Petr. Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Two Hollies, Nate Sip s jejich Afraid v 15 hodin 27 minut. Máme úterý 18. srpna a stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na podcast Podhoubí. Dnešní premiérový díl vás vezme v čase o nějaké ty dva týdny zpátky, a to na festival Povaleč. Právě tam totiž proběhlo živé natáčení Podhoubí, do kterého si Maja Kořenová a Prokop Pithart pozvali investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N. S ní probrali její novou podcastovou sérii Tykačův svět. Tahle série nabízí unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životu obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu a nakonec i všech občanů Česka. Celý záznam z tohoto Podhoubí z Povaleče uslyšíte tedy dnes v 17.30 na Radio Wave, respektive uslyšíte o trošku zkrácenou verzi, tu celou už teď najdete na webu wave.cz a nebo kdekoliv nás rádi posloucháte. A pokud byste se rádi sami podobného živého Podhoubí, živého natáčení zúčastnili, tak ještě máte šanci, protože na začátku září, konkrétně v pátek 11.9. budou Maja a Prokop na multižánrovém festivalu Vimperk. Za mě tohle to super šance vyrazit třeba na prodloužený víkend směrem na Šumavu, pátek hezky zahájit s Podhoubím ve Vimperku a potom se vydat právě do těch šumavských lesů, projít si třeba Boubínský prales a dát si někde, já bych si dala třeba dobrý borůvkový knedlíky. Takže pokud vás třeba právě tenhle ten program láká, určitě si druhý zářijový víkend označte ve svých kalendářích a zamávejte spolu s festivalem Vimperk a podcastem Podhoubí tomu pomalu končícímu létu.
1: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

Suki Waterhouse a její Neon Signs, a u Suki Waterhouse si ještě na chvíli zůstaneme, protože tahle britská zpěvačka a taky herečka nedávno pustila do světa záznam živého vystoupení, a to konkrétně skladby s názvem Girl That I Am. A tentokrát k sobě přizvala i vycházející talentovanou herečku a zpěvačku Ellu Bright, kterou můžete znát třeba z série Off Campus. Je to křehký, takový, řekla bych, melancholický, ale krásný duet o hledání sama sebe, a myslím si, že do toho dnešního poušmurného odpoledne sedne úplně přesně. My tohle skladbu ještě v playlistu Radia Wave nemáme, každopádně, když zamíříte třeba na YouTube Suki Waterhouse, tak tam právě tenhle duet s Ellou Bright s názvem Girl That I Am určitě najdete, a jak říkám, myslím si, že do toho dnešního dne sedne úplně krásně. Ale sednou samozřejmě i další položky z playlistu Radia Wave, do kterého se teď v 15 hodin na 37 minut zase zpátky vrháme. Před námi je třeba Ty našej, pak si dáme Bariel na featu Aténa Chlebová a na závěr Klara Kiméra. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave přesně v 15 hodin na 47 minut. Před námi další společná hodina na Waveu, ve které uslyšíte třeba ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Nová epizoda podcastu Studovna vám nastíní, jak to bude vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Aneta Štokrová na toto téma mluvila s Markétou Pleškovou a Alex

0: Alexandrou Lebriès, které zkoumaly víru v Česku a taky úspěch knihy Bílá voda. Co všechno takový výzkum obnáší, co se naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce? Více se dozvíte v krátké ukázce ze studovny, krátce po 16:45. Teď ale ještě playlist Rádia Wave do 16:00, z něj třeba moje oblíbená Anna Vaverková a skladba Na na na. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Lukpen. S nimi otvíráme čtvrtou hodinu odpolední na rádiu Wave, u které vás stále vítá a zdraví Anna Mikolandová. Máme 16 hodin a 5 minut, před námi je už za pár okamžiků třeba i slíbená ukázka z podcastu Studovna, která vám nastíní, jak to bude vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. O svých zkušenostech budou vyprávět Markéta Plešková a Alexandra Lebries. Více ale už za pár minut. Co nás ale čeká už teď, tak je playlist rádia Wave, z něj naše odpolední vysílání teď vybírá třeba jména jako je John Glacier, Elias Ronenfeld a nebo Blue Yandy. Hezký poslech a pěkné odpoledne.

0: Randy a single Francesca Tu eres mi amor, 16 hodin na 14 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi teď slíbená ukázka z nové studovny. Nová epizoda podcastu Studovna vám nastíní, jak to bude vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Aneta Štokrová na toto téma mluvila s Markétou Pleškovou a Alexandrou Lebriès, které zkoumaly víru v Česku a úspěch knihy Bílá voda. Co všechno výzkum obnáší, co se naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce? Tady je krátká ukázka z aktuální studovny.
1: Pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit a dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svoji diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
1: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo a napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak a pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela, takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
3: Já souhlasím s Markét, že vlastně mi to taky dodalo opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako že se do něho nedalo proniknout. A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se octla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří jednou byli prostě mnou. A že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že to jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
2: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
4: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci.
5: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
6: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Na fitu Denzel Curry v 16:25, to právě teď nabídl odpolední on air na rádiu Wave. Kromě vysílání a podcastů na nejrůznějších platformách Wave nabízí také svůj YouTube kanál, kde mimo jiné najdete i formát Phono Session. To jsou záznamy unikátních živých vystoupení v produkci rádia Wave se zaměřením na stálice domácí hudební scény, čerstvé objevy a i zahraniční jména, která se vyplatí sledovat. A mezi ně patří i slovenská zpěvačka a rapperka Mes. Ta letos v létě konečně zahájila dlouho očekávanou Mes Season. Na téhle desce hostují třeba Porsche Boy a Phobia Kid, je plná beatů producentského tandemu Akame a Udoči a podepsaný je tu ale například i Lucifer. Texty o párty životě, lidské toxicitě a dolámaných srdcích teď mladá hudebnice odspívala a samozřejmě i odrepovala v nové Phono Session, kterou ode dneška najdete online, a to právě na YouTube rádia Wave. Takže pokud byste si rádi s rapperkou Mes udělali takový menší koncert, třeba rovnou dneska večer u vás v obýváku, určitě zaměřte na web rádia Wave anebo na náš YouTube a nalaďte si právě tu nejnovější Phono Session s rapperkou Mes.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Je úterý 18. srpna, čas 16 hodin 38 minut. On Air na rádiu Wave vám dnes přináší odpoledne s nabitým playlistem, ukázkami z tvorby redakce rádia Wave a taky nejrůznější kulturní tipy. A já rovnou jeden přidám a tím je pozvánka na křest nové desky domácí kapely Good Times Only. Tihle kluci vydali svoje třetí studiové album s názvem Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal už 1. května. Teď si spolu s ním užívají léto, vystoupili třeba na festivalech Colors of Ostrava, Popmese a nebo na Povaleči. Křest tohodle alba mají ale ještě pořád před sebou. Tu desku pokřtí 21. listopadu v pražské Meat Factory. Lístky už jsou v prodeji, takže pokud chcete být třeba stejně poctiví jako já s kamarádkami, se kterými jsme novou desku Good Times Only dneska dopoledne během společního pracovního posezení poslouchali, tak si určitě datum 21. listopadu poznamenejte do svých diářů, kupujte lístky a na podzim se všichni vidíme společně v Meat Factory v Praze.

Turnstile, I Care. Máme 16 hodin a 49 minut a v playlistu budeme pokračovat i nadále před 17:00 odpolední. Nás z něj čeká třeba ještě domácí kytarovka Island Mint anebo moje oblíbená skandinávská Me na featu Big Pig a jejich Sweet. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Tifeli.
1: Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifeli.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Buchty.
4: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: minut posloucháte Odpolední on air. Od mikrofonu vás zdraví a pěkné odpoledne vám přeje Anna Mikolandová. Před námi už je pomalu závěr našeho odpoledního vysílání. Už krátce před 17:30 se totiž můžete těšit na nové podhoubí. Na něj jsem vás dnes odpoledne už tak trochu lákala, ale pokud jste nás naladili až nyní, tak ráda připomenu, že dnešní díl nabídne záznam debaty z festivalu Povaleč. Právě tam si Maja Kořenová a Prokop Pithart povídali s investigativní novinářkou Zdislavou Pokornou z deníku N. A to o tom, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životů obyčejných lidí. Podhoubí přijde na řadu až krátce před 17:30, do té doby stále ještě pokračuje Odpolední on air a taky playlist Rádia Wave. Teď je třeba společně s domácí kapelou Curtains Please. Právě ty můžete znát jako vítěznou kapelu letošního ročníku hitparády neobjevených Starter. Teď vydali skladbu s názvem Darkness Inside, na které tematizují pocity úzkosti, tlaku okolí a neupřímnosti, která je kolem nás. Curtains Please letos na podzim chystají taky vítězný videosingl za finanční podpory Českého rozhlasu a díky výhře už vystoupili třeba na Colors of Ostrava a nebo na festivalu Kamenice. A jsou samozřejmě i nedílnou součástí playlistu Rádia Wave, kde nás teď taky čekají. Tak tady jsou Curtains Please a jejich novinka s názvem Darkness Inside.
1: Novinka na Rádiu Wave.

Posloucháte Radio Wave, máme teď 17 hodin a 16 minut. Dnešní den nám přinesl zatažené a takové deštivé počasí, které já třeba osobně mám hodně ráda a užívám si ho, a to nejen po těch úporných vedrech, které jsme v uplynulých týdnech zažili. Jestli na vás ale náhodou dopadl nějaký ten deštivý splín a drží se vás špatná nálada, tak nezapomeňte si udělat třeba rovnou teď po práci, pokud po 5. hodině odpolední končíte, tak si nezapomeňte udělat nějakou radost. Inspirací pro vás může být třeba trend takzvaného dopamin menu, tedy takový, řekněme, seznam věcí, nabídka, která vám zvedne alespoň trochu hladinu dopaminu a tím pádem i ta nálada půjde nahoru. Já jsem tenhle trend jednu dobu viděla na sítích docela dost, zdá se mi, že se i malinko vrací. Každopádně o co jde? Místo nezdravého scrollování na telefonu tenhle trend nabízí různé alternativy, rozdělené podle času a náročnosti. A jelikož je to menu, tak to slovíčkaření se tam opravdu drží. Takže máme tady nějaké rychlé předkrmy, jako je třeba protažení těla, anebo hrnek dobrého kafe nebo čaje. Potom následují hlavní chody, to jsou třeba různé kreativní koníčky. Dále se nabízí přílohy, které vám zpříjemní nudnou práci, což můžete udělat třeba tím, že si k práci pustíte nějakou fajn hudbu do pozadí. A chybět nesmí ani nějaká ta sladká tečka, kdy desert v tomhle menu představuje třeba kouknutí se na jeden díl oblíbeného seriálu a třeba, nebo třeba když si zahrajete nějakou svoji oblíbenou počítačovou hru. Tyhle dezerty ale musí, na ně musíte opatrně, jsou to většinou aktivity, které vyžadují hodně času nebo vám toho času hodně vezmou, tak je třeba si malinko hlídat právě ty časové hranice. Tak si zkuste nějaké podobné meníčko naplánovat, ale zase to nepřekombinujte, ať se z toho nestane další seznam úkolů, který musíte splnit. Já si třeba dnes večer rovnou naservíruju předkrm v podobě procházky domů a na to pak si dám hlavní chod, který u mě bude pohoda na gauči s knížkou anebo třeba u nějakého seriálu či filmu. Tak zkuste něco podobného třeba i vy, ať tu středu 18. srpna zakončíte nějak hezky a samozřejmě hlavně s dobrou náladou.

Jen reklamar, Not Like Us v 17 hodin a 30 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Je přesně 17:30 a společně s tímto časem teď přichází na řadu taky premiérový díl podcastu Podhoubí. Co se děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké pánvi? A jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média i vědu? O tom je nové Podhoubí, které přináší rozhovor Prokopa Pidharta a Máji Kořenové s novinářkou deníku N Zdislavou Pokornou, která severu Čech a biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii Tykačův svět. Nové Podhoubí nám začne už za malý okamžik a tak na řadu přichází už jenom moje krátké rozloučení. Díky, že jste i dnes odpoledne ladili Radio Wave a budu se na vás těšit opět příště a bude to brzo, už ve čtvrtek od 15 hodin. Tak se do té doby mějte co možná nejlépe a budu se těšit ve čtvrtek naslyšenou. Hezký poslech nejenom Podhoubí, ale i Radia Wave a samozřejmě i pěkný zbytek odpoledne pěkný podvečer vám od mikrofonu Radia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: dnešní tiskovou konferenci opět nebyla vpuštěna novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N.
1: Já nevím, už si nikdo s tím nic nedělá.
2: Milankovičovi cykly.
3: Absolutní ráj!
1: Nechce žít na této planetě.
4: Podhoubí je zcela zásadní věc.
2: To se všichni nastudujte.
5: To je špica matroš na omak.
6: No, hrozný jsme, no, já vím. Další dotaz?

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítáme vás u natáčení živé epizody pořadu Podhoubí z festivalu Povaleč. Děkujeme, že podporujete Český rozhlas a že platíte poplatky, protože bez vás bychom tady nebyli.
2: V rámci Podhoubí se snažíme dostat pod povrch a dnešní téma a hostka jsou proto docela příhodné, protože otázky rozdělení moci, vlivu, peněz a ochrany životního prostředí mohou být propojené vlastně stejně jako takové mycelium Podhoubí.
1: Naší hostkou je Zdislava Pokorná, novinářka deníku N, která poslední dva roky jezdí na sever Čech a mapuje svět jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí v zemi, Pavla Tykače.
2: Jak vypadá kraj, díky kterému zbohatl? Kam všude skutečně sahá jeho vliv? A co bude dál pro region, pro lidi v něm a pro samotného Tykače?
1: Zdíšo, vítej v Podhoubí, děkujeme, že jsi přijela.
3: Ahoj, dík moc za pozvání.
2: Od kdy jsi věděla, že pracuješ na sérii o Pavlu Tykačovi?
3: No, to jsem dlouho nevěděla, ale došlo mi to pár týdnů potom, kdy jsem popisovala hodně bitcoinovou kauzu, kterou jsem popsala v loni v květnu. A byla jsem z toho dost unavená. A byla jsem i dost unavená z té Prahy a z těch všech tiskovek a lidí a politiků. A chtěla jsem se vrátit zpátky k takovému mému původnímu projektu, který se jmenuje Mapa vlivu. A ten se zabývá prostě primárně rozkrýváním korupce v regionech. A řekla jsem si, že se vrátím na sever Čech, kam já už jsem jako dlouhodobě jezdila a psala jsem tam nějaké věci, ale jela jsem právě do Horního Jiřetína, který je kousek od lomu ČSA, kde právě Pavel Tykač dlouhodobě, respektive jeho skupina, těží hnědé uhlí. A tam jsem se bavila s různými lidmi, ale i s lidmi z energetiky, kdy mi oni řekli, hele, tahle éra toho uhlí končí. A tak mě napadlo se zabývat právě tou Mosteckou pánví, kde teda netěží jenom Pavel Tykač, ale třeba i skupina ČES. A říkala jsem si, že bych se chtěla kouknout na konec téhle éry, která pro ten region je naprosto podstatná. No, ale Pavel Tykač tam prostě začal vykukovat čím dál tím víc. Takže už v srpnu, kdy jsem tam do té doby jezdila třeba 4 dny v týdnu, tak mi došlo, že to musí být o něm.
2: O těch místech, kam se zvracela, si v podcastu řekla, nevím, jestli to je prach nebo má pršet, ale není tu nic vidět a je taková celá šedá obloha. Mám zvláštní pocit, co se mi vrací pokaždé, když sem přijedu. Ne, že bych byla v depresi, ale prostě je mi tady trochu smutno. Ticho, prázdno, taková zvláštní ponurost, která zůstává ve vzduchu i v lidech. Tak proč je ti tam smutno a jak je tam lidem, kteří tam žijí?
3: Tak tady jenom předtím, než k tomu něco řeknu, tak je potřeba říct, že to je můj subjektivní pohled a že řada lidí to takhle prostě nevnímá a že naopak třeba lidé v Horním Jiřetíně jsou na to zvyklí, že to tam vlastně vypadá tak, jak to vypadá, žijou v tom regionu dlouhodobě, ale tím, že já jsem tam moc nejezdila konkrétně do téhle oblasti, tak to na mě takhle působilo. Nicméně to neznamená, že to tam takový je, ty lidi jsou tam super. A na mě to tak působilo z toho důvodu, že si prostě myslím, že ta Mostecká pánev jako nikoho nerozmazlovala a to nejenom za posledních x dekád, ale prostě dlouhodobě už od těch 50. let. Takže si myslím, že se to tam do toho regionu prostě muselo propsat, i co se týká nějaké jako tvrdosti, toho, že se tam nikdo s něčím moc nemaže. A ten prach jsem vnímala z toho důvodu, že tam vlastně probíhá už částečně úklid toho prvního lomu ČSA. A no, a nebyla jsem zvyklá na to, že jsem celý den kolem toho lomu a přijdu a takhle si odmazávám potom prach prostě z těla. Takže, a prostě to tak na mě působilo, že tam je nějaký smutek, že se tam o ty lidi nikdo moc nezajímá.
1: A když jsi se potkávala s těmi místními, tak jaký jsi cítila, že mají vztah k té krajině a obecně k tomu kraji? Byla to, cítila jsi jako třeba takovou beznaděj nebo nezájem, nebo naopak třeba hrdost a stále vlastně jako chuť ty věci v tom kraji zlepšovat?
3: Tak si myslím, že to je vesnice od vesnice, nebo i od toho města. Třeba v Horním Měřitíně mi přijde, že ti lidi jsou hodně hrdí a mají i starostu Vladimíra Bušta, což je člen Zelených, který se jako hodně a dlouhodobě zasazoval o to, aby vůbec ubránili Horní Měřitín, aby nebyl zbouraný kvůli těžbě uhlí, protože kvůli těžbě na tý Mostecký pán vypadlo prostě x vesnic, které se museli zbourat a ty lidi se potom museli stěhovat, což je další jako efekt té oblasti, kdy vy třeba jezdíte do Chánova nebo do Mostu, kde byly vybudované konkrétní paneláky pro ty lidi, kteří se museli stěhovat z těch vesnic. A našla jsem tam právě v Chánově, kde už to vypadá úplně jinak, je to tam strašně vybydlený, ve většině případů tam bydlí Romové a já jsem se snažila najít ty jednotlivý paneláky, které se jmenovaly podle těch zbouraných vesnic. A bylo to hrozně zvláštní, protože tam jezdíte na kole, jsou tam prostě vytřískaný okna ve většině těch paneláků a hledáte vlastně názvy a štítky těch vesnic, které prostě padly. Já jsem tam tehdy hledala, tak teď si nevzpomenu, název té vesnice. Ale to je jedno. No, takže to byl podle mě další efekt, kdy si prostě procházíte archivní snímky, kde v těch panelácích jsou prostě takové staré paní z těch statků, který měli, že jo, ten svůj dům v té vesnici, ale prostě byl zbouraný a přestěhovali s těma slepicema do toho paneláku šílenýho. Takže to si myslím, že je řadu jako těch rodinných jako příběhů v tomhle ohledu hrozně jako zasáhlo, že to vytrhlo z těch domovů, takže to se tam určitě propsalo. Takže v případě Horního Jiřetína cítím takovou hrdost u řady lidí, ale třeba v Mostě nebo i v těch jiných městech já mám pocit, že z mý zkušenosti, tak jak jsem se bavila s těma lidma já, tak o tom vlastně ani neví, co se tam děje, nebo co se tam plánuje, nebo kdo je Pavel Tykač. To jsem si dala dost práce s tím, že jsem obcházela místní hodně v Mostě a ptala jsem se, hele, a víte, kdo je Pavel Tykač a co se tady vlastně plánuje za vašima barákama, tak prostě to nevěděli, no. A proto mi přišlo, že je důležitý udělat ten podcast jako lidovou formou pro ně, aby to bylo pochopitelné a zároveň, aby to bylo zadarmo, protože ne všichni tam mají peníze, aby si to mohli zaplatit. Takže to byl můj cíl úplně od začátku.
1: Pojďme teď k lomu ČSA, který se má teda částečně nechat v přírodě, aby si to místo převzala. Jak vlastně tenhle ten přístup vítají místní?
3: Tak já si myslím, že řada lidí neví, jaký je rozdíl mezi sukcesí a klasickou rekultivací a to si myslím, že je spíš na vás tím, že se zabýváte těmi environmentálními tématy. Já to jako vůbec nechci hodnotit, co je lepší, co je horší. Já se tam snažím zabývat jenom jako otázkou těch peněz, aby se vrátili do toho regionu. Nicméně Pavel Tykač v Ústeckém kraji těží hnědé uhlí ve dvou lomech. Jeden je teda lom ČSA, o kterém primárně ten podcast dost byl, ale ještě tam má druhý lom a to jsou Vršany. A to je právě nový spor, který se teď dost otvírá. A v tom lomu ČSA on těžil uhlí konkrétně jeho skupiny po roce 2006, kdy on se dostal k Mostecké uhelné. A poslední dva roky se tam začaly právě řešit spory o ty peníze, protože tím, že se přistoupilo na jiný způsob úklidu toho dolu, tou sukcesí, tak Tykač ušetřil spoustu peněz. A bylo to rozhodnutí vlády, která mu řekla, hele, dáváme ti tady razítko, bude to sukcese, takže nemusíš klasicky rekultivovat, což by ho stálo prostě o x stovek milionů víc. A to i z toho důvodu, že ty pozemky nejsou jeho. Oni jsou ve většině případů státu. A tam se právě rozhořel spor o ty peníze, protože stát měl za to, že se nějak jako s ním dohodli, že když mu teda otevřou dveře tímhle způsobem, takže ty ušetřený peníze dá do toho regionu. No, jenomže jak se potom ukázalo, tak stát si to nějak

0: monokulturní dřeviny, borovice, duby, ale jsou to takový jako vlastně unifikovaný porosty. Jak na tebe dejchla teda ta sukcese?
1: No, já když jsem tam byla před rokem a půl, tak vy vlastně máte tu oblast, kde už jsou různý jako cyklostezky, ty vysázené stromky, takže to může působit, že to je hezký, a to je ale část toho území, kde se těžilo uhlí a už tam proběhla ta klasická rekultivace. A když právě jdete níž a dolů, kde ještě stojí to rypadlo, tak tam je prostě rozrejpaná krajina, nerovná se ta zem, nic se tam nesází. A třeba před rokem a půl, když jsem tam byla jako úplně poprvé, tak to vypadalo fakt děsivě. Zvlášť, když jste se koukali nad zámkem Jezeří na tu oblast. Ale musím říct, že když jsem tam byla třeba před dvěma týdny se kouknout, protože já to jako kontroluju si tak pro sebe, že tam fakt ráda jezdím, tak už to vypadalo mnohem jako líp, že prostě evidentně na tom něco je. A je asi dobrý kombinovat tu sukcesi s tou klasickou rekultivací a hrozně se to tam posunulo jenom za ten rok, že prostě tam už je trochu zeleň a nepůsobí to až tak děsivě.
2: Ty jsi říkala, že to tam jezdíš kontrolovat, ale kdo to tam kontroluje v praxi? Ptám se, protože mě zajímá, jak to je vlastně s vlastnictvím. Zůstávají tam ještě pozemky přímo toho Pavla Tykače?
1: Tak tím, že on teda těžil to hnědé uhlí a ještě stále těží v tom jednom lomu, tak většina těch pozemků je státu, který je vlastní skrze státní podnik Diamo, a Tykač tam má některé ty pozemky, ale to je právě jako další věc, která se tam teď bude muset řešit, protože on v těch lomech chce udělat takové další projekty, které se jmenuje Green Mine 1 a Green Mine 2. A vlastně to má být jako biznis postavený na obnovitelných zdrojích. Chce tam dělat bateriové parky, chce tam dělat solární elektrárny nebo plovoucí. A když tam chodíte i po těch městech, tak všude na vás vyskakuje. A na vás prostě ten projekt Green Mine, a teď tam vidíte, že tam má být jako nějaký hrozně velký jezero a tak dál. No ve skutečnosti to tak vůbec nebude, ale Pavel Tykač už na to má dotaci z Evropy, 500 milionů. Přitom se musí domluvit s tím státem, jestli on mu umožní tam dělat ty projekty, na který on si chce čerpat ty evropské dotace. Jo? Takže to je další věc, která se tam teď jako řeší, ale těch otazníků a věcí je tam strašně moc, ale tím, jak mi přijde, že není nikdo, kdo by to jako systematicky fakt mapoval krok za krokem a kontroloval ty kroky ze strany Tykačovy skupiny nebo i ze strany státu, tak mi došlo, jak hrozně moc věcí tam jako prošlo.
2: Já tohle asi tomu úplně nerozumím, takže on dostal dotace přes 500 milionů na pozemcích, které ale nejsou jeho, a vlastně se ještě neví, jestli se tam bude stavět. A zároveň na stránkách tady toho projektu píšou, že se ta realizace má ukončit příští rok, na konci příštího roku.
1: No, tak to se nestane. Ale to je taková přefouklá bublina, stejně jako v celé řadě jako dalších případů, to, jak oni prezentovali konec té těžby toho uhlí. Nicméně, jo, oni čerpají ty peníze na část toho projektu Green Mine 1, ale reálně jako ten jejich plán, který oni veřejně prezentovali, tak ten nelze jako naplnit podle řady lidí i ze státu, z ministerstva životního prostředí. A když jsem se ptala toho státního podniku Diamo, jestli teda o tom ví, co se tam plánuje, i třeba v případu toho dalšího dolu, tak říkali, že vůbec, že se o tom s nima jako nikdo nebavil. A mezi tím lidi od Tykače už obchází jako starosty těch obcí a chodí s tím lejstrem Green Mine 2 a říkají, hele, tohle tady bude super, podpořte nás. Ale reálně nemají vůbec pošéfovaný to, jestli to tam vůbec bude moc stát.
2: A jak se na to tváří ty místní, který takhle obchází?
1: No, tak některý starostové s tím úplně nesouzní, ale řada starostů zase jo, a to je právě kouzlo toho regionu a kraje. Tím, že ta skupina Pavla Tykače tam prostě působí dvě dekády a jeho biznisoví partneři tam

0: podnikají taky, třeba Jan Dienstl, který tam má statek, tak už tam zapustili tak silné kořeny a mají tam tak extrémní vazby na ty regionální politiky a na celou řadu i lidí v těch úřadech, který třeba se Jan Dienstl zve k sobě na statek na vínko, tak mám pocit, že jako řada věcí se tam i z tohohle pohledu neřeší, protože i to těm politikům to přijde vlastně normální, že se s nima vlastně jako kamarádí a je tam jenom málo politiků, který já jsem třeba potkala, který by to vnímali jako kriticky a nechtěli jim to dát zadarmo.
1: Co se týče ještě ty sukcese, jak v Lomuče SA, ale teď asi nově i se o tom mluví v těch Vršanech, nabízí tenhle přístup vlastně nějaký pracovní místa přímo v těch místech, kde teda ta sukcese bude probíhat, protože to je asi velký téma, že to tady necháte jako té přírodě, ale co my, že jo, co naše práce.
0: Tak já si myslím, že tím, že útlum toho uhlí už dlouhodobě probíhá, tak ty pracovní místa, respektive to propouštění největší, bylo už před pár lety a teď je to jenom jako takový dojezd, ale ukazuje se to právě i na číslech té nezaměstnanosti v tom ústeckém regionu, což není jako jediný varovný ukazatel, ale těch ukazatelů je tam víc, i co se týká zdraví a tak dál, což je otázkou, jako jestli to je způsobený konkrétně těžbou uhlí, ale obecně na té Mostecké pánvi je ještě chemička Unipetrol, která tam dělá extrémní bordel. Já vždycky, když jedu kolem, tak radši moc nedejchám. A ještě tam je celý skládka, na kterou se teda řada lidí taky stěžuje, protože ta furt hoří, že jo? A hoří tam prostě ten odpad. A když jsem tam právě dost byla, tak jenom za tu dobu, co jsem tam byla, tak tam hořelo třeba každý třetí den. A fakt to byl úplně brutální dým. Takže to uhlí aktuálně není jako jediný podle mě největší problém, co se týká jako nějakých dopadů na zdraví nebo jako na tu přírodu a na to okolí, co se tam děje. Těch problémů je tam víc. A jo, ta sukcese. Takže já na tohle asi úplně neumím odpovědět, no, ale myslím si, že spíš to moc pracovních míst nenabídne.
1: Já jsem jako zaslechl, že to není jenom o tom, že se to nechá prostě vlastně v uvozovkách ladem, ale že se tam chystá vlastně jako částečně pastva, v některých místech se asi něco potom bude vyřezávat, budou tam jako naučné stezky se dělat a tak dále, takže mě zajímalo, jestli vlastně nějaký novinky ohledně tohohle nemáš.
0: Jo, jasně. Tak v tom Lomuče SA vznikne oblast, která už je vyhlášená národní přírodní památkou. To bude mít na starosti Agentura ochrany přírody a krajiny, která tam právě bude dělat tyhle projekty. Bude tam mít podle mě i nějaké muzeum. Takže to bude určitě zajímavý. Ale to je jenom jedna část toho obřího lomu. Ten zbytek by měl projít jako nějakou proměnou a otázkou fakt je, jestli tam tykač udělá částečně nějak ten projekt Green Mine, což jenom chci zmínit to, že mně přijde vlastně úplně geniální, jak řada těch biznismenů, což je logický, oni prostě reagují na ten trh a chtějí z toho vyjít vždycky co nejlíp, což v pohodě, ale on i další lidé třeba dlouhodobě bojovali proti ekologickým aktivistům, dělali různé kampaně, kde je očerňovali a vlastně se jim vysmívali za to, že podporují obnovitelný jako biznes postavený na obnovitelných zdrojích a teď právě jeho skupina tady chce rozjíždět projekty, které budou stát na obnovitelných zdrojích, tak mi to přijde takový hezký.
1: Ještě k těm penězům, ta ušetřená zhruba miliarda, jo. Ty starostové obcí, kterých se to týká, mají už vlastně jako vymyšlený, co by s těma penězma mohli udělat? Mají vlastně nějaký plán? Nebo je to spíš teď zatím v té rovině, že se řeší, jestli to vůbec dostanou a kolik?
0: Tak původně ty starostové ten plán měli, protože se řeklo, hele, dáme vám tady miliardu a bude to skrze dotace, skrz Státní fond životního prostředí, takže si vymyslete nějaký projekty, my vypíšeme výzvu, vy se přihlásíte, ale jako dají jim ty peníze. a bylo by to třeba na hřiště nebo na školu, prostě na věci, která ta obec potřebuje pro ty občany, tak na to by se využily ty peníze. A bylo to už takhle domluvený, nicméně teď i po tom podcastu to vypadá, že to všechno spadne a je to celý jako velká neznámá.
2: Když se vrátíme ještě k tomu zdraví, tak v kraji jsou pořád v provozu 4 uhelné elektrárny plus ty chemičky Unipetrol a Lovochemie, potom si taky zmiňovala skládku Celio. Zároveň Akademie věd v roce 2020 publikovala studii, podle které lidé v panevních okresech žijí o 2 až 3 roky kratší dobu než jinde v Česku, a to i 30 let po omezení těžby. Bavila ses o tom nějak s experty, kteří by ti nějak říkali, jaké konkrétní třeba zdravotní problémy mohou lidi žijící tam postihovat?
0: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mosecká pánev, to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí. A myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a schromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Buřcem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má schromažovat tyto data, tak je sponzorovaný Tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
2: Na to ani nevím, co mám říct. Jako. A co konkrétně šlo? O jaký konkrétní jako výzkumný centra?
0: No, šlo o výzkumný ústav hnědého uhlí.
2: A mluvila jsi o tom s místními. Celkově o tady těch jako zdravotních problémů nemají nějaký strach? Nebo jak vlastně tam s tím bojujou?
0: No tak na začátku jsem si myslela, že to bude i jedna linka třeba toho podcastu, protože jsem si přesně myslela, že to je taky součást toho problému, co se tam děje. Nicméně ono to fakt tím, že nemáte v ruce žádný data a nemůžete se k ním dostat, tak to nelze s tím nějakým způsobem jako spojovat. Jo? Takže jasně, když bych si cíleně vyselektovala lidi, kteří v rodině měli rakovinu, od prababičky až prostě po syna, který mu je 20 let, tak bych to mohla takhle vyselektovat a říct, hele, je to tam fakt problém. Ale tím, že jsem neměla ty data, protože jsem je prostě nemohla sehnat, tak jsem si řekla, že to takhle nemůžu udělat, protože bych vlastně manipulovala jako i ty posluchače. Ale je pravda, že když se teda teď bavíme opět jako o mý osobní zkušenosti a když jsem se na to ptala lidí, jsem třeba i občas zvonila na zvonky, protože oni moc nevylejzali, že jo, takže to pro mě bylo občas problematický tam ty lidi sehnat, tak jsem prostě zvonila a těch starých babiček dost často jsem se právě ptala, jestli to mají zdokumentovaný, kolik lidí v jejich rodině mělo rakovinu plic. A každý druhý, s kým jsem mluvila, a mluvila jsem třeba s 50 lidma, tak to v rodině prostě měli. Ale opět, jako to je fakt moje jako osobní zkušenost, nechci vůbec tím dávat najevo, že to je nějaký můj jako výzkum, není, jo, jenom to radši chci říct.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Praze, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
2: Krásný den, zdravím vás u poslechu šatníků, u mikrofonu je Veronika Rupret a proti mně sedí Veronika Dušková, vedu. Ahoj Veru.
3: Ahoj Veru, krásný den všem posluchačům.
2: A tahle epizoda, kterou jste si právě pustili, je speciální, budeme se v ní zavrtávat do jedné konkrétní věci, do hloubky, jak to spolu rádi děláme, takže je to trošku z toho šuplíku poklady, nebo prostě speciální věci. A tentokrát to bude poklad, který patří Veronice a je to věc, kterou ona úplně miluje, protože má docela hodně jako věcí, které sdílí tuhle kvalitu. A teď už o čem to je? Jsou to puntíky, takže pokud máte rádi puntíky, máte nějaký vyhraněný vztah k puntíkům, nebo vás to prostě jenom baví, tak si určitě zůstaňte s námi, protože tenhle díl bude jednak o osobním vztahu k puntíkovaným věcem a taky bude o zajímavostech spojených s puntíky v modě a taky bude o historii puntíku.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
2: Tak vítej Veru, ty jsi přijela do Prahy, do studia a přivezla si sebou příklady puntíku ze svýho šatníku. Tak pojďme začít od toho, jak moc toho vlastně v tom šatníku máš puntíkatýho a jak, kdy to jako začalo.
3: Ok, já mám puntíkovaných věcí v šatníku celkem hodně. Na moje poměry, já nemám zase tak moc věcí v šatníku, třeba 7 kusů. A mám tady většinu sebou, jsou to všechno zajímavé kousky s příběhem a těším se, že tě všechny řeknu. A puntíky mám ráda celkem dlouho, já mám ráda tenhle hravej, roztomilej styl, ale občas se i ráda oblíknu elegantně, ale mám ráda, když je tam nějaký ten pop-off něčeho zábavného. A to jsou pro mě často puntíky nebo proužky. A dneska ti teda řeknu o těch mých kouscích puntíkatých a těším se, že se zaboříme i do té historie puntíku, protože nevím jak ty, já jsem o historii puntíku fakt nic nevěděla, teďka už vím spoustu toho a těšte se posluchači na historické fanfaktíky, ale nejprve teda ty moje puntíkaté kousky, jsem zvědavá, jak často tady zazní to slovo puntík, můžete to někdo počítat, je to takový
2: rostomilý. Můžete si udělat puntík pokaždý, když uslyšíte puntík.
3: Ano. A klidně bych teda začala tím, co mám na sobě.
2: Začni, protože Vedu teda přijela v topu, který já už znám, protože v epizodě šatníků u Vedu doma mi tuhle věc ukazovala a je to věc, která vlastně je od tvý maminky, jestli si to pamatuju správně, jo?
3: Ty si to pamatuješ, ty jo. Ano, je to takové tričko lodílkové s lodičkovým výstřihem a ušila jsem ho z trička po mamce, které bylo takové nudné, mělo kulatý výstřih, moc mě nebavilo a právě jsem přemýšlela, jak z tohoto nudného trička udělat něco, co budu nosit často a vymyslela jsem to dobře, protože to tričko fakt nosím často, je tmavě modré s bílými puntíky a z odstřičku látek jsem udělala takové mašličky na ramínkách, což je hodně chytrý, protože se těma mašličkama můžu přichytit i pod prsenku, takže pod tím tílkem mi potom netrší ramínka.
2: Wow, tak to je dobrý hack, to by mě vůbec nenapadlo, to je fakt chytrý. Takže tohle je top, který ty si vlastně upgradeovala jako z vašeho rodinného šatníku a nosíš ho, teď ho máš jako ke kalhotům s vysokým pasem, má to trošku takový ten retro vibe, který mám s tebou spojený. Ty máš vlastně ráda asi 50s nebo 40s, nebo jaký jsou vlastně ty tvoje oblíbený 40s. Období?
3: Asi tak nejvíc.
2: Tak to je asi spjatý s takovou tou estetikou jako Marilyn Monroe, Pin Up Girls, který právě ty puntíky docela frčily, že?
3: No, to mám ráda, to mám ráda a mám právě aj deštník s puntíkama, mám aj... jako, fakt to mám ráda, když jsem se teďka nad tím zamýšlela. a nosím to hodně. Uh-huh. A dalším úkazem můžu klidně
2: pojďme
3: říct
2: na další kousky. Pojďme na další kousky, ano.
3: Tak já začnu tím nejnovějším. To je puntíkavá košile, jasně, že je puntíkata. A je tmavě modrá s tyrkesovými puntíky, je fakt zajímavá, je hedvábná. Byla teda hodně drahá na moje poměry, sekáčové stala asi 700, ale je to 100% hedvábí. A prvně teda jsem si řekla, že budu šetřit, takže si ho nekoupím, ale nemohla jsem na ni přestat myslet a pak jsem se pro ni vrátila. A měla takovou ozdobnou stuhu na konci toho dolního lemu, která se mi nelíbila. A tak jsem ji odstřihla a udělala jsem z ní stuhu do vlasů. Mám ji i tady v batušku, takže si můžu tuhle košili ještě takhle vyladit ladící stuhou do vlasů.
2: Ale vlastně ty puntíky na něčem, co máš ve vlasech, anebo třeba na šátku, to mi přijde, že taky je jako taková populární věc, moc hezká, kterou spousta lidí dělá. Máš to ráda?
3: Mám to ráda, ale mám jenom jednu mašličku s puntíkama a tady ta stuha teda, ona nemá puntíky, ale je v barvě té košile.
2: No a pak jsou tady dvě takové věci, které mi úplně připomínají Pretty Woman, estetiku z toho filmu, když jdou na dostihy.
3: A to tady ještě nemám jedny letní šaty, které jsou právě světle hnědý s bílýma puntíkama. A ty jsou úplně Pretty Woman. trošku to přeháním možná s tím.
2: Evidentně se ti to líbí.
3: Ano. No je tady krémová sukně s hnědými puntíky, je plisovaná. Co je na ní zajímavý, tak že je z viskózy, což často ty plisované věci nejsou z přírodních materiálů, takže tady to jde vidět, že to očividně jde. To plisování drží krásně a je úplně nádherně ušitá a vypracovaná. Úplně, ten zip, jestli můžeš se klidně podívat,
2: no,
3: je tam úplně hezky vložený v tom jednom skladíku. To je ona, jo. Moje oblíbená sukně.
2: S podšívkou samozřejmě. Aha, krásně zapracovaný zip, on je úplně neviditelně zapracovaný.
3: To mi dělá radost koukat na takové věci. Akorát teda bojím se, že mi nebude za chvíli. Je hodně
2: jo,
3: úzká.
2: Je hodně úzká. A jak je to pevný, tak možná knoflíček popošít malinko, ale možná. Nemůžeš kvůli tomu zipu, že? Jejda, to jsou ty problémy. To je těžký. Ale takhle, tělo se mění, tak třeba zase přijde nějaká příležitost.
3: Jo, jo. To zase já se k tomu tolik neupínám.
2: A pak tady je hrozně krásná halenka ještě.
3: No, to je další hedvábná puntíka. Ta halenka je cihlově oranžová s bežovými puntíky. A ta má extrémní příběh. Ta byla přešita asi 3x, protože jednou měla moc dlouhé rukávy, takže jsem je zkrátila. Po druhé, už byla dokonalá, ale pak mi do ní vyklovil racek díru, to je známý příběh.
2: Aha, jo, tahle
3: takže,
2: radkova, jo, jo.
3: Takže jsem musela úplně ju změnit, protože ta díra byla v podpaží, takže jsem z původně raglánových rukávů, které měla původně, udělala klasické hlavicové a ze zbytku látky, které jsem měla z původního stavu té košile, kde měla dlouhé rukávy, tak jsem udělala velké puffy rukávy a nějak to dopadlo, ještě jsem vlastně zvyšovala výstřih. No, tahle košile, fakt do ní bylo zasahováno hodně, ale mám ji strašně ráda. A prostě úplně moje oblíbená barva, oblíbený vzor. Když si vezmu ty puntíky, tak nejen, že se v tom cítím prostě jako já, ale taky to prostě ten outfit udělá za mě celý. Mi přijde.
2: A ona je taky hedvábná, takže strašně příjemná. A je to vlastně jakási značka, kterou já neznám, Nicole Farhy, Made in Hong Kong. A to je vlastně reference, která nás vede trochu do té Asie. Když jsem si četla o historii, tak tam vlastně bylo psáno, že vlastně není to jenom evropská historie puntíku, ale samozřejmě i ta Asie tam hraje silnou roli. A Hongkong byl ve své době jako strašně důležitý v prodeji textilu do Evropy a v produkci a taky šití. Takže možná, že to navazuje tadyhle na tu linku puntíku, který putoval na tom hedvábí krásném z Asie do Evropy.
3: To jsi krásně navázala a přemostila na už rovnou jednu zajímavost, kterou teda můžu klidně říct teďka.
2: Jo.
3: Já jsem se teda dozvěděla, že v Evropě se puntíky nenosí zase tak často, protože ve středověku byly spojené tyhle ty nepravidelné skvrny na látce s kožními nemocemi jako neštovice, syfilis, takže to nebylo úplně bráno jako něco hezkého. A stejně tak na tom byly i pruhy, že jimi bylo označováno něco jiného, vyloučeného, často je nosili
2: prostě
3: gati.
2: Prostě přeškrtaný člověk.
3: Gati, prostitutky, vězni nosili pruhy. A mě právě zajímalo, proč to tak je, že puntíky a pruhy se tolik nenosily právě v Evropě, protože v Asii a v Africe to bylo mnohem běžnější a jeden právě historik a specialista na barvy a vzory, tak to přisuzuje absenci přirozeně puntíkatých a pruhovaných zvířat v Evropě. Protože, no, dává to
2: super
3: smysl.
2: Super zajímavý, no, dává to smysl, ano.
3: Protože zebry, leopardi, to všechno nejsou přirozeně vyskytující se zvířata v Evropě, takže těm lidem to přišlo divný.
2: Teda to mě nikdy nenapadlo. To je skvělý. To hodně vysvětluje. No, já mám ty puntíky hodně právě spojený s kimonama. Že když se člověk dívá i na ty historický kimona, tak tam ty puntíky jsou a to jsem se dočetla, že tam vlastně to sahá do dynastie Edo, kdy se začal dělat vzor komon na kimonu, kde právě byly jako ty puntíky, takže vlastně ta historie je v Asii jako silná a ta evropská je mnohem kratší. Vlastně mnohem kratší. A vyzkoumala jsi někdy, prosím tě, proč polkadots se jmenují polkadots? Protože co se, já jsem si o tom četla a co jsem se dočetla, tak tam lidi psali, no to je jenom taková náhoda, že zrovna to frčelo v době v Evropě, kdy byla polka. Jako našla jsi nějakou uší souvislost?
3: Ano, ano, je to právě spojený s tou polkou. Polkadots, anglický název pro puntíky, kdy byl tento tanec známý a právě se vymyslel i v Česku a postupně se dostal do Evropy celé a Ameriky. A výrobci tehdy pojmenovávali všechno podle toho, co zrovna trendovalo, že prý se jmenovali i třeba pivo bylo polka bír, nějaký koláč byl polka bír. Takže pojmenovali tak i tady tenhle vzor polka dot a ten se zrovna uchytil tenhle název a používáme ho doteď.
2: Je to vtipný, a když jsem si o tom četla, jsem vůbec nevěděla, že existovala doba, kdy polka byla tak strašně trendy tanec, jako když si představujete, že dneska chodíte na rave, tak se chodilo na polku. Byly polka kluby, jakože speciální polka kluby prostě. A bylo to fakt hrozně cool tanec, který všichni chtěli tančit a chodit na to. Protože je vtipný.
3: Jo, to je úplně nemyslitelné.
2: Jo. No, já ani vlastně, jo, možná bych zvládla tancovat. Umíš tancovat polku?
3: No, já jsem nebyla dobrá v tanečních hodně.
2: Polka je jeden z těch lehčích, jako. No. Ten je takový, jo. To by možná šlo.
3: Já ani nemám rytmus, no ne.
2: Jo, nejseš polka typ, jenom
3: ale
2: ty puntíky.
3: Ale polka do puntíky, to jsem typ.
2: Jo. No a když už mluvíme o tom tanci, tak bych ještě připojila flamengo. Protože flamengo bez puntíků vlastně, jako těžko si představit flamengový šaty bez puntíků, že jo?
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
2: No super, takže máme tu souvislost s tancem, pak jsme tady měli souvislost Asie, vlastně možná i Afrika, nějaký zájem. Mě ještě vlastně zaujalo, že ten puntík je takovej jako symbol, jakože fakt se objevuje často i v různých sportovních dresech, na vlajkách, že to je taková prostě ikonická, jasná, jednoduchá grafická věc, působí to dobře, jako ta tečka, ten puntík, ať už jako na japonský vlajce, anebo třeba Tour de France, nějaký ten úsek, když vede ten jezdec, tak se mu dává puntíkovaný jako dres a tak. Máš tam ještě nějaký jiný jako světy puntíku, který jsme zatím neprobádali?
3: Ano, mám tady ještě zajímavosti o tom, jak se teda v té Evropě stalo, že ten puntík se začal nosit a přichází to teda s průmyslovou revolucí, kdy se díky novým vynálezům zdokonalení válcového tisku na látky právě povedlo ty puntíky na té látce krásně rovnoměrně rozmístit a to už bylo pro Evropany, to už se jim líbilo. Takže ty perfektní kulaté tečky a perfektní rozmístění, to už byl najednou úplně jiný vzor a stalo se to něčím moderním.
2: Něčím populárním.
3: Něčím populárním. A s průmyslovou revolucí, tou racionálností a systematičností, která je s tím spojená, přichází a i puntíkatý umělecký směr, takzvaný pointillism, což je malířská technika teda z 80. let 19. století, kdy se ten obraz skládá z tisíců malých barevných teček, které si lidské oko samo smíchá a je soho barva. A právě zakladatel a představitel tady toho směru, Georges Seurat, tak vycházel, to je ta průmyslová revoluce, ta racionálnost z těch vědeckých teorií o barvách, kdy právě přišel na to, že když vedle sebe dáme dvě barvy, tak to oko se smíchá a ta výsledná barva vypadá živěji než namíchaná na paletě. A hrozně moc to dlouho trvalo udělat si tečkovaný obrazy, ten jeho nejznámější, možná si to vybavíš, jmenuje se Nedělní odpoledne na ostrově Grand Jate, nevím, jak se to čte.
2: Taky nevím.
3: A prý mu trvalo tohle vytečkovat 2 roky.
2: To je hustý. On navazoval na impresionisty a co jsem se dočetla, tak vlastně v té době, když to dělal, tak ho docela lidi hejtili, že je to strašně jako vypiplaný a vědátorský a studený, že to vůbec není cool. Jakože... Ale zpětně samozřejmě byl velmi oceněný jako zakladatel pointillismu, že jo, prostě big deal, ale tehdy to bylo jako not cool prostě. Jo, já mám z toho umění vlastně, který pracuje s puntíkama asi nejradši Joži Kusamu, která fakt s těma puntíkama pracuje hrozně vtipně pro mě. Je to něčem blízký vlastně tomu opartu a šedesátkám vlastně, protože ona je dělá fakt hodně velký, různě barevný, pracuje s prostorem nějakým zajímavým způsobem a je to takový trošku i psychedelický možná v některých těch momentech, takže ta mě jako hodně baví, jak s tím pracuje, ale jako puntíky se objevujou v umění jako napříč, jako spousta umělců, včetně Damiena Hirsta, ale mně přijde, že Damien Hirst prostě jede všechno, co trenduje. Jako.
3: Jo, já jsem se dočetla, že ta Kusama, že měla halucinace, když byla malá a že právě z toho vzešlo to, že všechno dělá puntíkatý.
2: Jo. A je to krásný, když se na to podíváte. A s ní spolupracovala celá řada značek, ať už designových, interiérových a nebo módních právě, protože ta její estetika je hrozně hravá, specifická a výrazná, takže to je takový ikonický člověk, tvůrkyně. Já ještě k té popularitě přidám trošku popkultury, protože ta s tím vždycky samozřejmě souvisí, ať už teda začali jsme polkou, ale tak to dneska už úplně asi nefrčí, ale jsou věci, které vlastně pořád jsou aktuální, ať už jsou to nějaký třeba hity, anebo právě nějaký ikony, přesně typu Marilyn Monroe, ale vlastně puntík samozřejmě je spojený i s pohádkovým světem, se světem dětí, tam já ho mám hodně, já třeba svý dceři ráda kupuju puntíkovaný věci s puntíčkama malejma, právě polkovejma v různých barvách, přijde mi to na tom malým člověku hrozně roztomilý, strašně se mi to líbí. Jakkoliv sama to v šatníku vůbec z nějakého důvodu nemám, nevím proč, ale prostě vůbec, tak moje dítě má hrozně moc puntíkových věcí, ale jako sama od sebe po nich nesahá, spíš jako maminka jí do toho oblíkne a ona to některý den to vezme a je s tím v pohodě, ale není to úplně, že by vyžadovala puntíky, to teda ne, to spíš je nějaký můj jako mnou valená věc na ní. Za to se omlouvám, ale jenom když neprotestuje.
3: Tak někdy dáme díl o nějakém vzoru, který máš rád.
2: To nevadí. A to vůbec nevadí. A pak ještě tam je vlastně v tom pohádkovém světě, že jo, Minnie Mouse, pak tam byl Polka Dot Man, což byl nějaký superhrdina z 40s nebo 50s, nevím. Prostě nějaký jakoby ale... retro komiks doba. A v současnosti...
3: A Ferda Mravenec.
2: Ferda Mravenec, ano, ten trendoval taky s tím šátkem, že ten vlastně jako protlačoval ten šátek, jak jsme tady o něm mluvili. To je super, to mě vůbec nenapadlo. A pak dneska mezi dětma hrozně trenduje hrdinka, superhrdinka, taková beruška. A právě, že na party z dětských často vidím holky převlečený do tohohle toho kostýmu berušky. To je jako akční hrdinka, superhrdinka, která má prostě overall na tělo, úplně úzkej a je červený s černýma puntíkama, je to prostě beruška, jo. Jmenuje se to Miraculous, dobrodružství berušky a černé kočky, takže to je jako současná jako dětská popkultura.
3: Já jsem jednou měla kostým berušky na sobě, když jsme měli poslední zvonění a vybírali jsme peníze na maturitní večírek, tak jsem si na svoje červené šaty nalepila páskou černou puntíky a takhle jsem z něčeho, co už mám a nosím normálně, udělala zadarmo kostým a pak jsem to odlepila a ty šaty jsem normálně nosila, takže tip, pokud chcete udržitelný kostým a máte červené šaty.
2: Takže odnímatelné puntíky.
3: Ano.
2: To je super. Tak to jsme udělali takový průlet historií a zajímavostma ohledně puntíku. A pojďme se teď ještě vrátit do té dnešní doby. Puntíky, co jsem si všimla tak jako na sítích mezi celebritama typu Kylie Jenner a takovýhle ty lidi, tak Polkadot Summer bylo loni, prosím vás, podle nich, takže už jako není. Ale když se podíváte na ulicích, tak samozřejmě spousta puntíků uvidíte. A když se podíváte v sekáčích, tak je tam spousta takovýhleho materiálu. A je to věc, která se pravidelně vrací vlastně skoro každou dekádu, že některé ty trendy jsou delší, že se vrací jako pomalejší. A ten puntík, když se na to podíváte, tak fakt co 10 let to někdo vytáhne a najednou je to zase iconic, takže nemusíte bát. Zároveň reprezentovali fakt hodně různé věci napříč historií mi přijde. A tak můžeme možná skončit tím, co reprezentují pro nás dneska. Jakože jak se v tom cítíš ty, ale jak je vnímáš? Jako, co ty puntíky podle tebe dneska znamenají? Když vidíš člověka v punticích, tak jak ho vnímáš?
3: No mně to přijde hrozně stylový, zároveň hravý. Je to takový, že mi připadá ten člověk, že je vřelej. A
2: vřelej.
3: A je to hravý, to jsem řekla možná. Nevinný určitě mi připadají ty puntíky a zároveň oni můžou vypadat prostě roztomilé hravě a zároveň mega elegantně na nějaké večerní robě. To taky vypadá skvěle, takže jsou hodně verzatilní.
2: A jdou jako napříč společností, že mně přijde, že dneska můžeš vidět v puntíkatým outfitu někoho z britské královské rodiny a zároveň můžeš vidět v puntíkatých věcech někoho, kdo se oblíká prostě ve fast fashion a nemá peníze a je to nějaká jako nižší střední třída.
3: Nebo tak, Ferdu Mravence.
2: Nebo Ferdu Mravence a i ten dětský svět, že vlastně ten puntík je fakt takovej úplně napříč. Tyjo. No pro mě je to asi nějaká hravost. A zároveň tam vnímám takovej tontý jako konzervativní ženušky. Proto možná to já nemám v šatníku, protože to je věc, která mě není blízká. Necítím se tak. Jakkoliv může se někdo tak cítit, nic jako je to jeho volba, jeho věc. A jako v pořádku. Ale já se tak vlastně necítím. A takhle to hodně vnímám ty šaty, že když právě se na to koukám a představím si sebe v tom, tak si říkám, ty, já bych se cítila hrozně vlastně jako v téhle škatulce. Takže možná proto tomu asi ne, ale to je nějaký moje osobní asi vnímání toho. To je asi nějaký moje osobně zabarvený, ale úplně prostě není to moje věc. Ale zase, kdybych objevila nějaký jako šedesátkový, jako víc mods, takový víc jako výrazný, asi víc arci, tak do toho bych šla.
3: Nějaký velký puntíky no. S málo prostorem okolo.
2: No, nebo nějaká jako zajímavá grafická hra s tím jako na tu kusámu a tak. Tak to jo, na to by mě někdo utáhl. Hej, tak strašně moc děkuju za povídání o puntíkách. Jsem zvědavá, co posluchačstvo.
3: No, to nám určitě napište, jestli nosíte puntíky, máte je ve skříni, anebo se jim bráníte. Máte radši pruhy. Máte radši pruhy nebo puntíky? To by mě zajímalo.
2: Ale Iris mi říkala, že pruhy nechce, že jako pruhy nosí kluci, což já jsem si říkala úplně, aha, cože, ne, to není pravda.
3: Wow.
2: Nevím, je to nějaký stereotyp, co jede ve školce.
3: Wow, zajímavý.
2: Tak jo, tak napište nám, jestli máte rádi puntíky, nemáte, jak se v nich cítíte, co pro vás reprezentujou. Taky nám napište, jestli máte nějaký takovýhle váš oblíbený poklad nebo věc, o který byste rádi s náma mluvili a zavrtali se v ní trošku takhle do hloubky, pobyli s ní chvilku s náma, protože my takhle zvedu zkoušíme zpomalovat modu. Protože si myslíme, že je rychlá až dost a že není potřeba přidávat.
3: Super, ano.
2: Tak jo, díky, že tu jste a těšíme se zase příště. Díky moc, Veru.
3: Díky moc, Veru. Mějte se krásně. Děkujeme za poslech.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Aha.

0: co jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Rádio

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. Dneska mě bude zajímat, proč se tak moc bojíme, že budeme cringe, proč trapnost a stud cítíme a zda platí internetové motto to be cringe is to be free. Odpovědi budu hledat s psycholožkou Janou Krejzovou, kterou tady vítám a moc zdravím. Ahoj.
2: Ahoj, Luci.
1: Tak podle letošního amerického průzkumu se více než polovina Gen Z lidí svobodně nevyjadřuje na internetu z obavy, že budou cringe. A 55% dotázaných uvedlo, že jim tenhle strach brání v tom, aby se emocionálně otevřeli. Ty jsi zároveň taky influencerka, content creatorka. Tak jak to máš s cringem ty? Bojíš se někdy, že budeš cringe?
2: No jasně, pořád. Já si říkám, že ta otázka, jako jestli to, co člověk říká, sdílí, jak to vypadá, jestli bude nějak přijatý. Takže to je otázka, kterou máme na paměti všichni neustále. A je podle mě velmi náročný se toho zbavit. Takže já třeba, když připravuju nějaký obsah nebo i něco říkám, tak to je určitě jedna z věcí, na kterou hodně přemýšlím.
1: Úplně chápu a myslím, že může být útěcha trochu, že to řeší spoustu z nás. Tak si pojďme říct, co to cringe vlastně je, když se ho teda spoustu z nás občas bojí. Jak tenhle pojem vlastně chápeš?
2: Já vlastně úplně nevím, jak bych ho vymezila nějak hodně odborně, protože ono je to asi něco na pomezí. Není to úplně emoce jako taková, může být, ale já bych řekla, že asi nejblíž to má k nějakému pocitu, emoci, trapnosti, nejenom tím pocitem, ale i tím, jak se to fyziologicky a jako fyzicky projevuje na nás, protože každá z emocí, kterou zažíváme, každá z reakcí, kterou máme, tak nejenom, že o ní nějak přemýšlíme, to znamená, je tam nějaká jako kognitivní složka, informační složka, nějak máme k tomu nějaké myšlenky, máme k tomu nějaký pocit, ale zároveň k tomu máme i nějakou fyziologickou odezvu, to znamená, nějak to cítíme na sobě, na těle, nejenom, že o tom přemýšlíme. A tím, že ten pocit cringe je hodně zakomponovaný nejenom v té emoci, ale i potom jako v té fyziologické reakci, tak vlastně pro mě nějak těžký to nějak jako zařadit. Hodně o tom přemýšlíme, zároveň je tam právě jako hodně silná ta emoční složka, zároveň i ta fyziologická, která je s těma emocema často spojená. Takže já vlastně úplně nevím, jak bych to definovala, protože to je tak komplexní prožitek, který zároveň, ještě kdybych to měla ještě rozšířit, ještě zkomplikovat, tak je nějak hodně zasazený do nějaký sociální roviny. To znamená do nějaký společenský roviny, do toho, jak my vnímáme, že je něco přijatelný, nepřijatelný, jak to bude přijatý tím naším okolím. Takže to je tak strašně komplexní pojem, který asi my, kteří ho nějak používáme, nějak chápeme, nějak, když řekneme, že je něco cringe, tak nějak zažíváme nebo vzpomeneme si na nějakou situaci, když jsme to tak cítili. Ale je možná i pro mě, jako když jsem si o tom teďko nějak studovala, když jsem nějak se snažila si o tom něco přečíst, tak pro mě vlastně je hrozně těžký to vymezit, jak moc komplexní to je.
1: Chápu. A kdybychom si to zkusili rozebrat právě nejdřív třeba si to ukázat na té myšlenkové složce nebo úrovni, tak tam se jaké myšlenky můžou objevovat?
2: Asi zejména v kontextu té sociální přijatelnosti. Myslím si, že se tam můžou točit myšlenky jako je tohle to nějak, bude to nějak přijatý tím naším okolím? Je to něco, co vlastně by bylo hodnocený, jako že to bude spíš dobrý nebo spíš jako špatný? Že já z toho nějak vyjdu.
1: Takže myšlenky špatný toho, jako trapný.
2: Špatný jako trapný?
1: Jo.
2: Nebo špatný jako nepřijatelný možná. Myslím si, že vlastně ta sociální rovina v tomhletom ve stylu jako vztahový roviny je v tom hrozně důležitá a zároveň v rovině nějakých zvyklostí nebo toho, jak ta společnost hodnotí nějaké věci z hlediska toho, jestli ten člověk bude hodnocený jakože je nějak, že se chová vlastně jako dobře, napadá mě slovo cool, o kterém jsme si tady vlastně povídali, nebo jsme o něm mluvili už jako před rozhovorem. Takže vlastně tyhle ty myšlenky týkající se tohohle rázu. A pak je tam právě jako i ta rovina těch emocí a tam já bych to nejvíc přirovnala asi jako k tomu pocitu nějakého jako zahambení, trapnosti, možná studu. A každá z těchto těch emocí, tím, že to je fakt docela komplexní, tak nás tlačí trošku jako k jinému chování. Takže já k tomu ještě možná přidám to, že jako nejenom, že tam máme nějaké myšlenky, nejenom, že tam máme nějakou emoci, nejenom, že tam máme nějaký jako fyziologický projev, jakože něco cítíme na svém těle, jakože prostě je nám z toho třeba nějak jako nedobře, nevolno třeba až.
1: Jako nějaký tlak třeba,
2: nějaký
1: že
2: tlak
1: můžeme cítit,
2: třeba, jo,
1: nebo...
2: Ano, určitě. A zároveň ono nás to k něčemu nutí. Nutí nás to k nějakému chování a každá z těch emocí, nejenom teda, když se tady bavíme o těchto emocích, ale obecně, tak nás tlačí do nějakého chování. A jako ten stud, ten nás často asi tlačí k tomu, jako abychom se jako schovali, abychom vlastně jako se trošku přikrčili, abychom úplně nevystupovali ven a nešli sdílet další super příspěvek. Mm-hmm. Spíš nás to tlačí důstraní, jak se schovat do rohu. A vlastně jako ukryjce.
1: Hmm. A mě tam zároveň u toho cringe baví některý specifika, které jsou třeba trošičku odlišný jenom proti té trapnosti. Například se říká, že ten cringe je vlastně jako second hand embarrassment, tedy nějaký jako pocit trapnosti z druhé ruky, což znamená, že cítíme trapnost za někoho jiného, který je podle nás cringe. A nebo přesně my se naopak bojíme, že někomu budeme připadat cringe. A zároveň mi přijde zajímavý, že takovou složkou toho cringe bývá jako absence sebeuvědomění, že si myslíme, kdyby to ten člověk věděl, tak to přece nedělá, protože to je tak trapný.
2: Jo.
1: Tak tohle mě na tom taky přijde zajímavý a vtipný, že pak třeba když já postuju, tak přemýšlím, já to možná nevidím, ale jak by to viděli teda ostatní lidi? Bude jim to připadat cringe?
2: Že nás to potom možná nutí k tomu se víc jako ptát, jestli teda to naše, jako to naše chování, ten náš projev, jestli bude přijatý. No. A mě vlastně na tom, co říkáš, tak mi přijde zajímavá jedna věc, že jako my se cítíme trapně ve chvíli, kdy něco provedeme, kdy prostě něco řekneme, kdy něco uděláme, nevím, zakopneme, stane se nám nějaká blbost.
1: A to můžeme hodně trapně.
2: A to můžeme, vlastně dostaneme se do té situace, kdy je nám trapně. Ale u toho pocitu cringe, ty zmiňuješ vlastně situace, kdy nám se to neděje, nebo vlastně jenom předpokládáme, že se nám může něco dít, takže se k tomu přidává ještě vlastně ta jako anticipace, to, že já předpokládám, že když něco udělám, tak bych mohla teoreticky vypadat pro někoho, jako že jsem divná. Takže se vlastně ten čas, kdy se uděje tahle ta, řekněme, emoce nebo tenhle ten pocit, tak se ještě přesouvá jako daleko před to, než se to stane. A to mám pocit, že z toho dělá poměrně komplexní téma, no protože my tenhle pocit můžeme mít vlastně furt. Což je blbý.
1: To jo, a taky s tím možná souvisí nějaká úzkost, teda říkám, určitě, když mluvíš o té anticipaci.
2: Jo, jakože si říkám, že vlastně nás to potom ve chvíli, kdy o tom hodně přemýšlíme, tak nás to nutí hodně přemýšlet o tom, jak se chováme v různých situacích, vlastně v různých kontextech. Říkám, jako tenhle ten pocit vlastně tím pádem nemusí nikdy zmizet, když s ním nějak nepracujeme a když ho třeba neuvědomujeme. Když si říkám, že jako ta úzkost s tím souvisí hodně, protože to nás potom tlačí do toho, že do těch kroků nejdeme, protože vlastně máme, bych možná spíš řekla ten strach, že máme strach konkrétně z toho, že rozdíl mezi strachem úzkosti je fakt jako hrozně tenký a ta úzkost je spíš taková jako obecnější, nemá nějaký úplně konkrétní předmět, ale tady to je možná spíš jako strach z toho, že mě někdo uvidí, odsoudí, nepřijme a budu mu připadat divná. A ta práce s tím je podle mě hrozně jako komplexně náročná, ale to, kde to stojí, tak je určitě uvědomit si, že já tenhle pocit mám, nebo že hodně přemýšlím o tom, jak se zachovám, jak se budu chovat v sociálních situacích nebo i na sociálních sítích, že vlastně to, že si musím jako první krok uvědomit, že o tom hodně přemýšlím.
1: K tomu se určitě vrátíme, ale ještě si říkám, že by bylo fajn si zmínit nějaký situace, kdy právě ten cringe nebo obava z toho, že budeme cringe, anebo to, že někoho hodnotíme jako cringe, se objevuje. Ty už si to trochu zmiňovala, že vlastně pokud o někom říkáme, že je cringe, tak vlastně máme pocit, že narušuje nějaké normy nebo konvence toho, co považujeme za jako cool, byť to je trošku hrozný slovo, ale cool, nebo trendy, nebo jako nonchalantní, nebo právě u těch sociálních sítí mám pocit, že to je takový, když třeba někdo začne postovat něco nově, třeba reelska, nebo začíná prostě s něčím a ještě v tom není úplně pevný v kramflecích a nám to vlastně připadá buď jako nepřirozený, nebo takový, jako že se moc snaží ten člověk a prostě takový jako too much možná.
2: Jo, jakože myslím si, že tady jsme na hrozně tenký hranici a právě jako to z toho dělá možná ještě komplexnější téma, že ty lidi, který ale dělají ty věci, který ještě nejsou cool, tak vlastně možná to není o tom, že by byli jako cringe nebo že by byli divný, ale že jsou možná první, který to dělají. Že vlastně jako jsou ti trendsetři, že to je nějaká hranice trošku trendů. Že jsou možná ti trendsetři a že za měsíc toho to budou dělat všichni. A že v nějaký moment nám tenhle ten člověk možná přijde divnej. A zároveň, co mi tam zaznívá, když o tom mluvíš, tak jako ta, možná to, jak si pořád čteme ty komentáře na sociálních sítích, jak vlastně pořád jsme vystaveni k tomu, nejenom, že nás někdo hodnotí, ale že někdo hodnotí někoho jiného, tak opět nějaká jako anticipace, nějaký předpokládání, že když teda ty lidi takhle ošklivě hodnotí někoho dalšího, jak by hodnotili mě. A to si myslím, že je vlastně jako obrovský problém, zvlášť jako na sociálních sítích, kde ty diskuze probíhají, kdy probíhají ne vždycky úplně v nějakých hranicích slušnosti a my jsme toho přítomní. My jsme vlastně přítomní tomu, že někdo je na někoho ošklivý, že někdo na někoho zlej, že někdo někoho soudí a už to nás ovlivňuje. To jsem četla nějaký, nebo možná jsem viděla nějaký rozhovor, vlastně jako není to úplně nějaký evidence-based asi teďko data, ale proč vlastně jako lidi třeba už nedělají tolik blbosti třeba na diskotékách, jako proč tolik netancujou? No protože mají strach, že, jako nebo jeden ze strachů může být, že je u toho někdo natočí, že to dá na internet, že vlastně jako ten pocit tady a teď, který já si užívám se svýma kamarádama, že někdo vlastně jako trošku zneuctí tím, že vlastně jako se mi vysměje tím, že to dá na internet a někdo se mi bude smát.
1: A že se staneme virální kvůli tomu, tak, že jsme cringe. To je velká obava asi.
2: Jo.
1: Já si říkám, k čemu ta trapnost vlastně slouží. Proč vlastně cítíme pocity trapnosti nebo studu i toho cringe tím pádem? Má to třeba nějakou evoluční nebo sociální funkci?
2: To je hrozně zajímavá otázka. Má. Všechny emoce nám dávají nějakou informaci. Ať už je to informace o tom, jak nám je vevnitř, nebo co se děje venku. A zrovna ten pocit trapnosti je hodně spjatý se sociálníma normama. Myslím si, že nějak jako cítíme, že se vzájemně s lidmi potřebujeme, že to není něco, co asi není úplně nová informace. Každý máme nějaký jako rys sociability, to znamená, jako potřebujeme jiný lidi ke svému životu více či méně, každý ten rys máme zastoupený trošku jinak, ale opravdu lidi potřebujeme k přežití. Bavíš se o té evoluci? Jo, ostatní lidi potřebujeme k přežití nejenom jako materiálně, ale vlastně jako i po stránce nějaké jako emoční roviny. A tím pádem je pro nás velmi důležitý a vlastně k životu nutný, abychom byli členové, nevím, jak se to skloňuje, nějaké sociální skupiny, abychom byli přijatí tou sociální skupinou, abychom vlastně tam mohli nějak fungovat, abychom tam měli nějakou roli, abychom vlastně jako mohli přežít. A proto, abychom byli členy nějaké sociální skupiny, tak musíme ctít nějaká sociální pravidla, která jsou přijatá tuhle, nebo která jsou přijatelná pro tuhletu skupinu, abychom ji tam mohli patřit. Zkrátka každá skupina, každá kultura, každá společnost má nějaký pravidla a abychom my byli členové té skupiny, tak musíme tyhle ty pravidla ctít. A teď to zní hrozně jako široce, ale vlastně jako ty pravidla jsou i takový jako jemný, jak se chováme, když přijdeme do restaurace, jak se chováme jeden k druhému, jak vlastně to tady máme mezi sebou. A ten pocit trapnosti vlastně souvisí s tím, že ve chvíli, kdy já nějaký tyhle ty sociální normy porušuju, tak se cítím blbě. Tím pádem vlastně jako, kdybychom to vztáhli k té evoluci, já nejsem evoluční psycholog, možná by někdo řekl něco jiného, takže do toho nevidím tak hluboce, ale že ve chvíli, kdy vlastně jako já něco poruším, tak vzhledem k tomu, že se tím blbě, tak se snižuje pravděpodobnost, že já to budu opakovat. A tohle ten mechanismus je vlastně jako skvělej v tom, že tím pádem příště já se tohohle přešlepu nedopustím. Tím pádem já vlastně možná budu moct spíš zůstat součástí téhletý skupiny. A tohle to je funkční ve chvíli, kdy vlastně jako to jsou nějaký velký pravidla, ale my tady máme spoustu pravidel, který nějak jako cítíme. Nikdo je nevyslovil, jsou nějak jako implicitní, ale nějak tady jsou, jak se chováme, jak vlastně jako přesně, jaký jsou trendy, jak vypadá ten člověk, který vlastně jako je obdivovaný třeba v té skupině. Mm-hmm. A to jsou pravidla, které nejsou nějak vysloveny. Jak se zmiňovala, jakože ve chvíli, kdy jako člověk postuje, tak to musí třeba často dát jako kouknout se třeba na to video nebo i nějak jako na ten příspěvek i někomu jinému, aby posoudil, jestli vlastně jako to je nějak jako přijatelný. A zpátky možná k tvojí otázce, vlastně slouží nám to k tomu, abychom my měli vyšší pravděpodobnost, že budeme přijatý těma členama skupiny, abychom to chování, které třeba bylo v minulosti nějak jako trapný, nepřijatý, aby už se neopakovalo.
0: Nádech. Lucie Zajda a její hosté na rádiu Wave.
1: v tom mi to vlastně přijde i trochu nefér, že lidi, kteří třeba se velmi orientují v těch trendech, mají na to čas, prostor, kapacitu, finance a tak dále, plus třeba mají vzdělání a mají jako tyhle různé druhy kapitálu, tak pak mají menší potenciál, že se budou cítit cringe, nebo že ostatní je budou vnímat jako cringe. A v tomhle mi to právě přijde takový jako nefér to hodnocení. Prostě ne každý má stejnou šanci nebýt cringe a nepřipadat si cringe a nebát se toho cringe.
2: Jo, já vlastně jako hrozně teďkom přemýšlím nad tím, že jako sama mám teďkon jako nějakou, jak to říct, jako že teďkon se mi hodně myšlenky točí v tom, že fakt ten koncept cringe je vlastně strašně náročný v tom, že my vlastně fakt můžeme mít strach ze spousty věcí a že vlastně jako to jediné, co s tím jako, nebo jak o tom můžeme přemýšlet, je vlastně jako, jak občas zapomenout, že vlastně jako můžeme být na něco souzený. A no, vlastně jako je v tom podle mě strašně důležitý se v tom jako nezamotat, jako ve stylu, jakože my tady nabádáme, nebo mluvíme o tom, vlastně nějak jako zvyšujeme povědomí o tom, nebo zvyšujeme nějaké naše povědomí o tom, jako co to je. Ale zároveň jako to, co v tom je možná nějak důležitý, je vlastně na to zase jako nemyslet. Mm-hmm. Že trošku tady jako stojíme na takovém pomezí toho, že o tom mluvíme a vlastně všichni to nějak cítíme, protože to je jako hluboce zažívaný pocit, jako co když budeme odmítnutý. A na druhou stranu, to, co je nějaká cesta ven, ještě se o tom budeme určitě bavit, je vlastně jako občas na to zapomenout.
1: Jako jestli neděláme trochu protislužbu, že se o tom teď bavím. Doufám, že ne.
2: Doufám taky, že ne.
1: Ještě by mě zajímalo v rychlosti, jestli se dá shrnout, proč někdo cítí vlastně tu trapnost nebo ten stud víc než ostatní. A proč se právě někdo může bát toho, že bude cringe víc než ostatní.
2: To je hrozně super otázka. Zároveň strašně široká, protože těch důvodů může být velká řada. Asi na to nemám úplně komplexní odpověď, kterou bych tady mohla pokrýt všechny důvody. Ale určitě někteří z nás máme prostě zvýšenou, a my jsme se tady o tom bavili před začátkem natáčení, jakože vlastně nějaký kontext toho, v čem žijeme a v čem jsme žili a že fakt jako ten digitální svět nám dal na obrátkách ještě víc v rámci pandemie, tak určitě přispěl k tomu, že vlastně my jsme se nenaučili, nebo zvlášť, když prostě člověk byl nějak jako ve fázích nějakého dospívání, tak jsme se mnohdy nenaučili vlastně fungovat v těch sociálních kruzích a vlastně dělat chyby a chybovat a učit se s tím nějak žít, protože to je přirozený, jakože každý jsme někdy fakt trapnej, jakože to si myslím, že to dokážeme úplně každý, být někdy fakt dokonale trapnej. A to, co nás možná nějak odlišuje v rámci tohodle, jako jak skvěle dokážeme být trapný, je to, kolikrát jsme se s tím, vlastně čím víc se s tím nějak jako setkáváme, kolikrát jsme byli trapný a kolikrát jsme se s tím museli nějak vyrovnat a že to nějak jako šlo, tak o to spíš se s tím vyrovnáme příště a o to spíš možná nám některé věci budou jako už jedno. A ta zkušenost s tím, že, a to nesouvisí jenom s trapností, to souvisí s tím, že zkrátka se nějak učíme fungovat v sociálních vazbách a vlastně přirozeně jsme odmítaní, někdo se nám prostě bohužel jako někdy bude smát, prostě někdy budeme trapný, někdy řekneme nějakou úplnou hloupost, to se nám děje fakt jako úplně všem, i když jsme nejvíc sociálně zdatní lidi na planetě. A to, že my se s tím setkáme a nějak se s tím popasujeme a to, že se třeba na to někdy povzneseme. Někdy nás to budeme řezat, někdy se na tím povzneseme, ale máme tu zkušenost, že jsme to někdy zvládli. Tak to vlastně nám pomáhá s tím, že ve chvíli, kdy se s tím setkáme znovu, ať už v podobě cringe nebo v podobě jakýkoliv jiný, tak o to spíše s tím vlastně dokážeme nějak vyrovnat. A to mi přijde jako strašně podstatný právě v kontextu toho, co jsme zažívali, že ve chvíli, kdy jsme byli doma a nedokázali, nebo jako nemohli jsme ani nějak jako interagovat a pak jsme vyšli ven, tak spousta věcí nám vlastně přišla divná. Možná o to víc, protože jsme to spolu dlouho nedělali, vlastně neměli jsme a zároveň i možná nějaký kontrolor náš vnitřní, který vlastně monitoroval to, jak se chováme a to, co děláme, tak vlastně byl možná o to silnější, protože prostě jsme nebyli zvyklí být mezi lidma a dělat nějaký chyby. Mm-hmm. Takže to téma je hrozně komplexní, ale ta zkušenost s tím, jako vlastně vyjít ven a dělat chyby, je podle mě na tom jako strašně podstatná a to mi v tom vlastně přijde takový hrozně naděje plný. Takže jako ve chvíli, čím víc budu cringe, tak tím víc potom možná cringe nebudu.
1: Takže to be cringe is to be free.
2: Přesně tak.
1: Ještě by mě zajímalo, my jsme se bavili teda o tom sebedozorování, o tom, že se bojíme toho souzení, o ty úzkosti, o tom, že se možná pak emočně neotevíráme, neprojevujeme se ať už offline nebo online. Jaký další dopady to vlastně na nás může mít, ta obava z toho, že budeme cringe?
2: No vlastně nás to trošku nutí k tomu, abychom fakt nebyli úplně autentický, jakože k tomu být jako ta tendence být perfektní. Nikdo z nás není perfektní, ale vlastně nás to nutí jako přibližovat se, že existují různé jako koncepty v sociální psychologii, že vlastně jako my máme nějakou sociální představu toho, jako jaký to je být ten nejlepší jedinec tady v téhle společnosti, zároveň to je nějak zahrnutý v tom, jaký je naše nějaký ideální já. Ale pak je tady to naše skutečný já a my neustále balancujeme nad tím, jako v jaký moment projevím jakou část, kdy se vlastně jako snažím být spíš jako ideální, kdy fakt jako nechám projevit to, že prostě ideální fakt jako nejsem. A tady ten strach nebo ta úzkost nebo všechny ty témata, které jsme vlastně tady shrnuli pod ten pojem cringe, tak nás to potom jako nutí nebejt tak autentický, protože jsme vlastně jako hodně zafokusovaný na to být v tom jako ideálním, v tom ideálním obrázku sebe. Nebejt ideální, ale vlastně vytvářet o sobě ideální obrázek. A to vlastně, jako to taky hodně souvisí se sociálníma sítěma, ale zároveň jako s tím reálným světem, že jako každý z nás prostě se různě projeví, a to je přirozený, jo. Všechny ty věci, které vlastně my nějak jako nějak se projevujeme ve vztazích, v různých vztazích se projevujeme jinak, jinak se chováme doma, jinak se chováme venku, to všechno jsme my, jenom je důležité to nějak jakoby do sebe zakomponovat. Ale vlastně jako tohle ten koncept nebo ten strach nás potom hodně nutí být vlastně jako nějak perfekcionisti v tom, co vlastně všechno můžeme projevit, aby jsme pořád byli přijatí. Takže vlastně jako mám pocit, že to přijetí tady hraje, ať už jako u nás, jak my se budeme přijímat nebo i od toho světa, že jako musíme být, možná to položím otázku, musíme být fakt perfektní, aby nás ten svět přijal. Já si říkám, že na tomhle perfektně stojí psychoterapie, protože tam jako máme různý psychoterapeutický směry, různý přístupy, různý metody, techniky, nástroje, všechno. Ale to, na čem psychoterapie stojí, je to, že já jsem tam s člověkem, vlastně jako já jako klient, teďkon, i když dělám psychoterapii, jako z druhého pohledu, já jako klient tam jsem s člověkem, s psychoterapeutem, se kterým mám nějaký vztah a vlastně projevuju tam věci, které mě trápí, které mi nejdou, ve kterých fakt jako se mi nedaří, který vlastně, se kterými se nedokážu projevit, jako poradit, a on mě stejně přijímá. A to je něco, co je vlastně jako je v tom to léčivý, že já vlastně jsem nějak autentická, nebo snažím se o to, už je trošku takový buzzword, ale jsem vlastně taková, jaká jsem, se všema chybama, vlastně dávám najevo to, jak, to, co jsem, to, nad čím přemýšlím, to, jak dělám chyby. A na druhé straně je člověk, který mě přijímá takovou, jaká jsem. A to jsem se trošku odpojila od té otázky, jako co dalšího tam je. Já jsem mluvila o tom perfekcionismu. A na druhé straně tam leží vlastně jako tohle, že vlastně to, co my hledáme obecně v životě, je prostě to, aby nás lidi přijímali takový, jaký jsme, i když přirozeně jsme někdy divný, když jsme někdy fakt jako cringe, i když prostě někdy děláme hloupé věci.
1: Mm-hmm. Takže je cestou, jak se obrnit proti cringe, nebo jak vlastně nebýt tak náchylný k tomu, že se budeme bát toho, že budeme cringe, je to mít nějakou jakoby přijímací komunitu nebo okolí, kde vlastně můžeme být sami sebou, i když se nám pak někde třeba na veřejnosti nebo online stane, že budeme cringe, tak vlastně mít tam tu jistotu, že někdo nás přijímá a vidí a bere takový, jaký jsme.
2: Jo, ale myslím si, že to taky stojí práci vlastně. Že jako, já když si představím nějaký takovýhle komunity, nebo jako ve svém okolí, to tak mám, že jako ve chvíli, kdy já nikomu nedám najevo to, jaká jsem, protože mám prostě strach a je předuzený, že mám strach, že mě jako to okolí nepřijme, tak se to buduje strašně těžko a že stejně jako tahle ta komunita, nebo tyhle ty lidi, kteří mě budou přijímat, tak ty se budou tak, že já třeba krůček po krůčku budu ukazovat to, že v nějakých věcech prostě nejsem dokonalá. I když prostě jako se sama za to nějak stydím, i když prostě mě samotný se to nelíbí, tak ve chvíli, kdy to ukážu, tak vlastně já tím budu ty skutečné vztahy. A není to ze dne na den, jakože takovýhle vztahy se prostě budou u nějaký čas. Ale určitě ty vztahy jsou v tomhletom podle mě klíčový. Nejsou jediný, ale vlastně jsou jako velmi podstatná součást toho, jak vlastně zkoušet vystupovat z toho ideálního já, perfektního já a vlastně jako neustále se snažit nebejt cringe, do toho jako bejt občas jednou za čas sám sebou. Nemusí to být pořád, protože říkám, bavíme se tady celou dobu o nějakém tlaku. Ten tlak je fakt jako strašně silný.
1: Mm-hmm. Tak ty už jsi zmiňovala několikrát si to dovolit, být trapný nebo trapná, cringe. Tak jak? Kdybych se takhle chtěla pomalu odhalovat i těm třeba kamarádům, kamarádkám, tak jak vlastně sebrat tu odvahu být sám sebou i za cenu, že budu trapná nebo trapný?
2: Myslím si, že to stojí v první řadě na nějaký všímavosti ve smyslu. My tady, když se o tom bavíme, každý máme nějaký, nebo když to někdo poslouchá, máme nějaký představy, nebo můžeme se chvilku zamyslet nad tím, kdy tak jako byla nějaká situace, kdy jsme cítili, že je něco trapný, cringe, že vlastně jako bychom to třeba chtěli udělat, ale měli jsme tam nějakou obavu, že to je cringe. A když říkám všímavost, tak myslím tím to, že já si všimnu toho momentu, kdy tohle to zažívám, kdy si říkám, tyjo, já bych docela ráda tohle udělala, já bych třeba, nevím, ve chvíli, kdy jsem na koncertě, žádají dobrovolníky, vymyslím si, tak já mám silnou potřebu jít na to pódium, protože je to můj oblíbený jako interpret, mám ho fakt ráda, hrozně ráda bych tam chtěla, ale bojím se, že budu trapná. Že vlastně někdo si o mě řekne, je, no tak ta se tam prostě, jako, proč se tam cpe, ježiš, ta špatně tancuje, to jsou moje myšlenky, to nejsou myšlenky někoho jiného. A všimnu si toho momentu, kdy já tohleto cítím, kdy něco chci udělat, chci se nějak zachovat, chci něco říct, chci se nějak projevit, ale zastaví mě tenhle ten pocit. A cílem, jako, myslím si, že není úplně jako hned se zvednout a jít tam a prostě bojovat proti tomu, může být, ale klidně i malýma krůčkama. Vlastně jako zkusit si to na nějakých situacích, které pro mě třeba nejsou tak důležitý. Zvednout ruku v místnosti na přednášce, kde mě nikdo nezná. Tam vlastně jako mě nikdo nezná, tam je to pro mě možná nějak bezpečnější, než ve třídě lidí, u kterých se bojím, aby mě neodsoudili za to, že nevím, řeknu špatnou odpověď. Jít po malých krůčkách, ale všímat si toho, kdy já třeba tenhle ten pocit a tenhle ten strach, že mě někdo odsoudí, že si o mě někdo bude myslet, že jsem divná, že prostě jsem cringe, tak kdy tenhle ten pocit zažívám, v jakých je to situacích, jestli to mívám ve škole, v rámci prostě toho, když jsem v restauraci, když jsem s kamarádama, s jakýma konkrétně kamarádama to mám, když dělám nějaký sport, když dělám něco novýho a vlastně možná se zamyslet nad tím, ty, jako když si toho všimnu, tak v čem mi to vlastně jako brání, co vlastně, o co přicházím, když vlastně vždycky, když tenhle ten pocit mám, tak se vlastně jako vzdám radši toho, že udělám, nebo že neudělám to, co jsem chtěla, po co tím přicházím, protože to si myslím, že je zásadní jako rozdíl, že já, mě prostě některé věci můžou připadat trapný nebo divný a vlastně jako ani je ale nechci udělat. Tak tam nevnímám, že by byl nějaký jako problém, ale ve chvíli, kdy já kvůli tomu neudělám věci, které bych ale jako hrozně ráda chtěla udělat, protože jsou nějak jako moje, nějak jsou pro mě důležitý, nějak bych jako chtěla se jim věnovat, chtěla bych to udělat, chtěla bych jít na to pódium, tak v ten moment mám pocit, že mi to nějak jako docela dost a zásadním způsobem zasahuje do života a pak třeba může přijít i další pocit, na kterém já to můžu poznat ex post, že je mi to třeba líto, že jsem to neudělala. Že jako tady nabádám nějaký všímavosti v ten moment, ale my, jako když to třeba nezaznamenáme, nebo prostě to nezachytíme, nebo se rozhodneme to ignorovat, tak my můžeme tu důležitost toho zachytit u jiný emoce a to je pocit jako lítosti, že jsem tam nešla, že jsem to promarnila, že jsem tam fakt jako asi chtěla jít na to pódium.
1: Hmm. A jak pracovat s tím hlasem právě? Nedělej to, budeš cringe nebo budeš trapná. Dá se, nevím, tomu hlasu něco říct nebo ho nějak utlumit nebo je to postupná práce zase?
2: Myslím si, že jako není úplně cílem ten hlas úplně jako zadupávat. Vlastně ho jako slyšet, ale možná tam přinášet jako další perspektivu, že jako, nebo ten, jako mám strach, že budu trapná a zároveň možná mi to udělá radost, že se to nějak jako vybalancuje, že to nemusí být o tom, že já ten strach nemusím mít, na jeho furt můžu mít, jako vlastně i když se rozhodnu na to pódium mít, jako co se ve mně zlomí, co ve mně jako najednou lupne, že najednou ten pocit mít nebudu, na jeho možná furt mít budu a zároveň já tam můžu mít pocit jako radosti, že jsem to udělala, že jsem to překonala, že jsem šla udělat něco, co mi zároveň možná ve mně vzbuzuje nějaký pocit diskomfortu. A to mám pocit, že jako často v rámci nějaké jako veřejné debaty tenhle ten vnitřní kritik nebo prostě jako tyhle ty vnitřní procesy, které nám brání potom něco udělat nebo které nás kritizujou, tak ono jako často fakt není cílem je úplně zadupat, ale vlastně nějakým rozšiřovat ten kontext toho, že to nemusí být to jediné, co tam je v té hlavě. Že tam může být i jiný hlas. Můžou být vedle sebe.
1: Mm-hmm. Ještě zopakuju, protože to se mi hodně líbilo a zmiňovala si to několikrát, vlastně jít po malých krůčcích. Že vlastně zažít si to, že pokud budeme cringe, budeme trapný, tak se vlastně nezboří úplně snad svět. Tak právě jít takhle postupně a osahávat si to a zažívat to, jak jsi říkala, to zažívat to, že to vlastně může být bezpečný, být trapný.
2: Určitě, jakože nás to může vlastně tlačit i k tomu, jako klidně si vypracovat nějaký krizový scénář. Jak to vypadá, když se to fakt pokazí, když fakt jako se hodně strapním, když mi je fakt na houby a kam až to může zajít, jako kam ten můj strach sahá, že nejenom jako to kam, jako proč se bojím, jako to můžeme rozpracovat, ale zároveň i kam až to může zajít, jako co vlastně je ten můj, jako ta moje obava v tom a klidně se nad tím můžu zamyslet, to nemusí být jako nějaký směr, který je špatný.
1: A kam až to může zajít, ti myslíš co?
2: Jakože ve chvíli, kdy já mám vlastně obavu z toho, že se nějak strapním, tak to asi není to jediné, z čeho mám obavu. Mám možná obavu z toho, že já nevím, pak na to někdo upozorní, že se to někam dostane. Tak vlastně jako co tam mám za ten scénář, který je za mě jako fakt blbej, který je za mě fakt jako pro mě ten směr, kterým jako z jakýho mám strach, jako co všechno se stane. Takže klidně i to můžu rozpracovávat, ale myslím si, že jako si říká předtím velmi podstatnou věc, jako s někým to sdílet, že já vlastně tyhle ty obavy mám. A zároveň mám tam možná jako tu potřebu říct, že jako pro někoho tak to fakt může být jako hrozně paralyzující pocit. Mm-hmm. Já si myslím, že pro spoustu z nás to je hrozně paralyzující pocit, a že to je takový jako hluboce zažívaný pocit toho, abychom vlastně jako se nedopustili nějakého přešlapu. A myslím si, že jako to, jak říkáš, jako po malých kručcích, že fakt jako v tom strašně důležitý. Jako,
1: to jsi říkala ty.
2: Jo, no já, tak já opakuju sebe. Ale že vlastně jako fakt si myslím, že tohle to je, zvlášť jako v dnešní době sociálních sítí, přesně říkali jsme tady různých situace, že to fakt může být něco, co je tak hluboce prožívaný, že jako se to nezlomí dne na den, nebo nezlomí se to jednou zpětnou vazbou, ale že to je fakt jako po maličkých krůčcích, tady dostanu zpětnou vazbu od někoho, že i když jsem byla trapná, tak mě má pořád rád. Tady si vyzkouším prezentovat před třídou, i když toho mám jako strach, a třeba to si vyzkouším v den, kdy je půlka z nich nemocná a jsou tam tři lidi. Jakože fakt po malých krůčcích, který my jako tady narážíme na velmi důležitý koncept, a to je nějaká jako sebeúčinnost. V tom, že já ve chvíli, kdy, jasně, můžu mít spoustu zkušeností, kdy jsem byla trapná a vlastně jakoby se nabalovat ten pocit toho, že jsem čím dál tím víc trapná, ale já můžu nabalovat i ten druhý pocit, jakože ale tohleto jsem zvládla a pak jsem zvládla tohleto a pak jsem zvládla i tohleto a můžou to být vlastně dva současně existující jako pocity v ten daný moment, který se ale nějak jako vyvažujou. A znovu už se opakuju, že cílem asi není úplně jako smazat ten pocit. On nám něco říká, on nám říká, ty chceš být přijímaná okolím, na kterém ti záleží. A to je přeci super.
1: Mm-hmm.
2: A zároveň tam může být vlastně vyváženost toho, jako zkoušet ty věci pomalinku, tak aby já jsem se nepřipravovala o ty zkušenosti a o ty zážitky, který bych chtěla mít, jaká bych chtěla být, jaký mám hodnoty. A to jsou taky velký témata, které jsou pro nás důležitý.
1: Mm-hmm. A ještě nakonec vlastně zopakuju další věc, kterou si říkala pro důraz. A to bylo to, že připustit si vlastně to vědomí, že všichni děláme chyby, že nikdo není dokonalej a že je v pohodě být občas trapný, že vlastně i ty lidi, kteří se třeba zdají úplně jako šarmantní, nonšalantní, cool, tak pravděpodobně se toho, že budou trapný, taky občas bojej a že to je prostě sdílená tady kolektivní zkušenost a že přesně ten pocit nebo ta emoce má nějakou funkci, je v pohodě, že to tady je a prostě si připustit to, že nepotřebujeme nebo neměli bychom potřebovat být pro to svoje okolí, který nás má nějak přijímat, prostě perfektní.
2: Jo, to si říkám, že je jako strašně silná myšlenka na závěr, že jako myslím si, že ty lidi, kteří možná vypadají, že jako žádný takovýhle pocit nemají, tak je klidně dost možný, že už mají fakt jako hodně zkušeností, že už si fakt jako prošli tolika trapnýma situacema, anebo vlastně tolika dobrýma situacema, že už vlastně jako se možná ten pocit trošku ztrácí na síle, a to neznamená, že tam není.
1: Hmm. A mně přijde hrozně silná ta myšlenka, jakože je to v pohodě, že je v pohodě být cringe a trapná, že vlastně my se tomu snažíme hrozně vyvarovat a zároveň přesně pak je tady situace, kdy třeba někdo si to nemůže úplně dovolit, protože ho třeba to okolí nepřijímá z jiných důvodů, tak pak si nemůže ještě nad to dovolit prostě být hodně cringe nebo být považovaný za někoho, kdo je trapný a tak. Ale pokud tohle nehraje takovou roli a můžeme si to dovolit, protože máme to okolí, který nás přijímá, tak mi to přijde vlastně hezký si to dovolit, být cringe a prostě působit, že s něčím začínáme a jevit se vlastně, že něco ještě nemáme úplně pod palcem, ale učíme se to a vlastně možná mít i radost z toho, že se něco učíme a prostě možná nám to ještě tolik nejde, ale že vlastně zapojit do toho třeba trochu hravost nebo nějakou jako zvědavost nebo něco taky může být cesta.
2: Mně se fakt jako strašně líbilo to, co říkala Pavlína Loužanská, když jsem slyšela její nedávnou přednášku o trendech. Často ty lidi, kteří začínají s něčím a pak to dělají za pár měsíců všichni, tak jasně, že jsou z začátku cringe. A že vlastně jako přesně jak mluvíš o té zvědavosti nebo o té hravosti, jako to může být pro někoho dost inspirativní a jako věřím tomu, že ve chvíli, kdy něco takového, co je třeba pro někoho cringe, tak pro někoho může být fakt jako velkou inspirací zkoušet ty věci a vlastně uvolnit se v tom, že jako já mám pocit, že když vidíme někoho, že to má takový dva směry, že ve chvíli, kdy vidíme někoho, jak se chová prostě za nás jako divně, trapně, tak možná nás je trošku divný pocit, jako že ježiš, to je zvláštní. A na druhou stranu, to v nás možná něco láme. Si říkáme, to tak možná tady před tímhle člověkem, taky si můžu být dovolit uvolněná, můžu si dovolit být cringe a můžu vlastně být sám sebou a jsme tady možná všichni trošku trapný, ale jsme jako sví.
1: A že se tím možná i posouvají trochu ty normy, že vlastně pokud my si dovolíme být cringe a ostatní vidí, že jsme cringe a možná nám to je jedno, tak si sami řeknou, aha, možná na tom tolik nezáleží a i já si to můžu dovolit. A že přesně možná tím může docházet k tomu posouvání těch občas jako hodně pevných, hodně sevřených prostě norem a konvencí, kterých, jak jsme se bavili, je čím dál víc. Že vlastně děláme veřejnou službu, pokud jsme cringe.
2: Ano, já si myslím, že to je vlastně revoluce taková.
1: Ano, že, radikální.
2: Že teďkon zažeháváme jiskru revoluční smýšlení toho, pojďme být všichni cringe, aby se nám tady ty normy, které nás často tlačí k věcem, které vlastně ani dělat nechceme, jenom abychom byli nějak přijatý, tak aby se nám trošku uvolnili.
1: Mm-hmm. Tak já se hrozně těším, kam tahle cringe revoluce povede.
2: Já taky.
1: To byla Jana Krejzová, strašně moc děkuji, že jsi tady byla.
2: Já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem Lucie Zajda a tohle byl Nádech. Budu se těšit zase příště.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: mixing all day long. Grime, don't get twisted. You see two decks in a mixer, I see the bigger picture. Don't test me.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Ale v té realitě potom většinou vítězí samozřejmě cena, to je to nejdůležitější při výběru oblečení a většina lidí potom takhle sahá po věcích z řetězců.
3: Ta osvěta často ujišťuje v tom správném chování lidi, kteří už to dělají, než aby cílila někam dál. No.
2: To otevřeli docela právě ty ultra fast fashion platformy, jako ty stavidla v tom, jako co všechno si teda můžeme dovolit vlastně za docela málo peněz. Že to je pro nás jako fakt hodně důležité.
3: Já mám pocit, že budeme prostě zaplavený jako odpadem.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o tom, jak Češi a Češky nakupují oblečení. Ptát se budu, jestli je zajímá udržitelnost nebo jestli dávají přednost rychlé módě a zajímat mě taky bude, jak se jejich chování změnilo za posledních pár let. No a mám moc velkou radost, že pozvání přijala Karolína Volemanová, marketingová specialistka se zaměřením na udržitelnou módu a spoluzakladatelka platformy Sloufám. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: A taky Klára Zajíčková, analytička s Agenturistem. Ahoj, Kláro.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
4: Kláro, tak vy jste zveřejnili nedávno nový výzkum od STEMu o nakupování Češek a Čechů. A shrnuli jste ho tak, že Češi by chtěli nakupovat oblečení zodpovědněji, v košíku ale vítězí jiné priority. Mm-hmm. Tak jaké to jsou?
2: No, tak ono se to projevuje tak, že kdybychom se podívali čistě na ty postoje, jaké lidi mají, to znamená, které se týkají dopadu oblečení na životní prostředí, na etičnost výroby, na to, jak jim záleží, co se s danou věcí stane po tom, co doslouží, tak by to mohlo vypadat, že všichni uvažují nějak udržitelně a přemýšlí nad svojí spotřebou textilu, ale v té realitě potom většinou vítězí samozřejmě cena, to je to nejdůležitější při výběru oblečení a většina lidí potom takhle sahá po věcích z řetězců, které můžou pořídit co nejvýhodněji a to platí úplně plošně.
4: Je třeba říct, že se podobný výzkum dělali už v roce 2022 před 4 lety. Změnilo se nějak zásadně od té doby to spotřebitelské chování Čechů a Češek? Kde jsou ty posuny?
2: Nějaké posuny vidíme, v něčem zase tolik ne. Myslím si, že co se tam začalo trochu promítat, ale ne nějak dominantně, tak je právě nástup ultra fast fashion, hodně levných věcí, protože ty platformy, které tuhle tu modu produkují, tak ještě nebyly tolik, nebo nebyly přítomné na tom českém trhu v době, kdy jsme dělali to první šetření pro Klub svobodných matek, to bylo v roce 2022. A teď je to tak, že to vidíme na tom, my se lidi ptáme, jestli teda nakupují jenom nové oblečení v sekáčích nebo kombinují tyhle ty přístupy nebo nic nakupují, tak trošku narostl podíl toho mírně, že lidi nakupují více jenom nové oblečení.
4: Na úkor toho z druhé ruky?
2: Nebo... Ano, jako oproti těm vlastně jiným volbám, ale není to nějak moc, ale dá se to vlastně spojovat tady s tím nástupem těch věcí, s tím, že se proměňuje skladba věcí, které můžeš najít v secondhandech, kdo chodí třeba do kamenných secondhandů, tak ví, že se to mění a zároveň to komentují, tak to i lidi, kteří se zabývají sběrem textilu, že se vlastně snižuje ta kvalita těch věcí, kterou sbírají a tak podobně. Takže tohle se trochu změnilo, ale jinak právě ty postoje, které jsem zmiňovala na začátku, ten rozpor mezi nima, tak to zůstává stejné. Ty důležité faktory při výběru oblečení jsou pořád stejné, cena, vzhled, materiál a tak dál. To, že jsou na chvostu právě ty věci týkající se ekologie a etičnosti výroby a zajímavé je, že se taky moc nemění předsudky vůči sekáčům, tam pořád je vlastně stejné to, že to lidem připadá v první řadě, kteří tady nenakupují nehygienické.
4: To je furt stejný.
2: Tak. To je furt stejný. Mm.
4: Znamená to teda, že pořád nejklíčovější je cena, to se nemění a je to úplně tedy nejvíc nahoře a potom je tedy ten materiál, si říkala.
2: Cena, vzhled a pak další ty atributy, ale to třeba jako cena Teďka se omlouvám, jo, je to
4: zhruba, já to tady mám, je to 81%.
2: 81%, takže opravdu hodně a až pak jsou ty další věci a ty další aspekty třeba mají mnohem míň, jako je to fakt dominantní věc a i u toho, když jsme se lidi ptali, co je vlastně impuls pro ten nákup, tak to je kromě nějaké konkrétní potřeby, protože si něco chci koupit, nebo potřebuju si to spíš koupit, tak je to, že jsou výprodeje, tak to je taky důležitá věc, což zase koresponduje tady s tím.
4: Ještě mě zajímá ten rozpor, poslední věc, a sice, že ty už jsem nastínila, že vlastně jsou tam nějaký rozdíly v tom, co lidi tady deklarují a jak se potom reálně chovají. Vlastně z těch dat i z roku 2022 i teď vyplývá, že vlastně lidi říkají, že kvůli klimatické změně musíme měnit spotřebu a vlastně dokonce i souhlasí s tím, že má smysl připlatit si za eticky vyrobené oblečení. Pak se podle toho ale nerozhodují.
2: Nekupujou za
4: stolik. Jak si tohle vysvětlujete v rámci sociologie?
2: No, je to tak, že i v těch dalších našich datech, které se týkají tohoto chování, tak v tomhleto případě je to spotřební chování, tak ty pro environmentální postoje nemusí korespondovat s tím, jak ty se v realitě chováš, protože říct, odsouhlasit nějaké jako hodnotové postoje v rámci dotazníku ti samozřejmě nic nestojí, může to být nějakým způsobem žádoucí, protože nikdo moc nechce vypadat lhostejně vůči životnímu prostředí a pak ta reálná změna ti stojí čas, peníze a musíš si aktivně vyhledávat nějaké informace a taky třeba odolávat nějakým tlakům, jako je právě to, že se ti naskytají tady tyhle ty výhodné nabídky a tak podobně. Takže pokud to pro mě není snadné a je to pro mě hodně komplikované udělat, zavést nějaké tady tyhle ty změny ve svém životě, tak je pravděpodobné, že nebudu následovat ty svoje deklarované postoje.
4: Karolino, ty o udržitelné módě píšeš, už můžeme říct, asi 8 let, zakládali jste Slow Farm v roce 2018. Můžeme říct, že to povědomí o té problematice, o té celé problematice, která má řadu různých faktorů, tak vlastně už se to řeší pár let teda. Jak to, že se to furt nepropisuje? To, že to víme, že vlastně módní průmysl je problematický.
3: No, já si myslím, že celospolečensky to nějakým způsobem víme, ale ten skutečný zájem o tu jako udržitelnou módu a o tu změnu má opravdu jenom nějaká jako úzká skupina, bublina lidí, pro které je to téma jako důležité. Zároveň to často bývají lidé, kteří tím pádem už třeba vůbec jako nic nenakupují nebo nakupují hodně alternativně, ať už třeba v sekáčích nebo právě u těch jako zodpovědných značek, anebo nenakupují vůbec, protože využívají to, co už v šatníku mají. A potom je tady ale jako většinová společnost, která to téma nějakým způsobem jako má v povědomí, ale není to pro ně prostě priorita. Oblečení je už jako z podstaty věci dražší než třeba potraviny, kde můžeme dát mnohem snadněji prostor nějakým jako farmářským výrobkům nebo biopotravinám. U toho oblečení člověk opravdu musí vyvinout nějaký jako zájem skutečnej, si něco jako o tom zjistit a hledat a zařadit to do svého lifestylu. A já si hlavně myslím, že ta osvěta hodně cílí na lidi, kteří už v tom tématu nějaký povědomí jako mají. A často se prostě jenom jako myhne okolo těch, kteří právě ultra fast fashion nebo fast fashion nakupují a k ním se prostě nedostává. Ta osvěta často ujišťuje v tom správném chování lidi, kteří už to dělají, než aby cílila někam dál. No.
4: Nicméně myslíš, že tedy, že v tom povědomí to je, to téma a ta problematika. Já vlastně ptám se na to, jestli je tím klíčem právě ta osvěta. Nebo jestli vlastně možná děláme nějak špatně, protože vlastně jsme si třeba dřív mysleli, že pokud to lidi budou vědět, tak zkrátka se budou chovat nějak jinak. To se teď ukazuje, že úplně tak neplatí. Tak no, co je ta chyba?
3: Jo, já si myslím, že ta osvěta je důležitá, ale z mýho pohledu v dnešním světě mnohem důležitější je legislativa, která prostě určí, co a jak se může na evropský trh, pokud se teda bavíme o České republice, dovážet, a která nějakým způsobem stanoví, jak vlastně ty značky nebo jaký zboží k nám může putovat. Jo, a tohle to nějakým způsobem mohlo dotlačit konzumenty k tomu, aby nad tím specificky třeba oblečením začali přemýšlet. Hodně dobře nebo nějaký, co se mi líbí, tak nějaký nový pravidla nastavuje Francie, která vlastně konečně letos v červnu, nebo v červenci vlastně schválila jako první země Evropské unie zákon proti ultra fast fashion. Týká se to pouze ultra fast fashion, protože oni nechtějí ovlivnit fast fashion značky na evropském trhu, nebo ty jako domácí.
4: Jenom možná můžeme upřesnit, že ta první vlna fast fashion značek byly značky jako Zara, H&M.
3: Ano, přesně tak.
4: V dnešní
3: tak.
4: době se řeší už Ultra, ty jo, rychlejší jo, ještě, a to je třeba Shein nebo Temu.
3: A vlastně Francie se rozhodla, že i v rámci toho, že, ona, že to je země, kde je silný textilní průmysl, takže proti tomu návalu toho zboží, který tam jako opravdu se kupuje ve velkým, od těch ultra fast fashion značek začne bojovat. A to tím, že bude vlastně dávat pokuty na to zboží, zakáže jeho reklamu, a to i skrze influencery. A co mě přišlo zajímavé, je, že oni vlastně i zakazují slovíčko zdarma při propagaci produktů. A taky ten zákazník se vyloženě na těch stránkách bude muset dozvědět, jaký jsou dopady toho produktu na životní prostředí, kde bylo vyrobený, jaký jsou vlastně... nějaký jako jeho materiálový složení a tak. A to mi přišlo hodně zajímavé, že třeba místo té výroby bude muset být uvedený v blízkosti vlastně ceny stejnou velikostí, jako je uvedená cena. Takže žádný prostě maličkatý písmenka někde jako skrytý. A co mi přijde hodně důležitý ještě k té edukaci je, že oni v rámci tady toho nového zákona novelizují i školský zákon, který ukládá školám vlastně vzdělávat studenty a žáky v tom, jak se oblečení vyrábí, jak by se mělo konzumovat. A to mi přijde extrémně důležitý, protože si myslím, že vlastně je důležitý to vštěpovat dětem, tyhle ty jako základy, protože často pro dospělí lidi už to je spíš o nějakém pocitu, o tom, že si můžu třeba dovolit nějaký jako... ne asi luxusnější, ale spíš prostě oblečení, které je ušito kvalitně, když to u vlastně mladší generace jde často o nějaký hodnotový postoj.
4: O těch systémových krokách se budeme ještě bavit později. Ještě bych se ráda vrátila, Kláro, krátce tady na lokální scénu. Právě ty velké ultra fast fashion značky. Mm-hmm. Jak ty jsou oblíbené? Co tam vychází vlastně v těch číslech?
2: No tak my jsme se ptali obecně na ty ultra fast fashion značky, ptali jsme se lidi, kde nakupují obvykle. Takže obvykle, jak jsem říkala, tak spíš teda většina míří do nějakých běžných módních řetězců a jejich e-shopů, to může být typicky H&M, jak se říká Zara, něco takového. No a dál potom jsou to obchody s levnou módou, jako je třeba Pepco, potom sportovní oblečení a obchod, jako móda, která je dostupná ve velkých supermarketech a konkrétně oblečení třeba ze Shinu nebo z Temu nám řeklo zhruba pětina lidí, že nakupuje obvykle a je to teda tak, že častěji tady nakupujou lidi ve věku 45-59 let, ženy a lidi s nižšími příjmy nebo lidi, kteří o sobě říkají, že jejich domácnost je špatně materiálně zajištěná, ale zároveň to neznamená, že by tady nenakupovali ani lidi, kteří říkají, že jsou na tom velmi dobře, tak to je taky si myslím potřeba říct.
4: Říkáš tedy pětina, je to tak, vycházelo asi 22%. Právě zajímavý mě na tom ale přijde, že ve Francii je to téměř dvojnásobek, respektive oni mají trošku jinou metodologii, ale podle dat z roku 2025, tak během tohoto roku tam nakoupilo 38% Francouzů. Když se na to podíváme z téhle perspektivy, tak dá se vlastně říct, že jsme vlastně celkem udržitelní?
2: To bych asi úplně neříkala. Můžeme být v nějakých, jo, asi může být určitě hůř, protože je to tak, že se můžeme chovat nějak víc jako udržitelně, kdybychom to takhle rámovali, nebo spotřebitelsky šetrně, ale rozhodně to není tak, že by to ti lidi měli takhle většinově orámované, to takhle třeba spíše mají mladší lidi. A my jsme se, jak říkáš, máme podle mě jinou metodologii podobné na to, jak lidi nakupují třeba konkrétně na čínských e-shopech, tak na to dělal průzkum, myslím, teďka na jaře loni Stemark, to je, není to Stem, ale Stemark, pro Českou televizi a tam se vlastně ptali, jak lidi mají zkušenost tady s těmito nákupy na čínských e-shopech, ale nejenom oblečení a něco už si takhle koupilo jako 65% lidí, pokud to číslo nepletu. Takže to je docela jako už dost lidí, kteří tam nějakou zkušenost mají, ale jinak, jak říkám, volí prostě i ty další možnosti s velmi levnou módou, což právě tam to jsou ty supermarkety, další jako levné obchody a tak, takže není to úplně tak, že bychom byli jako udržitelní, ale možná nespotřebáváme tolik, nebo ještě to není u nás tak zvykem jako u Francouzů. A co si myslím, že je důležitý, že my jsme se nemohli, nebo neptali jsme se, protože se ptáme lidí nad 18 tady v tomhletom šetření konkrétně, tak nemáme dosah na populaci teenagerů, a kdybychom se třeba ptali, tak se nám naskytne u tady té ultra fast fashion možná trochu jiný obrázek, protože na ně můžou více cílit právě ty platformy jako Shein.
3: Já bych tady k tomu ale poznamenala, že vlastně v té Francii je primární nákupní skupina právě lidí 39-45 let, která tvoří 45% nakupujících tady na těch ultra fast fashion platformách. No. Že to jako už není jenom, nejsou to čistě jenom obchodníci pro teenagery.
4: Jo. Možná ještě zkusím krátce lobovat za to, že jsme udržitelní jako Češi a Češky, protože v tom výzkumu vám vycházelo taky to, že vlastně nenakupujeme tak často a že nosíme to oblečení několik sezon. Tak přeci jenom nejsme jako hodně přísní na sebe, nejsme vlastně udržitelnější, než si myslíme, protože těch faktorů, jak se ta udržitelnost může projevovat, řekněme, je víc. Tak jestli tohle třeba nám... Proč vám vlastně vycházelo tohle?
2: No, myslím si, že obecně, když jsme to řešili, tu otázku s tím, jak často nakupujete, myslím si, že těžký na to odpovědět. Pokud fakt nenakupuješ úplně skoro jako nic, tak si myslím, že je těžké se vybavit, jak to položit, jo? Kolik kusů si koupíš, čeho všeho, jak to zahrnout, není to úplně jednoduchá otázka, ale fakt, že teda třeba, když to rozdělíš věkově, tak třeba starší lidi nakupují mnohem míň a mladší naopak, kteří mají zmáknuté ty pojmy, trošku se více vyznají a tak dál, tak zase nakupujou častěji. Takže jako v nějakých ohledech možná jsme na tom líp, si myslím, než jiné státy i tou jako celkou asi spotřebou nebo tím, že ještě nejsme zvyklí prostě jet tak moc, ale myslím si, že to otevřeli docela právě ty ultra fast fashion platformy, jako ty stavidla v tom, jako co všechno si teda můžeme dovolit vlastně za docela málo peněz. Že to je pro nás jako fakt hodně důležitý.
4: Karolino, ty už jsi zmínila nějaké systémové kroky Francie a je třeba říct, že Evropská unie se snaží třeba nákup levného zboží ze třetích zemí taky omezit. Od července platí v Evropské unii nová cla, můžeme říct, na zásilky právě ze třetích zemí. Tak proč vlastně Evropská unie chce dražší balíčky? Co si o toho slibuje, že to přinese?
3: Tak Evropská unie, respektive Evropská komise je dlouhodobě pod palbou kritiky právě ze strany domácích výrobců a prodejců, pro které platí mnohem přísnější kritéria podmínek prodeje zboží a to, co se týče požadavku na certifikaci, bezpečnost výrobků, reklamace, záruk anebo recyklačních povinností. A zároveň evropský trh je aktuálně zaplaven právě balíčky z Číny, které tvoří 9 z 10 zásilek a to balíčky, které jsou často o hodnotě nižší než 150 euro. Tady na ty balíčky ještě donedávna neplatilo žádné clo, ale vzhledem k tomu, že jenom v roce 2025 jich do Evropské unie dorazilo na 6 miliard a v Česku dle celní zprávy to bylo 105 milionů balíčků, což je 10 balíčků na každého občana České republiky. Tak je asi každému jasný, že je potřeba tady s tím faktem něco začít dělat. A právě od 1. července začíná platit nová celní reforma, která zavádí 3-eurový poplatek za každou položku v balíčku do 150 eur. A teď je důležitý říct, že vlastně ten poplatek 3 eur se týká kategorie zboží, které v tom balíčku jsou. To znamená ve vztahu k oblečení, pokud si koupím kalhoty, halenku a sukni, tak to bude dohromady za každou položku 3 eura, takže dohromady zaplatím 9 euro. Ale pokud bych v tom balíčku měla třeba dvě bavlněné trička a jednu polyesterovou halenku, tak za ty dvě bavlněné trička zaplatím jenom 3 eura, protože to je jedna kategorie zboží a potom další 3 eura zaplatím ještě za tu halenku. No a k tomu se vlastně ještě připočítává DPHčko, který je i z částky cla. A je důležitý říct, že vlastně tohleto tenhle ten konkrétní nástroj, ta nová celní reforma, je pouze začátek nějaké jako větší změny. Je to vlastně je to dočasné řešení do roku 28, protože Evropská unie nějak musí začít reagovat tady na to množství zásilek a potom v roce 28 vlastně dojde k další reformě, která už bude, kde už vlastně budou cla na konkrétní kategorie zboží. Cílem je samozřejmě omezit co nejvíc dovoz těchto extra levných věcí, protože kritici vlastně říkají to, že tohleto clo 3 eur prodraží nejvíc to nejlevnější zboží, protože když máme věc za 10 euro, tak najednou 3 eura plus jsou 30%, 30% přirážka k té ceně. Versus když si koupím šaty za 80 euro, tak už ty 3 eura už mě tolik jako nezasáhnou. Je to určitě nějaký krok k tomu, jak omezit příval tady toho levného zboží. No.
4: No a máš pocit, klidně, no teď máme jenom čistě subjektivní pocity, protože ještě nevíme, jak to bude fungovat v praxi, ale může tohle reálně pomoci, protože přece jenom to zboží, to levné, bude furt levnější. Tak jestli to může odradit Čechy, ale vlastně Evropany od nakupování levných věcí.
3: No, já si myslím, že jako určitě si to ten člověk jako víc rozmyslí, protože ono tady k těm 3 eurům DPHčku se ještě od listopadu začne připočítávat manipulační poplatek, což už tu cenu opravdu jako může navýšit. Někde jsem četla dokonce u těch jako nejlevnějších zásilek až o 70%, tak pak už člověk přece jenom si řekne, jako jestli nepůjde třeba do kamenného obchodu tady. Ale zároveň samozřejmě tady na to opatření Evropské unie začínají reagovat i ty jednotliví ultra fast fashion hráči, kteří začínají si pronajímat vlastně sklady v Polsku, Německu, Španělsku, protože ve chvíli, kdy to zboží už je na skladě v Evropě, tak tenhle ten poplatek jako neplatíte, jakožto zákazník. No.
4: Klaro, jak se na to díváš ty? Možná i z těch dat, který máš, a sice, že ta cena je nejdůležitější, tak jestli právě tohle může být nějaká cesta, jak s tím bojovat?
2: Asi do nějaké míry může, protože ne teda z našich dat, ale jako z jiného šetření, které si dělala Heureka, tak tam se vlastně ukázalo, že lidi říkali, že určitě omezí tady, nebo že nějaká část podstatná lidí, co tam nakupují, řekli, že omezí tady tyto nákupy. Možná to poslouží v reakci vlastně na ty změny. Samozřejmě uvidíme, jak si na to lidi zvyknou. Možná ten prvotní jakoby šok z toho, že to může být více, tak udělá to, že si lidi nějak ty nákupy na nějakou dobu odepřou. Kája vlastně říkala, kolik tady doputovalo balíčku za ten loňský rok, ale je potřeba taky říct, že už jako letos je ta hodnota překonaná vlastně a to jsme v půlce roku. No a myslím si, že bude záležet, jak se s tím vlastně popasují ty platformy ve smyslu právě těch skladů, protože pokud jako s lidí sejmeš tady tu povinnost, tak samozřejmě pokud ty věci budou vycházet pořád levněji než jiné, tak tě to pravděpodobně tolik neodradí, jenom si trošku jako zvykneš a ta cena se tam jako trošku asi projeví, ale ne nějak markantně. No.
4: Karolina, ještě mě k tomu zajímá, vlastně jestli to nezatíží paradoxně víc třeba právě ty nízkopříjmové rodiny, protože vlastně ta čínská platforma za to neponese úplně tu odpovědnost, možná v odlivu nějakých pár zákazníků, ale zkrátka jestli to nebude zbytečný náklad právě pro chudší rodiny.
3: Tak pro nízkopříjmové rodiny to určitě bude větší náklad. Na druhou stranu nízkopříjmová rodina nenakupuje tady na těch platformách určitě tak často. A ve chvíli, kdy si někdo takový jako koupí věc, ať už je to v oblečení nebo cokoliv jiného, tak si myslím, že tam právě hraje velkou roli ta nositelnost několik sezon po sobě. A není to, že tam nakupují vlastně zákaznice, i jak zmiňovala Klára, které rády jako experimentují, jsou jako velmi volatilní, co se týče novinek, chtějí trendy a tak. A myslím si, že tím pádem jako obě tyto skupiny to clo zasáhne, ale pro ty nízkopříjmový to pořád bude jako cesta, jak si koupit nové věci, ale zároveň je budou nosit díl a tím pádem ta cena i v rámci třeba Kosperwear se jako rozmělní.
4: Ono té evropské legislativy je hodně, ale možná, jestli by si mohla vypíchnout třeba nějaký přístup, který ti přijde vlastně nejlepší, který právě z těch pater už se jako aplikuje směrem možná třeba víc k těm platformám, jestli je něco, co za tebe funguje dobře, nebo co třeba Evropská unie chce v nejbližší době prosadit.
3: Tak tam vlastně kromě té novinky v rámci celní reformy, tak určitě je ještě jako druhý směr, a to je Evropské nařízení o ekodesignu, kde vlastně od 19. července letošního roku začíná platit zákaz vlastně likvidace, ničení neprodaného zboží, do kterého patří jak dlouhodobě neprodané zboží, které zůstává na skladech, tak potom nějakým způsobem poničené zboží, ale taky vratky, to je důležitý téma, určitě všichni, kdo nakupují na e-shopech, tak něco vraceli, a je vlastně, nevím, jak moc je pořád ještě známý to, že pro vlastně e-shopy je mnohem jako jednodušší a méně nákladné to vrácené zboží rovnou zničit, než ho znova zařadit na sklad, protože tam samozřejmě musíte jako platit za pracovní sílu a všechen čas se vám kumuluje, a pokud jako ta cena toho zboží je tak nízká, tak prostě je jednodušší se toho zbavit. Takže vlastně tohle to začalo platit. Tam je zase samozřejmě problematika toho, že ty firmy se s tímhletím nařízením o zákazu likvidace můžou popasovat i tím, že to zboží neprodaný budou prostě odvážet někam směr globální jih. Asi nemusím jako zmiňovat všechny ty skládky na pobřeží prostě někde v Africe. A vlastně budou ho likvidovat v zemích, kde nějaká jako odpadová politika je mnohem na nějaký jako mnohem nižší úrovni. A takže to je jedna věc. A potom nás čeká zavedení digitálních produktových pasů, což bude velký přínos i pro nás jako zákazníky, protože ty nám umožní vlastně vědět, kde, za jakých podmínek, z jakých materiálů je to oblečení jako vyrobený. A mělo by dojít k mnohem větší jako transparentnosti, která teďka v modním průmyslu jako extrémně chybí.
4: My jsme se bavili o značkách té první generace fast fashion a potom o té, říká se tomu také druhé, a myslím si, že už je i třetí generace, nejsem si úplně jistá, možná mě opravíš. Mám pocit, že se hodně změnila ta debata právě okolo udržitelnosti nebo spíš neudržitelnosti módy, protože právě dřív jsme řešili tu Zaru nebo HM-ko. Jak máš pocit ty, dle toho, co jsi třeba psala za poslední roky, že se právě ten problém fast fashion proměnil? Co je teď stěžejní téma, který je potřeba řešit?
3: Tak on se určitě jako proměnil extrémně právě s nástupem ultra fast fashion. Spousta dat, kterých jsme měli vlastně k fungování modního průmyslu, tak už teď vůbec není validní, protože vlastně tehdy ty predikce vůbec jako nepočítaly s tím, že ultra fast fashion jako přijde. Zároveň spousta věcí se nemění, což je například jako recyklovatelnost vláken, tam pořád platí to jako 1%, to, že to ani v roce 2026, v době, kdy máme AI a všechny možné jako vymoženosti, tak vlastně nemůžeme rozdělit dvě vlákna od sebe a tím pádem je recyklovat, anebo když už to umíme, tak je to extrémně drahý vlastně nástroj. A zároveň, co si myslím, že je důležitý, tak vlastně i s postupující jako klimatickou změnou, kdy hodně řešíme dopad vlastně modního průmyslu na životní prostředí, tak se z debaty vytrácí ten dopad na vlastně pracovníky v textilním průmyslu. To, jak vlastně je ovlivňuje klimatická změna nebo vůbec to fungování i ultra fast fashion, nějaké zprávy samozřejmě jako víme, to, jak fungují pracovníci, jako kteří šijí pro Shein třeba, ale teď vlastně i třeba s nástupem jako těch veder, které my tady máme, tak ten dopad vlastně na ty lidi v tom textilním průmyslu je vlastně extrémní, ať už to jsou švadleny nebo nějaký jako zemědělci, co pěstují plodiny, ze kterých třeba bavlnu, ze kterých se šije oblečení, ale je to i třeba vlastně jako vysychání řek, dopad na vlastně množství produkce, třeba bavlny v rámci sucha a tedy.
4: Takže něco se mění. Něco se mění a
3: něco zůstává. A ještě mi přijde hrozně důležitý tady v tom, co se vždycky uvědomím, když, protože já třeba v rámci svých přednášek pouštím trailer na film The True Cost, jo, který je z roku 2015, to je 10 let, a víc než 10 let. A vlastně člověk by řekl v tom filmu ty jako lidi, kteří tam mluví, tak hodně jako mají pocit, že tímhletím filmem a i třeba tím pádem Rany Plazy se věci jako posunou a změní. A já se na to po těch 11 letech koukám a říkám si, hej, tyjo, to se vůbec nezměnilo. Naopak je to mnohem ještě často jako horší v něčem, takže to je trošku taková, ale jako věci se hýbou. tak oběma směry, tak.
4: Kláro, já mám pocit, že taky se hodně mluvilo v souvislosti s tou větší udržitelností o tom, že průkopníky bude mladá generace, tak možná co vám vycházelo o ní? Bude skutečně průkopníkem?
2: Uvidíme ještě, ale mladší generace teda má více osvojené to, že nakupuje v sekáčích. Vidíme tam častěji, že právě kombinují ten nákup nové věci, věci z druhé ruky a také je tam o něco větší, ale jako je ta skupina malá napříč tou populací lidí, kteří teda pořizují věci jenom z druhé ruky. Další věc, která je patrná, tak právě, že mají více osvojené a věci, které se týkají té zodpovědné spotřeby textilu. A více se prostě v těch věcech vyznají. I třeba, když jsme se ptali na nějaké otázky týkající se toho, jak si lidi myslí, že nějaké oblečení obsahuje škodlivé látky, tak v tom třeba vychází tady v těch znalostech mladší generace taky lépe. A co se týče toho konkrétního chování dalšího, tak si mezi sebou více jsou lidi zvyklí půjčovat třeba věci a další součást nějakých těch návyků je to, že jsou zvyklí přeprodávat věci online, že častěji než ostatní už ty vyřazené věci mají snahu někde dál prodat, poslat, takže tohle určitě vidíme.
4: Naděje tam je.
3: Já bych doplnila, že tady to jakoby přeprodávání, tak jako v nějakém reportu jsem četla, že každý pátý zákazník už při nákupu nového zboží přemýšlí nad tím, že ho přeprodá.
2: Jo, je to jako určitě se to fakt stává součástí i teda u nás, jako jinak světově to platí 100% a takhle, že lidi uvažují i nad tím, jestli když se mně to nebude líbit, tak můžu to dál přeprodat, nebo si takhle kupují hodnotné věci, protože ví, že můžou dál zpeněžit, no.
4: Na závěr mě ještě zajímá, jaký dopad teda bude na země, na celou země kouli mít, když budeme dál nakupovat stejně jako dnes. Karo.
3: No, to jo. Když budeme pořád nakupovat stejně jako dnes. Já jsem v tomhle tom strašně jako vlastně asi negativní, ale já mám pocit, že budeme prostě zaplavený jako odpadem textilním. Že se tady prostě jako utopíme v textilních jako odpadkách, no.
4: A to nechceme, Kláro.
2: No tak asi takhle, jako ta nadspotřeba je prostě fakt nezměrná a musí se nám změnit pohled na to a je to těžké hrozně nějak změnit pohled na to, co je fakt aspirační a jakože lidi, kteří mají ty kapacity nad tím uvažovat, přemýšlet a mají finance, tak prostě si nemyslím, že by měli jako točit, že si objednali 20 věcí ze Zary a půlku poslat zpátky prostě, protože jenom tak to jde, no.
4: Říká Karolina Volemanová a Klára Zajíčková. Děkuji, že jste přišli.
2: Děkuji.
4: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jak Češi a Češky nakupují. A já se na vás budu těšit zase za týden u dalšího dílu.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
2: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
4: na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer. Posloucháte Radio Wave. Tady jsou modeláři Viktor. Pokud jste četli anebo slyšeli něco o dnešní anotaci a těšili se na nové release label Constellation na Aborim nebo na Godflesh, tak si počkejte, protože došlo ke změně plánu. Baran tady na poslední chvíli žel nemohl být, ale protože jsme lidé profesionální a dobré hudby je všude v úkol hodně, tak jsme přistoupili k plánu B a díl, který jsme měli vysílat příští týden, odvysíláme dneska a nakonec živě s hosty, což je vždycky skvělé a tímhle za jejich flexibilitu děkuji a samozřejmě vítám ty hosty, kterými jsou Jakub Tyrčo a Martin Schuster. Čau.
1: Čauko.
2: Čau, čau.
0: My jsme hudbu těchto dvou lidí hráli před pár týdny a tak nějak jsme osnovali, že by se tady mohli objevit, protože byť nejsou ze stejné kapely, tak hrají hudbu, která má leco společného, ale taky ne. Náš plán s Banánem byl právě posadit je takhle vedle sebe a nechat mluvit o té, řekněme, techničtější kytarové hudbě, která pro někoho právě skrze tu techničnost může postarat emoce, ale já si to nemyslím a nemyslí si to určitě ani oni. A hlavně jsou tady proto, že oba vydali, respektive brzy vydají nové desky. Jakubovi vyšlo album Imagine Spaces minulý týden a Martinovi, respektive jeho kapele Mindwork, vyjde deska Drift 27. srpna, to je příští týden. Takže ideální záminka bavit se určitě i o těchto deskách, ale i o tom, jaký přístup k tomuhle typu hudby vy dva máte. A já bych to celé začal otázkou na to, jak vnímáte hudbu toho druhého. A jak dlouho se vlastně znáte, byť jste spolu nikdy nehráli, pokud se nepletu?
2: Tak já si začnu, protože to bude jednodušší, protože já jsem fanoušek Jakuba, respektive jeho kapely Ions. A začalo to, já myslím, že první zmínku o Ions si pamatuju ve studiu Svárov, kde jsme tenkrát natáčeli bicí. A Lukáš Martínek říkal něco jako ve smyslu, že tady měl minulý týden pěknou kapelu, jako prog metal, že mně by se to mohlo líbit.
0: A líbilo.
2: A že se to jmenuje Ions. Říkal, Ions, to mi něco říká. Pak jsem na to nějak zapomněl a vykouklo to na mě na Facebooku, když kluci vydávali desku Counter Intuitive a úplně mě to uzemnilo. No. Hned jsem si koupil CDčko a Jakubu jsem napsal, že jako je to super. A pak jsme se viděli na koncertě.
0: Tak krásný příběh.
1: To no, jsem nevěděl. Tak díky Lukášovi, že šíří dobré jméno Ions. No. A já Mindwork poznám asi trošku menej, ale poznám polovicu tvojej kapely, myslím. A nikdy som sa nestretol s tebou, tuším. Alebo áno? Poznám Dominika a Jan. Tak? Je to tak?
2: Myslíš Jirku?
1: Áno, Jirka. Sorry.
0: Jo.
1: A je teda Mindwork podľa mňa oveľa viac technickejší, než sme tu už, ako sme už začali tú tému trošku, tak to vnímam asi.
0: No tak můžeme na to rovnou ideálně navázat otázkou, jestli jsou pro vás technika a atmosféričnost spojité nádoby, anebo jestli jsou to vlastně přístupy, které nějakým způsobem stojí v opozici.
2: V opozici určitě ne, to ne. Já si nemyslím, že Mindwork je tak technický, jako je to technický metal částečně, ale rozhodně to nejsou nějaký Necrophagist nebo Obscura. Jo, je to, já bych to viděl spíš jako prog, dead, ale se staršíma kořenama, jako v kapelách třeba Cynic, Death, Pestilence. Hmm.
1: Já mám pocit, keď jsem počul Mindwork, aj cestou sem, že čokoľvek spravím je vždycky také zjemněné takým, že tam dám milion vrstev různých padov a všetkého. A to mi potom aj chalani často vyčítajú, že vlastně mohlo to být viac heavy, ale nie je. Lebo je tam polovica soundu, je nějaký orchester alebo nějaký synth. A vždycky sa to snažím nejak tak postaviť na takej emotívnosti toho. A tá jediná technickosť, čo v tom je, že to nejak zlámem na nejaký 15-16 nový takt alebo niečo veľmi divné. Ale neviem.
2: To je zaujímavé, že to říkáš, pretože ja, když som si pustil pár skladeb z tvojí nový desky, tak som si říkal, když to srovnám s Mindwork, že to je takový suchý ty Mindwork. Jako, že to je bohatší. Je zaujímavé to takhle vnímať. No.
0: Mně vlastně přišlo vtipné, že se potkáváme jako v téhle době, protože ty, Martine, vlastně kromě Mindwork máš ještě projekt Face the Day, který mě vlastně přijde pocitově blížší tomu, co dělá Jakub jako solově, a Jakub má zase zmíněné Ions, který mi přijdou jako blíž Mindwork. A teď se to jako zjednodušuju trošku, ale vlastně potkalo se to v době, kdy vlastně vydáváte ty desky za ty jakoby protikladnější projekty, ne ty, co k sobě mají blíže, ale zároveň vlastně přemýšlím nad tím, že ta minulá deska Face the Day, to už je pár let, a tak dá se byl v modelářích právě o ní vykládat, tak byla taky vlastně plná, jakoby, nebo bylo v ní vlastně hodně takových jako momentů, který vybočovali, řekněme, z té jako technické rockové, metalové polohy.
2: Jo, určitě, ta deska má podle mě postrokový vlivy hodně.
0: Ty jsi tak dále, myslím, mluvil o tom, že by tě jako zajímalo vyzkoušet nahrát čistý post-rock. To se nestalo.
2: Jo, to se nestalo. Nikdy jsem se k tomu nedostal, že bych se do toho ponořil tak hluboko.
0: A zajímá tě to pořád, jako takhle, když na to vzpomenu?
2: Hele, to bylo asi spíš takový období už. Jo. Už já jsem takový přesycený post-rocku teď.
0: Pokud jde o tu techničnost, lomeno atmosféričnost, máte s tou vaší hudbou ambici spíše, řekněme, jako vystřelit ty lidi, co ji poslouchají, prostě do jiných sfér, anebo nějakým způsobem jako uzemňovat a vlastně držet v nějaký jako realitě? Částečně teď mířím i k tomu, že Martine, ty tvý desky jsou často rámované nějakými koncepty o tom, co spojuje songy na Edge of, se určitě ještě budeme bavit, ale zároveň ta hudba, kterou oba dva děláte, je vlastně v něčem jako v těch atmosférách vlastně takzvaně odinut. Tak přemýšlím, co chcete jako s tím posluchačstvem dělat.
1: To je zajímavé. Myslím, že vždycky, keď pustím svoju hudbu niekomu, dajme tomu, keď idem v aute, v dodávke, niekam na koncert a pustím chalanom, že toto je môj nový instrumentálny album, dajte mi nejaký feedback na mix. A vždycky, čo zistím, je, že v tom hluku toho auta nikdy to nie je také, že by to nejak vystrelilo. Proste nie je tam ten hlavný vokál, ktorý nejak tak zaujme tú pozornosť. Že vždycky je to také možno... Ja to volám headphone music, vždycky aj na Bandcamp som písal, že to je headphone music. A vnímam to tak viac ambientne, atmosféricky možno. Aby ťa to tak niekam prenieslo, vlastne preto som to aj čiastočne nazval, že je to Imagine Spaces. Nemyslím, že to je niečo, čo ťa úplne, že nejak, že vyletíš z toho niekam úplne, že wow, to je niečo, čo ma chytilo. Práve sa musíš započúvať, lebo často sú tie vrstvy tak nejak zakomponované hlboko v tom, že... Možno na nějaký pátý pokus najdeš melodiu.
0: To si myslím, že teda i na první, ale spíš jako ty vrstvy, že odhaluješ s postupem času, to určitě, ale ty věci jsou přece melodické.
1: Jsou, a jako je pravda, že obzvlášť na tomto albume jsem se snažil možno to spravit také prístupnejšie, že aj keď mám taký komplikovanější vzťah s tou gitarou, tak možno je hlasnejšie než na predošlom albume, který sa mi zdal taký postrokový a viac atmosférický. Stále je to zlámané, stále je to 15-16-nové, 11-16-nové, ale tak okej, no možno som sa trošku snažil, aby to bolo, aby to viac zaujalo takú širšiu spoločnosť, ale stále je to instrumentálne a stále je to prog, čiže myslím, že to bude pre takých ľudí, čo naozaj si sadnú doma, majú vinyl, majú sluchadla a viac si to tak užijú, taký ten vibe toho.
0: Mám mnoho navazujících otázek, ale ještě se vrátím k Martinovi, který vlastně na tu předchozí neodpovídal. To byla ta otázka o těch jiných sférách, respektive uzemňování tou hudbou.
2: Jo, to je opravdu zajímavá otázka, jak na to odpovědět. Jako abych byl úplně upřímný, tak já na posluchače nemyslím, když skládám muziku. Já to dělám, muziku dělám pro sebe, dělám jí prostě nejpřirozeněji, co to jde. A sám jsem občas překvapený, co z toho vyleze. Ale jako atmosféra je v muzice pro mě hodně, hodně důležitá a myslím, že to je z Mindwork jako je slyšet.
0: Vyhovuje vám, že při té tvorbě máte vlastně svobodu, nebo nevím teď přesně, jak funguje dynamika jako v Mindwork, ty jsi ten mastermind té kapely. A to, k čemu jsem mířil, teda je, jestli vám vyhovuje mít tu rozhodovací svobodu, a nebo jestli máte právě rádi, když přijdou lidi z kapely, a nebo pokud jde o ten solový projekt, když přijdou ti chalani v té dodávce a dají ten upřímný feedback. Jak to máte rádi takhle?
2: Pro mě je svoboda tvoření naprosto klíčová. Ale jako zase na druhou stranu rád uvítám, když by někdo přišel, což se jako nestává, s nějakým nápadem na vylepšení. Jako, tu muziku dělám prakticky sám, teda ve spolupráci s bubeníkem, s Morbem, s kterým to táhnem už, já nevím, skoro 20 let, tu kapelu.
1: Já vlastně, keďže to je solová deska, tak môj jediný feedback je, keď napíšem niekomu z kamošov, ktorým dôverujem v ich hudobnom názore, a tí mi povedia, že okej, tuto je to až moc nudné, dlho sa tam nič nedeje, skús to nejak zmeniť. A ja to buď príjmem, ten feedback, alebo nie. Ale trošku mi to aj chýba. Cítim, dáme tomu, že v Ions, keď máme nejakú pasáž, tak je taká hlbšia diskusia o tom, lebo sa to tých muzikantov priamo týka. Tak vtedy je... Mám pocit, že tá hudba v Ions je taká možno premyslenejšia, než keď to robím sám, lebo je tam viac diskusie okolo toho, viac ma to nutí sa zamyslieť nad tým, a keď som sám, tak to nejak tak dokončím, aby som to nejak s tým bol spokojný, ale možno to stále môže byť lepšie. No?
0: Ja práve, byť som nikdy žiadny kapele nebyl, tak mě papírově nějak jako znervozňuje ta představa, že bych právě hrál jakoby spletitou hudbu, přesně tu hudbu o mnoha vrstvách, a měl pořád nutkání to zdokonalovat a měl v sobě takový ten jako blok toho nekonečného procesu. Nechci říct, že prostě třeba hardcore nebo punk jsou jako i uvozovkách jednodušší hudby, to vůbec, ale prostě ta struktura těch skladeb je tam taková, že si dokážu s nás představit, že teď je prostě hotovo, teď to maká, dobrý, máme to, když to u té jako takzvané vymazlené hudby bych měl pocit, že to prostě nikdy nekončí. Jak to máte?
2: Jo, to je podle mě dobrý point a často se v tom ztrácím sám. V tomhle případě týhletý desky Adrift jsem si řekl, že chci, aby to znělo organičtěji, ne tak respektive přeplácaně nebo prostě méně vrstev celkově.
0: Já tomu říkám přešlechtěnost, jako když ta hudba prostě dojde do toho momentu, kdy už vlastně mám pocit, že to je víc o nějakým jako nějaký předvádivosti, než o té organičnosti. No.
1: Já musím mít vždycky deadline,
0: okay.
1: A cez ten neprojdem. A v jakomkoliv stave to je, ak se už ten deadline nedá posunout, tak vtedy je prostě finish. Ale vzpomínám si, myslím, že Devin Townsend povedal, že keď chceš něco ještě doladit na tom, tak prostě už kašli na to, vydáš to, teda spravíš to na ďalšom albume. To, čo si chcel zokonali teraz.
0: No to
1: nechaj byť.
0: Ten se tím evidentně řídí vzhledem k té produkci, kterou dokáže chrlit. Tak to je ideální moment zeptat se na váš vztah k Devinu Townsendovi. Protože to je jako můj vlastně hodně oblíbený muzikant tady z téhle, řekněme, jako prog metalové sféry, ale zároveň muzikant, který ho vlastně už jako nedokážu v něčem poslouchat, a to nemyslím jako zle vůči němu, ale prostě přesně jako v určitý nadprodukci a tomu, že vlastně mám pocit, že už jako podstatná část byla řečena.
2: Jo, souhlas, já jsem ho tak nějak ztratil. Já mám rád ty desky Teria, Accelerated Evolutionky, třeba tohleto období. Ale poslední desky, to je opravdu už přeplácaný za mě.
1: Já jsem skončil možno někde okolo Lightwork. Moth je taky, že ještě se k němu musím dostat. Ale jinak jsem velký fanboy. Jakože celkovo aj... Občas, keď mám taký pocit takej vyhorenosti alebo něčeho, že prostě nevím, čo mám robiť, pozriem si nějaké interview s ním a vidím, že okej, typek dává strašnú kvantitu hudby a stále sa mi tá kvalita páči. Aj keď možno už to nepočúvam až tak aktívne ako niekedy. Čiže dá sa povedať, že som úplný fanboy, ale je pravda, že Moth, jeho posledný album, nemám až tak napočúvaný, ako by správny fanboy možno mal. Takže, ale vždycky, keď mám nejakú Spotify štatistiku, tak Devin Townsend bol, myslím, v tých top 5
0: Máš doma plyšovýho ziltoida?
1: Nie, chcel by som. Ja, mám plyšovú chobotnicu.
0: Výborne, tak to si skutečný fanboy, tak to sa počítá. Vy posloucháte modeláře na Rádiu Wave dneska s Jakubem Tyrčem a Martinem Šustrem. Bavíme se nejen o Devinu Townsendovi a samozřejmě playlist dnešního dílu je postavený na trecích, který dnešní hosté vybrali. Na začátek jsme si hráli kapelu O Hiroshima, to jsme vůbec neřekli, to byl Jakubův výběr. A teď se vrátíme trošku do minulosti a pustíme si zase Martinovu věc, a sice Neglected Fields.

0: Před týdnem a před 14 dny jsme v Modelářích s Banánem pouštěli hudbu z roku 2006 a libovali jsme si tady v nahrávkách z té doby, které takzvaně obstály ve zkoušce časem. To se dá určitě říct i o Neglected Fields, který jsme si hráli teď, výběr Martina Šustra, jednoho z hostů dnešních Modelářů. Jsou Neglected Fields jednou z těch formativních kapel, stejně jako ty, které si tady už připomínal, jako Cynic a Death a tak?
1: Asi jo, spíš bych řekl, že je to taková druhá vlna formativních kapel. Ta první to byly Cynic, Death, Atheist, tyhle kapely. A jo, to vlastně jo, 2006 to mi bylo 20, tak a to byl podle mě i čas, kdy se začal probouzet zase tenhle ten technický metal, protože když si vzpomeneš začátek 0. let, tenhle ten druh muziky byl prakticky úplně mrtvý. To neexistovalo. A pak touhletou dobou se to podle mě začalo probouzet. 2005, 2006, pak Cynic vlastně udělali ten reunion, Textures vznikly a do té doby zapadají právě i Neglected Fields.
0: My jsme se trošku už tady dotkli té, řekněme, jako prog metalové, já bych to zjednodušil, scény. Já jsem měl vždycky pocit, že tohle je právě ten typ fanoušků, kteří, řekněme, zůstávají jako, nebo jak to říct, prostě mám pocit, že v progrokové scéně se pěstuje taková ta jako v dobrým oldschoolová fanouškovská věrnost. Že to jsou ti lidi, kteří, když se jako jednou natchnou pro tu hudbu, tak vlastně jí zůstávají věrní, zároveň se stále snaží čerpat jako nový kapely, nový muzikanty poslouchat a tak. A já teď přemýšlím nad tím, a bude to takový jako, taková jako úvaha, která má být otázkou na vás, jestli máte pocit, že ta scéna vlastně jako je takhle jako uzavřená, ale zároveň v sobě máte jako oldschoolové hodnoty. A jak velká vlastně je v současnosti progmetalová scéna, ať už u nás nebo obecně, protože součástí toho, o čem mluvím, je to, že ti fans vlastně hledají muziku fakt z celého světa, byť jakoby v tom vymezeném žánru.
2: Já to vidím na těch svojich releasech, že ta základňa se kvázi drží, že vždycky, když něco vydám, tak si to koupí ty stejní lidé plus nějaký nový, co si velmi cením, ale stále vidím, že viac pribúdajú ľudia v Nizozemsku, dajme tomu. A Nemecko a Nizozemsko sú také asi dve, kde aj moja hudba, aj Ions ako keby viac, než dominuje, ale mám pocit, že tam je taká najväčšia kvantita tých fanúšikov. A čo je paradoxné, lebo vždycky, keď som videl nejaký koncert, dajme tomu, kým som ešte nebýval v Prahe, chodil som na Devina Townsenda a vravel som si, že wow, však tu je plný vlak ľudí, ktorí idú do Roxy, tak to musí byť veľmi prog mesto. Ale, a v podstate je, však Česko je dosť metalové, podľa mňa. Ale nie až tak, ako dáme tomu to Nemecko. No.
0: A zmienilo sa tohle jako v prúbiehu tých let, co děláš hudbu?
2: Tak vnímam to iba tým nárastom. No. Akože myslíš, či sa to zmenilo ako nejak pomerovo, že viac je tých českých a slovenských oproti nemeckým, alebo?
0: No spíš vlastně, jestli jako jakýkoliv jako změny nebo poryvy prostě v tom zájmu, nebo jestli to jako plus minus bylo vždycky stejně. A možná i ve vztahu k tomu, jako jaký publikum chodí na koncerty, teď teda se bavíme o Ions, jako pokud je o věk toho publika, víš, asi.
2: Věk je vždycky taky jako my, mám pocit.
0: Jo, jo.
2: To je asi přirozené, no. Jsou to většinou muži a většinou v našem věku. A i ta Spotify statistika to přesně ukazuje, že je to 25 až 35, alebo nějak tak to tam je.
0: Bousy.
2: Já.
0: No, Martine, co ty a vztah k prog metalové, řekněme, komunitě fanouškovské a to, jak se propisuje do toho, kdo poslouchá tvoji muziku a tak?
1: No, to se těžko posuzuje z hlediska našich fanoušků, protože my jsme byli dlouho jsme mlčeli, co se týče desek. Poslední desku jsme vydali někdy před 5 lety a že bychom nějak často koncertovali, to se taky říct nedá. Ale pokud bych měl pozorovat nějaký obecný trend, tak mám pocit, že bohužel, jako globálně za to, je ten takový ten moderní prog metal, taková moderní prog metalová vlna na ústupu. Já jsem tak vypozoroval, že to jsou taky desetiletý vlny a ta poslední vlna mě skončila někdy v roce 2017 nebo tak. Mm-hmm. Jako pamatujete ještě na to období, kdy Tesseract byly na výši, periferie a tyhle ty kapely. Mm-hmm. Tahle ta vlna právě podle mě padá a rodí se podle mě jiná. Taková ta třeba taková old school technický metal typu Blood Incantation, nebo teď koncem na Brutalu hráli Cryptic Shift, myslím, že se to jmenuje ta kapela. Mm-hmm. To se mi jako hodně líbí, ale tohle je podle mě zase nová vlna, která teď v tom technickým nebo prog metalu nastává.
0: Když se bavíme o Brutalu, ty jsi tam z Mindwork hrál, pokud se nepletu, čtyřikrát, což je což jsou velmi solidní zářezy. Máš pocit, že ten festival se nějakým způsobem za ty roky proměnil? A co pro vás, pro oba, tenhle lokální fenomén vlastně znamená?
1: Já Brutalu strašně fandím, já tam jezdím. Ještě v prvních Svojšicích jsem tam byl, na to rok 2005 poprvé.
0: Taky jsem byl ve Svojšicích poprvé. Jo.
1: Tam zrovna hráli Neglected Fields. Okay. Nevím, jestli na těch prvních Svojšicích nebo druhých, ale tam si vybavuju, že to bylo skvělý. Každopádně letos jsem nebyl, ale z hlediska dramaturgie se samozřejmě proměňuje, to je normální. Ale držíš, nebo vlastně co byla otázka, promiň?
0: No, jak ten festival vnímáš jako v průběhu těch let a co pro vás oba vlastně znamená dneska? Protože jedna věc jasně je prostě fanouškovský zážitek, možnost zajet si na prostě dva až dneska už kolik, pět dní prostě tady do oázy hudby a zpřízněných duší, ale potom jsou tady i ty vlastně praktické dopady třeba pro ty kapely, které se dostanou do line-upu a kterým to vlastně může nějakým způsobem pomoct.
1: Já jsem pyšný, že tady takovýhle festival máme, to je potřeba říct, protože to není běžný v Evropě. Je to jeden z největších metalových a podle mě nejkvalitnějších festivalů v Evropě, na který se sjíždějí lidi z celého světa. Takže samozřejmě to má velkou relevanci, když tam kapela vystoupí, má velmi reálnou šanci získat spoustu nových posluchačů.
2: Neviem, či ja som to začal vnímať až v posledných rokoch, ale mám pocit, že tak zmodernieva trošku ten Brutal, že zrazu tam bol už aj Pliny, Animals as Leaders, teraz tam boli Periphery, kdežto niekedy, neviem, či som iba nepoznal dostatočne tú scénu, ale spočiatku to bolo také, že som si tam nevedel nájsť umelcov, na ktorých by som šiel a zrazu každý rok sa na to dívam a ľutujem, že mi nevíde ten víkend, pretože som niekde inde na nejakom inom koncerte, takže nemôžem ísť na Brutal, hej. A boli sme tam raz s Ions, bol to warm-up deň, bolo to v útorok a bolo tam strašne veľa ľudí, bolo tam najväčšie publikum, čo sme kedy mali a dúfam, že sa tam vrátime niekedy. A podľa mňa veľa tých ľudí nás videlo tam prvýkrát a potom prišli za nami, chodí tam dosť veľa ľudí z Polska, čo som si všimol, tak aj tí za nami potom prišli a vravili nám, že to bolo cool, alebo písali, že boli na Brutále niekedy rok neskôr. Tak vidím v tom velký přínos.
0: My jsme maličko slibovali i to, že se tady budeme bavit o nerdské stránce té hudby, kterou děláte, tak ten čas právě nastal. První otázka je, kolik dní v roce nešáhnete na kytaru?
1: Já bohužel víc, než bych si přál.
2: Kolik dní nešáhnu? Asi podľa mňa väčšinu roku, než mám, by som povedal. Keďže ma tá kytara živí, tak keď som doma, tak iba vlastne držím v ruke, keď nahrávam. Čiže mám ju v ruke väčšinou v piatok a v nedeľu a v sobotu. A potom možno nejaký jeden deň, keď potrebujem niečo nahrať. Ale chýbajú mi tie časy. Ja som dosť často nostalgický za tým, že jak som bol menší a mal som Zoom 606 a také malé Marshall combo a hral som 5-6 hodín a teraz to je nula. A dosť mi to chýba občas. A mám to isté combo doma.
1: To si mi potešil.
2: Aj mám tu Zoom 606, donesol som si ju z Prešova do Prahy. Aj to isté combo a stále to proste, nikdy to nezapínam.
0: Co vlastne inýho deláš, kromě tá časť, ktorá ťa živí, co to je?
2: To je kapela Haliny na oči, taká slovenská, teda ja som jediná časť tej slovenskej kapely, čo už býva v Česku, ale stále sme slovenská kapela. A to je vlastne asi 100, možno tento rok trošku menej, 90-80 koncertov za rok. Čiže tam sú všetky moje víkendy a to vyplňam Ions a takú bočnou produkčnou prácou, keď niečo mixujem a tak. A všetko je to v rámci hudby. Moc nič iné neviem v podstate, dá sa povedať. Takže sa točím v tomto.
0: No a když se vrátíme zpátky k tomu nerdství, tak označili byste se tak vůbec? Co to pro vás znamená? Má to negativní konotace? Nemá to právě jako nějakým individuálním čtení toho slova? Nebojte se to
1: já říct. Já se nepovažuji za nerda v muzice, ani v gíru ne, to už vůbec ne. Dneska jsou jiný. Nepřipadám se jako hudební nerd.
0: Takže jednou nenerd, Kubo?
2: Teraz, když jsi to takto povedal, uvažujem, či já jsem nerd.
0: To je tak jako na škále nerdství prostě 0 až 10, kdy 10 je prostě úplnej nerd, tak Martin 3,5, ne? Asi co? Tak, jo, dobrý.
2: Co se týká znalostí v hudbe, a asi bych povedal tak 1 z 10.
1: To bych teda musel důkladně oponovat.
0: Skromný ne, dobře.
2: Keď počúvam vaše konverzácie, tak ste oveľa zbehlejší v hudbe než ja. A čo sa týka možno takej kreativity a do akých perfekcionistických hĺbok som ochotný zájsť, možno 8,5 z 10. Neviem, či sa to dá povedať, že to je byť nerd v tomto smere. Asi jo? Čiže môžeme to spremerovať na...
0: Ja som chcel říct 6. 6 průměr. No, je to, není to matematický, ale jako pocitový průměr mám u tebe na 6. Dobře. Když jsme u té technické stránky, dotkla se vás nějakým způsobem AI a zajímá vás to? Pokud jde o teď se bavíme o hudbu a o tvorbu, o hudbě a o tvorbě.
2: Takže je to lákavé, ale...
0: Já se na to částečně ptám, protože jsem se včera vracel z letiště půl hodiny taxíkem a tomu člověku tam hrála, jmenovalo se to něco Dark Mafia Techno. Po 20 vteřinách bylo evidentní, že to je hudba stvořená AI a já jsem chtěl vystoupit za jízdy, ale zároveň mě to něčím strašně přitahovalo. Bylo to příšerný úplně, ale vlastně ta jako umělost té věci a ta schopnost vlastně variovat jeden hudební motiv jako v půl hodiny byla něčím fascinující.
1: Jo, jako celá AI je fascinující, to byla diskuze asi na díl. Ale je to prostě úplně pravý protiklad tvůrčí práce, že jo. To jako do mýho hudebního světa to nepatří, jako AI v žádném případě.
2: Ja by som... Závisí v akom smere AI, ale keď sa používa, dáme tomu... Keď počujem celkovo vytvorenú skladbu cez AI, tak to úplne, že nenávidím. Ale nie kvôli tomu, že by som mal nejaký hate na to, že to berie prácu muzikantom, ale proste je taký content overload všade, že už nechcem viac toho a ešte fejkového. Keď počujem niečo, čo je len vygenerované, tak úplne... Proste už tak som toľko času na tom telefóne, že ešte keď na mňa vyskakuje niečo, čo je iba AI, tak to chcem odhodiť úplne a ani ma to nebaví. A akože počujem, že to vie trošku zreplikovať už tú emóciu, hlavne pri tých takých indie žánroch a také jemnejšie, že niektoré tie vokály znejú už keby boli naozajstné, ale ako nevidím v tom, nechce sa mi to počúvať.
0: Tak pojďme si pustit zase trošku takzvané skutečné hudby. Nakonec nám tady vybude čas na jednu ukázku Mindwork a jednu ukázku z Jakubovy nové desky. Teď přichází řada na Mindwork a skladbu Breach the Cosmos. Vy posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Mindwork, Bridge the Cosmos, ukázka z desky Adrift, která vyjde příští týden, 27. srpna. Vy posloucháte Modeláře a Martin a taky Jakub Terčo, kterému jeho nová deska vyšla minulý týden, jsou dnešními hosty. A když jsme se tady bavili o vašem vztahu k AI, tak mě by zajímalo vlastně z druhé strany trošku, jak moc je pro vás ta hudba, kterou děláte, i o nějakým jako vědomým překonávání vlastních hranic a limitů. Jestli to někdy pro vás vlastně bylo nějaké měřítko a něco, o co jste se mimo jiné s tou hudbou snažili.
1: Martine. No, to je zajímavá otázka, protože jako dotáhnout hudební album je v podstatě docela velký projekt. A samo o sobě prostě to dokázat a tenhle dlouhodobý projekt dotáhnout do konce je podle mě úspěch a člověk by na tom měl být pyšnej.
2: Já keď počúvam, čo som vyrobil, vždycky mám pocit, že som sa s tým niekde posunul, ale aktívne nemám pocit, že pušujem nejak svoje hranice. Čo, dajme tomu, keď som sa bavil s Davidom Kolárom, on mi vravil, že on práve že sa snaží vedome spraviť niečo, čo je iné a pušuje tie svoje hranice. Kdežto ja keď niečo tvorím, tak mám pocit, že pre mňa je to taký easy listening, že aj keď to je stále také že polámané a také divné, tak mám pocit, že nikdy nie som taký, že wow, teraz som vyšiel zo svojej komfortnej zóny a je to niečo úplne iné. Vždycky je to len taký mini krok, dajme tomu, že...
1: To súvisí s povahou, podľa mňa.
2: Asi,
1: no. Taký vyklidnený človek.
2: Oh, ty vôbec. Mám vnútorný chaos.
0: Ale navenek v klidu. A to, to tak musíte oba.
2: Nice. Ja mám pocit, že stále mám niečo nové, čo chcem, že dáme tomu teraz je tam indická huslistka v tej poslednej skladbe The Loom a to je niečo, čo som chcel spraviť už dávno. Aj. Tak akože nejdem úplne v starých šľapajách, robím možno taký krok do nových vecí trošku, ale nie nejak, že by som sa nútil na silu do toho, že musím byť inovatívny.
0: Ty na té své desce právě kromě vlastně dvou lidí, co hostují na housle, máš ještě trombonistu.
2: Jo.
0: A Martine Mindwork zase mají Martina Plachého, saxofonistu, co by hosta. Jsou tohle nějaké splněné, řekněme, sny nebo plány, které jste chtěli dostat do své hudby?
1: Určitě. Já s Martinem spolupracuji pravidelně ve čtyřletých iteracích. Poprvé na druhý desce Face the Day, pak na té další, na té poslední desce Face the Day. A teď vždycky to vyjde po 4 letech, že jsem ho zase teď oslovil na Mindwork. No. Já jsem teda fanoušek Jazz Efterat, to je jeho kapela původní. Už od nějakých 16 let jsem na něj chodil v Praze do Agarty a do jazzových klubů. Takže je to můj splněný sen s ním spolupracovat.
2: Můj trombonista z albumu je vlastně můj spolukapelník z Hlaněných očí, čiže s ním trávím každý víkend stále a je to strašně cool typek. A už len kvůli tomu, že je taký strašně cool typek, tak jsem byl velmi rád, že ho můžem mať na tom albume. Ale zároveň každý jeden host, který tam je, mám pocit, že to posunul od toho, že to znie jako demo, do něčeho, že to znie jako živé. A strašně nebol som s tým nikdy

0: tak aspoň tie akcenty na začiatku tých fráz podľa mňa robia, aspoň pre mňa, počuteľný rozdiel.
1: Jak moc přijatelná nebo přípustná je ve vašem tvorčím procesu jako nějaká chyba? Je to věc, kterou okamžitě zahlazujete, anebo si dokážete připustit vlastně, nebo jako nechat nějaký nedokonalosti, aby vstoupili do toho tvůrčího procesu a vlastně potažmo i do toho výsledku potom?
2: Jak už jsem mluvil o téhle desce, že jsem zvolil spíš organičtější přístup, tak to právě to platí i ohledně editace bicích a celkově editace nástrojů, lazení, vokálu. Tak tentokrát jsem k tomu přistupoval trošku benevolentněji. Chtěl jsem prostě, aby to působilo, jako když kapela hraje.
0: Já se to snažím nepreháňat, ale nakonec to aj tak preženiem, mám pocit. A stále si spomínam, ako 2-3 týždne dozadu si v tej epizóde modelážu vravel, že, ale neviem, či to bol ty alebo Banán, že to znie trošku indie, tá moja hudba.
1: To je myslím Banán.
0: A s tým dosť súhlasím. A ja počúvam dosť veľa indie a ona je oveľa menej zeditovaná, tá hudba, ako metal. Čiže snažím sa z toho zobrať si takú možno živočíšnosť. Ale mám pocit, že aj tak to potom, čím viac to počúvam, tým viac to editujem a snažím sa nájsť taký balans medzi tým, kedy som už zabil tú ľudskosť v tom a kedy je to ešte fajn. A práve na to je fajn ten deadline, že nemôžem to editovať do nekonečna. Ale obzvlášť v tejto dobe, kedy je všetko AI a je všetko perfektné, sa možno snažím nechávať viac z tých chýb, ale niekomu by to prišlo aj tak stále overprodukované a moc poeditované. Takže nevím, asi je to subjektivní.
1: Je to o té míře, jasně. V té souvislosti mi vlastně napadá, jestli máte pocit, že v tom typu hudby, která je vlastně takhle pečlivě, řekněme, promyšlená, zkomponovaná, dokomponovaná, dotažená, je prostor pro překvapení. A jestli vás baví právě to, když se vám do té hudby dostane něco, co byste nečekali.
0: Já se snažím nějaké také také zvukové prekvapenia mať a asi to nie je niečo šialené nikdy, len sa snažím vykročiť zo svojej komfortnej zóny tým, že možno niečo zapanujem viac doľava, než som to spravil na minulom albume, alebo je to možno nejaký iný nástroj, než bol niekedy, ale jak už som vravel predtým, nikdy to nie je niečo, čo by bolo mimo mojej komfortnej zóny úplne.
1: Sú taková nerdská prekvapení tady tohle.
0: Trošku. Niečo, čo tak zaujme a zachytí ucho. Myslím, že Nolly z Periphery raz vravel, že keď počúvaš skladbu, má to byť ako keď pozeráš film a nič ta nemá, pri ničom si nemáš uvedomiť, že pozeráš film. Má ťa to úplne vtiahnuť. Mm-hmm. Tak dlhé roky som bol v tom, že proste, aby nič nevyrušilo v tej skladbe. Mm-hmm. A teraz mám zase taký dojem, že však musím tam niečo dať, aby to zaujalo. Nejaký moment, keď ťa niečo prekvapí, že niečo je možno o 2 decibely hlasnejšie, tak nejak sa mení ten môj, tá psychológia okolo toho.
1: Co ty, Martine?
3: Pro
1: někoho možná bude jako překvapivý, nebo vlastně pro někoho, pro mě bylo překvapivý, když jsem zjistil, že máš cover, nebo máte z Mindwork cover Tok Tok na té desce.
2: Jo, to je pravda. No, tak to může být překvapující, ale zároveň tam, aspoň textově, teda ta skladba podle mě skvěle zapadá do toho konceptu. Je to trošku jiný svět, není to vyloženě death metal, že jo, ta skladba, no, ani v tomhle našem podání novým. Ale je to mindwork, jako my jsme vždycky byli rozkročený stylově.
1: Když jsi zmínil ten koncept, my jsme ho vlastně tady nepojmenovali, ta deska, řekněme, jakoby zkoumá poryvy lidské mysli zasažené Alzheimerovou nemocí, pokud se to tak můžu říct. Je to téma, které si vlastně sám pro sebe nějak jakoby z té osobní stránky uzavřel na téhle desce a bylo to pro tebe podobně terapeutický vlastně jako to minulý album Face the Day, nebo je to něco nesrovnatelného tady tenhle koncept?
2: Bylo by to fajn, kdybych to tím uzavřel, někdy by mě to nepotkalo, ale jo, tohle téma se mě tak nějak získalo. Samo se mě vyhledalo. Všude jsem prostě viděl nějaký narážky na Alzheimerovu nemoc. Pak jsem zkouknul film Father s Anthony Hopkinsem v hlavní roli, který mě úplně dostal. A tam jsem si asi řekl, že to chci zpracovat do lisky. No. Mm. ale není to tak osobní jako

0: minulá deska, o který jsme se bavili před 4 lety.
1: Kubo, ty máš na svých sociálních profilech napsáno, že děláš hudbu For Kid Loving Overthinkers, to jsme tady s Banánem taky rozebírali, takže jsi cat person, já mám kočičky doma a pejskové ne?
2: Pejska jsme mali někdy ještě na Slovensku, keď jsem býval. Teraz máme kočky. Mám aj kopec chlupov na sebe. A nie, okej, okay, nie až tak, ako som si myslel. A mám pocit, že veľa fanúšikov... Začal som si všimať taký trend, že ľudia, čo nám píšu na Ions Instagram, aj na môj Instagram majú fotky s kočkami. Tak som si uvedomil, že možno píšeme hudbu pre cat loving overthinkers.
0: Nejsou to fejkový profily.
2: Je to dosť možné.
1: Ja si myslím, že hodne metalistů má kočky, no. Martine, co ty a zvířátka?
0: Mívali jsme kočku někdy před 11 lety, ale od té doby nic. Ani se mi nestejská.
1: Které je nejmetalovější zvíře podle vás?
0: Koza.
2: Mám strašně rád vtákopiskou. Je to aj... To je po česky vtákopisk?
1: Vtákopisk, ano. To je taková zvířecí inkarnace Devina Townsenda, právě si myslím trošku, jakoby v tom...
0: Někde jsem slyšel, že ušknutí vtákopiskem je úplně to nejvíc, co tě... On tím jedem přímo útočí na nějaký nervový zakončení, že prý nic tě nemůže bolet víc, než ušknutí vtákopiskem.
1: On je jedovatý?
0: No jo, má takový výrůstky.
1: V zobáčku prostě.
0: A v tom má jet.
2: Počul jsem, že to je zlé, ano.
1: Aha, tak to je opravdu možná nejmetalovější zvíře, no tak prosím. Já už asi nemám žádnou lepší otázku, než tady tahle zvířátka, tak to můžeme hezky dostat do finále. Konec konců skladba H oslý můstek, teď to vidím. Ta skladba, že asi budeme hrát, se jmenuje The Owl Who Sees the Dawn. Sovy jsou podle mě taky metalová zvířata hodně.
2: Ano.
1: A ta skladba je z desky Jakuba Tyrča, jednoho z dnešních hostů. Ta deska se jmenuje Imagine Spaces. Můžete si ji pustit už celou. Mindwork Martina Šustra si celý můžete pustit příští týden. Přece jenom závěrečná otázka. Co vás teď čeká? Ať už jde o ty nové nahrávky anebo nějaké další projekty. Ions mají nového zpěváka, hurá. Co bude dál?
2: Chystáme se na turné s Haken a ILO, to bude 6 termínov. A tak chystáme nový single. A potom uvidíme, no. Máme deal s Willow Tip Labelom, ktorý nám už znovu vydal ten Counterintuitive predošlý. Takže pod nimi vydáme ďalší album postupne a tak uvidíme, no, kam sa to vyvinie.
1: S tou solovkou ještě nějaký plány máš? A nebo to je venku a nechceš, že svým životem ani dalšího nebude k tomu?
2: Ty solovky mají taký vlastný online život zatiaľ iba. Chcel som s tým nájsť nejaké miesto v kalendári, aby som s tým hral aj naživo niekedy. Ale určite vytvorím nejaký content okolo toho, nejaké playthrough a klipy, ale myslím, že Ions venujem viac času, čo sa týka koncertnej aktivity.
1: OK. No a Martine, co to je? A Mindwork?
0: No tak mě čeká ještě asi nějaký promo. Ten týden bych mohl trošku zamakat. Teď jsem tomu moc nedával. No a pak možná přimět kluky z kapely, aby jsme udělali aspoň pár koncertů. No. Nevím, jestli to tenhle koncert tenhle rok vyjde. Na jaře by mohlo.
1: Mě vlastně brutál po páté příští rok. Přimlouvám se.
0: Abych se nechal přemluvit.
1: No tak jo, tak díky moc, Martine, Kubo, že jste přišli tady rozebírat míru svého nerdství, nebo spíše ne-nerdství teda. 4 a 3,5.
2: Tak jo.
1: A pouštíme si The Owl Who Sees the Dawn na závěr a za týden zase s Banánem modeláři končí. Díky moc ještě jednou a dobrou noc.
0: Taky díky, čau.
2: Díky moc.

0: Quest. Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Vlna.
1: Radio Vlna. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: throat.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.